v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Brně a odmala se věnoval hudbě. Posléze vystudoval JAMU, herecký piloval v Hradci Králové a později v Pražském divadle v Dlouhé. Doma je i na jevišti v Karlínském hudebním divadle, kde exceluje mimo jiné jako Beetlejuice. Naším hostem bude už za chvíli herec a zpěvák Jan Sklenář. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Jan Sklenář. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem vás nedávno viděla jako Uriáš a musím říct, že když vás člověk vidí na tom jevišti, tak to je neskutečný gejzír. To je, když se díváte na uragán, který řádí na tom jevišti, úplně z něj příští, nejen ta hudba, ale ta energie a ta radost. A mě by docela jako zajímalo, jak potom vypadáte po tom představení. Jestli jako si sednete a padnete, anebo jestli tam ještě jako 2 hodiny hopkáte. Jak to je?
2: Zaprvé teda děkuju moc krát za kompliment, řekněme. Ale je teda pravda, že mě to zas tak moc jako uragán zrovna tahle role nepřijde. Ale je teda skvělý, že to takhle působí.
1: No, mě to tak přišlo.
2: Protože to mě přijde spíš takový jako poryv.
1: Poryv?
2: Mezi těma dalšíma
1: tak
2: prostě
1: rolema, nabít,
2: který...
1: Tak budu muset nabít, to je uragán.
2: Tak to je už je uragán, to je pravda. Ale díky moc, no. To byla vlastně... Karlínská spolupráce z roku, já bych řekl, 2022 nebo 2023. Mě k tomu povolal Ondra Brzo Bohatý, se kterým jsme se kdysi seznámili na přípravě inscenace Kudikam. Tak jsme se nějak vzájemně oblíbili a on mi od té doby tu a tam svěří nějakou velkou nebo hlavní roli ve svých dalších dílech. Takže to mám moc rád,
1: no. No a jak potom vypadáte po tom představení? Když potom se tak jako vyřádíte na tom jevišti?
2: No tak většinou potom... jdu řádit do klubu.
1: Řádíte ještě dál? Potom,
2: protože já mám kor, teda hlavně v tom jako Karlínském divadle, kde tak pro radost hraju pár představení, tak já mám jako hrozně rád takový ten šrumec po představení, kdy si prostě sednete ještě s těma svýma kolegama a tu a tam s dirigentem, s muzikantama. Je tam strašná spousta různých profesí, které jsou velmi šikovný a mnohdy jako velmi ceněný ve své práci. A s nima já jsem strašně rád a hrozně mě to vždycky inspiruje.
1: Já jsem mluvila o té energii, která z vás příští a která určitě přeskakuje i mezi těmi diváky a těmi herci. Liší se to taky podle divadla a podle té hry a podle té role, do které se v tu danou chvíli vžíváte? Vnímáte to hodně jinak?
2: No tak jako je to určitě rozdíl, vždycky záleží, jaký kolektiv a jaký divadlo vás jak rozdovádí, řekněme. Ale já jsem v tomhle smyslu docela vlastně dovádivý člověk a když třeba je to někde trošku suší, tak se snažím přispět právě nějakým ponoukáním a nějakýma prostě forkama k tomu, aby se to víc rozproudilo. A potom na té práci je to hrozně vidět, protože když to ty lidi, kteří na tom makají, prostě baví a jsou spolu rádi, tak srší úplně jiná energie a přichází se nám mnohem zajímavější nápady. A to já mám rád, prostě když si diváci zaplatí, tak aby viděli prostě velký, perlivý, velkorysý, brilantní představení. A to nejde bez toho, aby si lidi rozuměli, aby jim spolu bylo dobře.
1: Když se teď podíváte na to, co už jste během té své kariéry zahrál, nastudoval, předvedl nám, divákům. Splnilo to to, co jste si předsevzal, pokud něco takového bylo, když jste začínal, když vás něco nebo někdo ponoukl k tomu, že tady se dáte na to hraní, na ten kumšt?
2: Zaplať pámu, koukajte si, že se drbu, to znamená řeč těla, že to je hraná skromnost člověku, to není úplně po srsti, ale je to až na dřeň, tak řekněme do morku
1: tak
2: kostí.
1: Povídej.
2: Myslím si, že jsem si na divadle prozatím asi splnil až jako nevídaně, vlastně bych řekl. Za to teda vlastně osudu a spolupráci pracovníkům a tak strašně moc jako děkuju. Samozřejmě to, že to vyvrcholilo buď to v Karlíně Beetlejuicem nebo v divadle v Dlouhé nádhernou spoluprací s Michalem Vajdičkou, tak to byly věci, o kterých jsem ani nesnil, řekl bych. Ale ten úplně původní, ještě takový předpubožský sen, byl zpěvácký, moje pobláznění do Freddieho Mercuryho a vyprodané Wembley. A ten se mi nesplnil zatím.
1: Na tom zatím tomu, pracujete.
2: Na tom jsem začal pracovat až teď ke stáru. A pomalými krůčky zatím se to sune dopředu.

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Co bylo na tom úplném prvopočátku? Já bych se držela toho slova ponouknout, protože vy rád ponoukáte a rád to o sobě říkáte. Tak co vás opravdu ponouklo k tomu, že to budete dělat profesionálně? Jo. Protože mít rád hudbu a jít ji dělat, to jsou opravdu dvě různé věci.
2: Jednak mi do té hudby ještě vstoupilo to divadlo, což mě vlastně překvapilo nejvíc. Já jsem vždycky prostě vnímal nějakou performativnost spíš přes zpěv a přes nějakou, řekněme, rockovou hudbu. Ale ta velká pokušitelka byla v Brně na Lidušce, dneska Zušce, řekněme, na Kvapilce, nějaká Henrieta Ctiborová, která tam vedla divadelní oddělení a přišla jednou na moji hodinu zpěvu a žádala kantorku o to, jestli by jí neporadila někoho, kdo by jí pomohl zaskočit v jedné inscenaci. Šli teda Suchýho, 6 žen Jindřicha 8. se to jmenovalo. No a já jsem tehdy nějak neváhal a říkal jsem, a co třeba já to prostě rád zkusím. A dostal jsem se tam na to divadelní oddělení a ona ve mně cosi uviděla a vlastně mě tak jako rozdráždila k tomu, abych si podal přihlášku na JAMU. A připravila mě na tu školu, přesvědčila i moje rodiče, aby se nebáli, aby mě dali zelenou. A to byla vlastně ta pokušitelka, ta, která mě vyslala k divadlu. A to divadlo mě potom tak nějak vzalo, že jsem se věnoval dlouhý léta, skoro až výhradně činohře, řekněme, nebo prostě divadlu s občasným odskokem k hudebnímu divadlu, jak jsem jmenoval třeba Kudykama nebo tak. A tam jsem úplně vlastně náhodou se našel úplně vlastně v jiný roli a úplně v jiným žánru.
1: Mě zaujalo, že jste jako dítě dělal barokní zpěv. No. K tomu jste se dostal jak?
2: To byla taky další náhoda. Vlastně všechny ty věci, podle mě, co se nám dějou, tak vycházejí z nějakých setkání s lidma na základě jakési třeba, řekněme, vyslané energie nebo nějakého vyzařování, že si vás prostě někdo všimne, někoho zaujmete a zaklepe vám na rameno a říká, a nechtěl bys tohle zkusit a nechtěl bys zkusit i touhle cestou a tak. A to bylo právě naprosto epochální pro mě setkání s Vladimírem Richtrem. Já jsem předtím už asi od 6 let prostě dělal solový zpěv na té Lidušce, jak jsem říkal. A někdy v 10 letech právě do cesty jako vstoupil Vladimír Richter, tehdy mladší, ale dost vlastně zajímavý brněnský pedagog, který se sám osobně zabýval barokním zpěvem a zalíbil se mu ten můj jako vysoký a velkorozsahový soprán jako klučinu a začal mě v tomhle tom smyslu školit a zpívat se mnou právě jako barokní repertoár, protože v Brně okolo kláštera na Starém Městě tak je vlastně dost rozsáhlá jako knihovna těchto věcí a oni tam měli i sbor takzvaných modráčků, což právě byli kluci, řekněme, já nevím, jakoby ministranti nebo něco v tom smyslu. Měli tam jako významný sbor a pro ně spoustu jako autorů psalo právě hudbu a já jsem tehdy s tím zpíval hodně tenhle repertoár, hodně jsme dělali Bacha, Zelenku, Händla, tyhle ty autory a mě to úplně uchvátilo tehdy, protože najednou jsme točili pro televizi, pro rozhlas a pro malýho puberťáka je to úplně jako úžasný a on byl skvělý pedagog a je. A po 30 letech se nám to spolu podařilo znovu se setkat, protože mě skútři, tandem skútrů, režisérů v Dlouhé svěřili překvapivě roli Královny noci v Kouzelné flétně Mozartově. A já, když jsem právě přemýšlel, jak to uchopit, tuhletu jakoby neuvěřitelnost, tak jsem se rozhodl obrátit se zpátky na Vláďu Richtra do Brna a zkusit, abychom ve mně znovu objevili toho puberťáckýho sopránka. A jemu se to podařilo. Ono je to jako strašně zajímavá pěvecká technika, toho by byl jako schopen jako leckdo. Ve Vídni se to studuje, vlastně tam je úplně nejúžasnější škola světová. Z toho Orlovský, Meinlicht a tihleti sopranisti prostě vycházejí. Mladí lidi, kteří zpívají právě jakoby tím ženským hlasem, tím kastrátským, takzvaně kontratenorovým. V barokní hudbě je proto obrovská literatura jako hudební, takže je co zpívat. No a nám se tak nějak podařilo nějaký základy tady toho sopranistického zpěvu prostě znovu uchopit, objevit, a za 4 měsíce, kdy já jsem k němu dojížděl do Brna, tak se opravdu odehrála premiéra Kouzelný flétny s Královnou noci s Klenářem.
1: Já to vůbec nechápu vlastně, jak tu Královnu noci, na které si může vylámat lesklá žena ty hlasivky, tak jak to muž dokáže zaspívat? Je to jako velká námaha pro ty hlasivky.
2: No, ona to nesmí být námaha právě. To akorát si člověk musí osvojit opravdu tu techniku, která je jako přenesená jinam, než řekněme na hruď do krku, ale odehrává se to, protože v úspěvu se hodně pracuje s takovou představivostí, řekněme, jak fyzickou, tak jako nějakou, řekněme, já nevím, duševní. A tam se musíte opírat o ten zpěv v myšlenkách někde jako nad temeno a rozeznívat prostě úplně jiný partie toho těla, než při normálním zpěvu, jak jsme zvyklí. A to je teda jako neskutečně zajímavý.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Vy těch stylů pěveckých ovládáte spoustu. Čím se cítíte jakoby nejlépe?
2: No, zdá se mně, že tím, že léta se zabývám jako hlavně českým šansonem, to znamená jako repertoárem Petra Habky nebo i Michala Horáčka, tak se mně zdá, že jsem nejvíc doma ne vyloženě v šansonu, ale jako ve takzvaným výrazovém zpěvu. Já jinak se víc cítím jako k rocku, nebo k takovému jako rock popu, řekněme, ale tím, že jsem jako divadelník, tak se mně prostě víc a víc zalíbilo zpívat jako příběhy nebo zprávy o lidech nebo o nějakým jejich stavu, ve kterým se nacházejí, a to právě jako umožňují ty šansony. Takže tam si myslím, že jsem nejvíc doma.
1: My jsme tady už zmínili toho Beetlejuice, ve kterém v Karlínském divadle záříte už vlastně druhým rokem. Ještě pořád si to užíváte tak jako na začátku, když jste mluvil o tom, že je to prostě fakt životní role, na kterou jste se připravoval neuvěřitelně dlouhou dobu.
2: No, já bych řekl, že jo, a myslím si, že víc a víc, protože tím, že se to prostě reprízama sehrává víc a víc. Hodně zajímavá je komunikace s publikem, protože ono se to zaplať pámbu a díky za to velmi jako rozkřiklo, takže nám prostě chodí už o něco víc jako i informovaní, řekněme, diváci. Už to není takový to, co to je Beetlejuice, to nevím, no tak dobře, tak si na to zajdu, uvidím. Teď už prostě si myslím, že to publikum je mnohem poučenější, řekněme, a mnohem víc jako fandící. A tím pádem podle mě rostou i naše výkony, tak každý to představení je samozřejmě jiný. S čím na to představení přijdete, jaký máte publikum, jaký tempo dirigent nastaví, protože tam se střídají 4 skvělí dirigenti a každý to prostě cítí přeci jenom pomaličko po svým. Takže já zatím teda můžu říct, my jsme měli teď asi k 90 reprízám za ten rok a čtvrt. Zaplať pánbůh, že jsem to všechno mohl odehrát, tu svoji roli sám. Takže jako je to obrovská cesta, obrovská jízda, velká euforie a strašně mě naplňuje ta role a to hrát to představení.
1: Představení, které určitě není takové konvenční. Není to takový ten hezký, uhlazený muzikál, na který my jsme tady možná tak trošku zvyklí. Je to divoké, je to místy, nechci říct ošklivé, ale jo?
2: Jo, syrové.
1: Tak, syrové, možná to je to správné slovo. Jak tohle to diváci berou?
2: Zajímavé je, že to jako velmi zajímavý koktejl vlastně těch všech věcí, o kterých vy mluvíte. Jedna, která je to americký muzikál se vším všudy. To znamená prostě, jak dramaturgie, jak hudba, jak ta obrovská výpravná scenografie, je vlastně, to je všechno strašně jako velkorysý a propracovaný. To je to, co je jako to krásný. Ale je to velmi vlastně syrovej až nadřeň do morku kostí vlastně zajímavý příběh. Je to kontroverzní určitě, co se týče humoru, co se týče tý velký jako rychlosti a bizarnosti toho představení, tak je to samozřejmě o něco náročnější titul na to celý uvnímání toho díla, ale rozhodně nám s Beetlejuicem do Čech přišla jako opravdová Broadway.
1: A jak se vám vlastně pracovalo s tím, abyste pochopil a uchopil tu postavu, která není člověk, je něco prostě nadzemského, jiného, aby byla pochopitelná pro nás, kteří se na to díváme?
2: Tohle to je strašně těžko odpovědět. Já jsem byl sám překvapený, jak moc poloh a stránek té postavy jsem objevil sám v sobě. Vlastně, že já mám trošku pocit, jak kdyby ta role byla jako původně napsaná pro mě, jak kdyby mě někdo tak moc znal a tak moc věděl o těch skrytých a utajovaných věcí mý osobnosti a mýho přemýšlení. Takže tím jsem byl jako až zaskočený. Jak moc jsme spolu souzněli a je pravda, že obrovský podíl toho jakoby porozumění a toho, jak to nakonec vypadá, tak má určitě ten americký režisér Gabriel Berry a jeho spolurežisér a překladatel toho díla Ondřej Brzobohatý. To byla prostě taková velmi silná dvojice, každý se zaměřoval na něco trošku jiného a geniálním způsobem se vlastně doplňovali při té tvorbě. Nechali mi úžasnou svobodu, ale velmi jako břice a racionálně mě dokázali korigovat, aby to prostě nebyl jakýsi blázinec jakýhosi Sklenáře, ale aby to prostě opravdu mělo tu údernost a abych dokázal v těch strašně rychlých střizích a tolika polohách skvěle vystřihnout a oddělit vlastně všechny ty věci, které ta role jako naplňuje. Na tom jsme obrovsky pracovali a za to si myslím patří asi největší dík jim dvěma.

0: na dřeň.
1: Vy jste tady říkal, že jste v tom Beetlejuiceovi objevil pár věcí, které máte sám. Mm-hmm. Je to i třeba tak, že v každé roli se malinko třeba víc poznáte, že každá ta role je takovým krůčkem v tom sebepoznání? Může to tak být?
2: To asi určitě ano. Já teda nejsem zastánce toho, aby bylo divadlo jakousi sebeterapií těch herců. Mm-hmm. Jako to vlastně jako nemám rád, když jsou to úkoly, které třeba jsou nějakým způsobem trýznivý nebo vyloženě jako drsný.
1: Mm-hmm. Že bys tam neměl jako odbolet něco svého.
2: Jo. Já mm-hmm. jako rozumím tomu při té přípravě toho představení, při zkouškách, mm-hmm. to člověk si opravdu kolikrát sáhne na věci, které jsou velmi osobní, kolikrát vám vlastně režisér nebo tvůrci pojmenovávají na vás vlastnost, se kterou bojujete, nebo nějaký jakože složitý trauma, nebo mindrák, to prostě nejsou, řekněme, příjemné věci, ale potom, když se to odehrává na jevišti už před divákama, tak já jsem zastánce toho mít už od toho odstup, mít to prostě v sobě zpracovaný a jakoby netrpět nervaci rodidla a já nevím, vnitřnosti za každou cenu před divákem. Tam už to prostě musí být naprosto kontrolovaná racionální záležitost.
1: Nikdy se vám nestalo, že by vás ta role nějak úplně jako pohltila a semlela, že byste z ní nemohl ven?
2: To se stane, třeba u Beetlejuice se mi to děje a to je teda samozřejmě, řekněme, jak je to technicky, technologicky náročná role, tak ale jakoby tím natyrelem je to jako lehký a zábavný, řekněme, jo? Tak tam se dostanu do takové euforie a do takového tranzu, že mě opravdu několik hodin trvá, než se utiším. Proto je to taky velmi náročný hrát, jako vlastně v jednom, tím, že já nejsem alternovaný, tak jestli mě dobře jako rozumíte, tak když zahrajete 3hodinové představení, nebo někdy jsou to dvojáky, takže máte 6 hodin vlastně týhletý šílený euforie a tranzu, tak mě pak trvá několik hodin, než se uklidním. Uklidňuji se většinou v baru. A teď hrajete v to představení v sérii několika dnů, třeba 6 dnů, nebo po premiéře jsme měli 20 dnů. A to bylo šílený, že prostě dovádíte tolik hodin na jevišti a pak ještě se tolik hodin uklidňujete, pak si musíte rychle nějak vyspat a řešit nějaký normální každodenní život a to samý prostě mít v tomhletom zápřahu těch, řekněme třeba 20 představení za sebou, 20 dnů. To je na tom vlastně jako velmi zajímavý a složitý. Ale mě to prostě jako naplňuje a baví. Je to trošku jako na hraně nějakých fyzických sil a hlasových jako možností, ale zatím držím.
1: Dobře, ale tak když v takovémhle tempu jedete už, já nevím, 20-25 let, kdy hrajete a furt jedete z role do role a jste do ní takhle zanořený, tak když člověk hodně hoří, tak potom taky snadno vyhoří. Měl jste nějaké období krizové, kdy už jste fakt nemohl?
2: Já jsem zaplať pánbu jakoby vyhoření nezažil, vlastně svým způsobem ani nerozumím. Ve svém kontextu rozumím tomu tak, že někdo přijde na to, že cesta, na jakou se vydal, to znamená, že se věnuje něčemu, co si myslí, že ho bude naplňovat, ho přestane naplňovat. Tomu jako rozumím, ale to se mně nestalo u divadla. Mně se teď spíš stala taková zvláštní věc, jakési zvláštní naplněnosti. Tak jako hezkých příležitostí, co jsem měl teď za sebou, jak v Dlouhé, tak v Karlíně, ale i třeba v činoherním studiu, nebo třeba právě v rozhlase nebo v hudbě, že já se teďka cítím nějakým způsobem naplněnej a chci malinko zvolnit a chci se přeorientovat na chvíli trošku jako jinam, abych se zase nějak vyprázdnil a aby bylo co naplňovat. Mm-hmm. Já teď vlastně jsem ve stavu, kdy tak jako poodcházím z divadla v Dlouhé, protože tam jsem byl několik let v angažmá, bylo to skvělý angažmá naprosto, ale rád bych se podíval před kameru, protože na to jsem kvůli divadlu a prostě termínovým časovým možnostem neměl moc čas a vlastně je to o dost jiný profesně hrát před kamerou, než jako na divadle, kor nějak extrovertně. Takže teď se chci jako přeorientovat maličko na tohleto.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: na dřeň.
1: Navíc se realizujete taky autorsky.
2: To mám už takovou jako dlouhodobější přání a sen, který si jako plním. Je zajímavý, že ono udělat písničku není až zas tak těžký. Já ale chci udělat jako vyloženě jako koncepční album, nějakou svoji výpověď. A to je mnohem jako složitější a dlouhodobější úkol, ale tím, že já se nechci vydat tou cestou, řekněme, nějakého business popu nebo business roku, ale opravdu jako vydat ze sebe skutečně nějakou prostě řekněme výpověď.
1: A bude to co?
2: Taková rockovo-soulová záležitost, která bude obdařená právě hodně výrazovým zpěvem a zdivadelněním. Myslím si, že to tady ani moc vlastně není nějak, tak si říkám, že by to pro diváky nebo pro posluchače mohlo být jako zajímavý zpestření nebo něco v tom smyslu. A to baroko, který jste zmiňovala, toho já jsem plnej a stejně tak si myslím, že dnešní doba velmi barokní a jakoby velmi jako technologická a výbušná, až skoro doslovně, bohužel. Takže vlastně ten můj natyrel toho jako napětí a velkých jako zvratů, tak si myslím, že vlastně dost doplňuje tuhle tu vlastně velmi zvratovou a až bych řekl zvracející dobu.
1: Jaká témata chcete tou svou hudbou otevřít? Říkáte, že rád ponoukáte? Budete ponoukat i tou
2: určitě
1: hudbou?
2: Určitě budu ponoukat. Jo. Já stejně tak, jak vnímám tuhle dobu a myslím si, že nás sice mám spoustu věcí umožňuje, ale ze spoustu věcí máme strach a ta doba nás jako v hodně věcech děsí a zatahuje do sebe a zbytečně, bych řekl, oblíká do zbytečně moc oděvu a bariér a osamělosti, tak bych chtěl právě bourat tyhle bariéry. Mluvím o jistém typu, řekněme, obnažení a radosti z toho, že si člověk prostě může zablbnout a projevit tak, jak zrovna chce. Jestli si vybavujete pohádku, třeba Pyšná princezna, jak tam ten Švec vyběhne za ty hranice a řádí tam jak magor a potom se zase smutně vrátí do své temné země. Tak přesně tohle to mám na mysli. Když se člověk je schopen na chvíli utrhnout a jak si v uvozovkách opít a vyřádit se, zablbnout si, tak to si myslím, že by ta deska měla mít určitě. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, jak moc rychle jsme se začali mít navzájem neradi a jak moc rychle jsme začali na sebe pokřikovat škaredý věci a popisovat si urážky na sítích a všude možně. K tomu rozhodně se budu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k tomu, kolik ale přesto je tady strašně moc šikovných a mladých lidí a jak moc málo jim to dokážeme a jsme schopni dávat najevo. Čili chci jako oslavovat mladou generaci, chci oslavovat talent, schopnosti, odvahu vytvářet nějaký věci a jakoby zahlcovat ten veřejný prostor hezkýma věcma, vzájemnýma. To určitě bude další téma. Samozřejmě z nějakého strachu a prevence, řekněme, války a jejich konfliktů. Hodně mě trápí psychopatie našeho vedení politického, jak na naší úrovni státní, tak celosvětový. Takže těch témat je strašná spousta a je to vlastně až takovej opravdu barokní thriller myšlenek.
1: Jak moc jiné to pro vás je najednou tvořit sám za sebe? Vlastně neomezeně. Proti tomu, co jste zažíval doteď, kdy jste měl scénář, režiséra, který vám říkal, kam si máte stoupnout a jak to máte zaspívat. Jak moc velký rozdíl?
2: Je to obrovský rozdíl, je to strašně těžký. Pro mě je největší nepřítel jistá moje nesamostatnost a když tak v

0: nebo self performer, který by si ty věci vytvářel sám a jenom se svýma myšlenkama v tichosti nějakého ateliéru nebo pokoje. Mm. Já jsem opravdu zvyklý jako vlastně spolupracovat na těch věcech dohromady. Takže proto taky se obklopuju lidma, se kterýma na tom svým vysněným projektu spolupracuju.
1: Letní měsíce v Biu Oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha. Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Jak se vám daří ty myšlenky, že jste jich teď vyjmenoval spoustu, dát na ten papír, zhustit je do nějakého hudebního textu, který by byl předatelný tomu publiku tak, aby to pochopilo.
2: Je zajímavý, jak moc to jde v součinnosti s tou hudbou totiž. Protože mě většinou v nějakým takovým soustředěním vytržení napadají jednak témata, ale jednak jakoby vlastně hesla. Takový titulky nebo prostě pár veršů úderných, který vyjadřují ten problém, který mě zrovna jako zajímá, ale je pro mě složitý rozvést to téma do toho dalšího textu.

0: A většinou mě právě hnedka k tomu jako napadá nějaká hudební forma, nebo beat, nebo prostě ta hudební stránka. A tam se ale jako dostávám vlastně zase k tomu, že mi ta muzika zpátky vrací ty textové nápady. Je to taková zvláštní šroubovice, která, vlastně dvě šroubovice, které se proti sobě nebo spolu do sebe jako zaplítají a doplňují se. To je takový zajímavý zjištění pro mě. Jinak já se domlouvám jako s pro mě jako zajímavýma textovýma autorama pro to, aby se mnou tu cestu šli. Buď to mě píšou vyloženě prostě nový svoje texty na nějaký, řekněme, zadání nebo na nějaký společný pocit, anebo jsem s nimi právě v kontaktu v těch fázích tý tvorby, kdy mě buď to vložně pomáhají nebo připomínkujou.
1: Myslíte se, že z toho alba na nás vykoukne i třeba trochu jiný Jan Sklenář, než kterého teď známe?
0: To si myslím, že určitě jo, protože jak třeba ze Sklenáře vykukuje Beetlejuice, nebo zase úplně jiná role, řekněme Karel v Kartonovém Taťkovi, nebo to je prostě úplně jedno, tak posluchači mě znají jako šansonovýho, řekněme, zpěváka, ale jako vlastně tryskavýho rockera, to mě znají jenom vlastně nejbližší kamarádi. Ale široký publikum ne. Na to vlastně jsem nikdy nedostal úplně prostor a proto si teďka chci ten sen splnit a jako představit se tímhletím způsobem.
1: Patří do vašeho slovníku věci jako sláva a popularita?
0: Upřímně nadřeň je. Jsem pošetilec. Není to otázka jako drahých fár nebo autáků a kožichů, to určitě ne, ale je to touha po tom, abych byl pro lidi a pro publikum inspirativní a slavný v tom smyslu, že na mě nezapomenou. No. Je to pošetilost, samozřejmě, uvědomuji si to. Já sám jsem ale vyrostl na tak zvláštně skromných hvězdách, jako třeba byl Vladimír Menčík, Josef Kemmer, Viktor Preiss, Dana Medřická, Sovák, jména tohoto typu. A ta bolševická éra jim jako nedávala možnost vlastně užít si takové té slávy, co si třeba na chviličku užili Hugo Haas a Dina Mandlová, než jim to Hitler a potažmo vlastně Stalin a bolševik jako vlastně zarazil. Ale já jsem vyrostl tady na těchto těch, řekněme, právě jako normalizačních hercích, kteří mě absolutně jako uchvátili, vyzbrojili. Nikdy u nich pro mě nebylo tak důležitý, jak jsou slavní a co mají za majetek, ale právě jakým způsobem hrajou, jakým způsobem prostě vysílají ty věci a to je pro mě vlastně jako sláva. Takže já chci se proslavit jako skvělý inspirativní herec. Určitě.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Jan Sklenář. Díky za návštěvu. Mějte se krásně, ať vám to všechno vyjde.
0: Za pozvání, bylo to moc milý s váma.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz.

0: Je 6 hodin, přejeme krásné nedělní ráno. Žofie Nováčková už je připravená na Rádiu Praha se zprávami. Ahoj, Žofko.
1: Ahoj, krásné ráno. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Praha 5 vybuduje nový pavilon mateřské školy Beníškové v Košířích a fotbalisté Slávie Praha vyhráli v lize na hřišti Baníku Ostrava jasně 4-0 a teploty dnes vystoupí na 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Praha 5 hledá stavební firmu na vybudování nového pavilonu mateřské školy Beníškové v Košířích. Budou v něm dvě třídy. Radnice už připravila dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Aktuálně má školka 3 budovy, dohromady pro 137 dětí. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové kapacity škol a školek v městské části dlouhodobě nestačí.
3: Rozšiřování kapacit mateřských škol patří mezi dlouhodobé priority Prahy 5 a opravdu intenzivně je řešíme. Pavilon postavíme metodou design and build, která celý proces urychlí.
1: Středočeští hygienici upozorňují na výskyt štěnic v některých hotelích. Právě v letním období se podle nich snadno šíří, a to i v čistých prostorách. Cestovatelé by si proto měli vždy zkontrolovat hotelový pokoj. Dospělá štěnice je přibližně 5 až 7 mm dlouhá, má oválné tělo a červeno-hnědé barvy, říká mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.
4: Pokoji svá zavazadla nepokládejte na postel či koberec, ale na vyvýšené místo, například na polici nebo na stůl. Oblečení nechávejte pokud možno v uzavřeném kufru a před odjezdem zavazadla zkontrolujte, zejména švy, kapsy a zipy.
1: Fotbalová Slavia Praha zvládla s přehledem i druhý zápas nového ligového ročníku. Po úvodní výhře 5-1 nad Slováckem, tentokrát na hřišti Baníku Ostrava, vyhrála 4-0. Pokračuje Michal Sadílek, který na první dvě branky přihrál a třetí sám dal.
5: Zpočátku tam měli asi 3 rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů a teď máme 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. V této chvíli je na silnicích v Praze a okolí klid. Nemáme hlášené žádné větší komplikace. Pozor ale na omezení či uzavírky, třeba v úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1. Tady probíhá oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od Mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase a omezení v tomto místě potrvá do 2. srpna. A ještě připojím Žitnou ulici, kde probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady platí do 4. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, první srpnová neděle začala před 6 hodinami a téměř 5 minutami a dnes k ní patří datum 2. Součástí nejbližších minut se v raní Praze stanou Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for me? I Kateřina Marie Tichá.
6: Tady jsi mi zpíval a tady jsi mi hrál.
0: Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.
2: Raní Praha.

0: Je 6:15, nedělní ráno, na Rádiu Praha pokračuje. V Holešovické tržnici zase pokračuje i dnes další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale taky ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. Jako vždy tu najdete originální módu, šperky, doplňky, dětské zboží, porcelán, papírenské zboží i delikatesy. I v neděli od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma a sebou můžete vzít i své čtyřnohé mazlíčky. Podrobnosti pro vás máme opět v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha je nej.
1: Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia a povane slabý během dne mírný severovýchodní až východní vítr do 6 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace, začneme varováním z D11 z 18. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Tady je hlášený předmět na vozovce a jedná se o pneumatiku v levém místním pruhu na vozovce, tak projíždějte opatrně. Pozor také v ulici Svornosti, mezi křižovatkami ulice Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. Místě neprojedete pravým místním pruhem s omezením. Tady počítejte ještě do 11. srpna. A připojím ještě ulici U Tvrze, mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
3: Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Za necelou minutu bude půl sedmé, na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy, přináší je Sofie Nováčková.
1: Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost. Případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést zpátky do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Vokovicích 110 kg medu. To je o skoro 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nasbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení také zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů a zatím máme 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá teď v půl sedmé ráno na silnicích v Praze a okolí, tak stále žádné velké změny. Komplikace máme na D11, a to konkrétně na 18,5 kilometru ve směru z Prahy. Tam je stále hlášený předmět na vozovce, jedná se o pneumatiku ležící v levém jízdním pruhu, tak tady projíždějte velmi opatrně. No a problémy ty jsou také v Praze, například v ulicích Vrchlického a následně Duškova, jedná se o Prahu 5. Provoz je tady převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu zavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. S omezením počítejte i na Hlávkově mostě v Praze 7, probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní jitro. Zajímalo vás někdy, jak tankují malé lodě na Vltavě v centru Prahy? Dosud to jejich majitelé museli dělat pomocí kanistrů, které si naplnili na běžných čerpacích stanicích. Nově ale budou moci odebírat pohonné hmoty přímo z moderní servisní lodi. Víc si k tématu řekneme už za okamžik a na Rádiu Praha už čeká Katy Perry. Taky Sombra. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 6.46 je neděle, první neděle v měsíci srpnu a je druhého. Plavidla na Vltavě v centru Prahy začala obsluhovat nová servisní loď. Tanker může zajistit tankování paliva a vody nebo odběr odpadních vod. Podle ředitelství vodních cest je bezpečnější a ekologičtější než staré plavidlo z konce minulého století.
1: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
2: Tohle je motor levej, na druhé straně je pravej. Buštrál, to je vepředu motor na jízdu. No. Tady jsou ty budíky a tohle.
1: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
2: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, v zimě i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
1: A jak to vypadá, když to neklape?
2: No tak to tak je někdy honička, že jo, a takhle, ale většinou už tady jezdíme dlouho, tak se někam vždycky dostaneme.
1: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Doposud malá plavidla musela tankovat své pohonné hmoty pomocí kanistrů, to znamená nosit si z auta 50-litrové kanistry a z těchto kanistrů to přelévat do nádrže své lodě. Dnes už může malé plavidlo sem pohodlně připlout a pomocí pistole si natankovat.
1: Nádrže na lodi mají kapacitu 66 kubíků nafty bez spotřební daně, které můžou využívat velké osobní lodě, a dalších 12 kubíků nafty a 12 kubíků benzínu pro menší plavidla, dodává Bukovský.
3: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné

0: spadní vody, které jsou z toalet nebo z kuchyní, a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanku vytekl do řeky.
1: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
2: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby, zejména tím, že je ekologická. Myslím si, že startuje dobrý trend.
1: Nové servisní tankery chce podle ní ředitelství využít i na jiných místech.
2: Na Orlíku, na Slapech. Určitě. Kromě toho máme i stacionární servisní centra, máme teďka nově otevřené servisní centrum v Rounici a máme samozřejmě servisní centra ve všech přístavech, to znamená Petrov, Veselý, Hluboká a přibydou další.
1: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet zrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr do 6 metrů za sekundu. A jdeme na silnice, situace se nějak moc nemění. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení, v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. A v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. Ještě připojíme Střelničnou ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 7 hodin, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás další zprávy. Ve studiu už je připravená Žofie Nováčková.
1: Ahoj, dobré ráno. Mezi Prahou a Pelhřimovem jezdí ode dneška nová autobusová linka. V Evropské unii začínají platit nová ustanovení aktu o umělé inteligenci. Fotbalisté Plzně remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1 a dnes bude oblačno, teploty se znovu přiblíží 30.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prahu, Čechtice a Pelhřimov spojuje nová autobusová linka 401. Ode dneška jezdí po dálnici D1. Lidem z okolních obcí má zajistit rychlejší spojení s hlavním městem. Cestující musí počítat i s dalšími změnami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: S těmito změnami souvisí i úprava názvů zastávek, týká se to zhruba 35 zastávek, zejména v oblasti Vlašimi. Mnoho linek bude mít nově jednotnou trasu bez různých variant, takže ten jízdní řád bude přehlednější a také se na mnoha linkách zavádí víkendový provoz.
1: Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
4: Prostor nebude sloužit pouze souboru Městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
1: Plzeňští fotbalisté mají po dvou kolech nové sezóny šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem tentokrát znovu doma remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hiského.
5: Já respektuju diváky a já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, nechci tu energii ztrácet někde kolem.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů. Zatím máme 17 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V úseku ulice Vítězná až Most Legií v Praze 1 tam probíhá oprava tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. V opačném směru od Mostu Legií po Vítěznou neprojedou auta ani tramvaje ve směru na Újezd. Provoz je vedený po objízdné trase a omezení tady potrvá do 2. srpna, tedy ještě během dnešní dne. V Žitné ulici probíhají práce na vodovodním potrubí mezi křižovatkami ulice Mezibranská a Krakovská v Praze 1. Neprojedete pravým místním pruhem. Omezení tady platí do 4. srpna. A ještě připojím ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5. Tady probíhají práce na plynovém potrubí a v místě neprojedete pravým místním pruhem. S omezením tady počítejte do 11. srpna. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní ráno, dnes je 2. srpna a do historie tohoto data se už v příštích minutách ohlédneme s Petrem Jungmanem. A máme pro vás i další hity. O ty se v raní Praze postará třeba Adele. Nebo Selena Gomez a Benny Blanco. Open, 7 hodin 5,5 minuty. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Bernie Den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně 5. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. První přímý sportovní přenos vysílal Československý rozhlas v roce 1924. Byl to zápas v boxu z pražské Letné. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
4: Češi ještě mají náskok.
5: Ty brďo, ale je to napínavý, je to...
3: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
4: Češi jsou bronzoví!
5: Tyjo, to není možný!
4: Olympijská medaile pro české kordisty!
3: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
6: Zlato je doma!
3: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
7: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
8: Já jsem udělala strašnou věc.
3: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
8: Pepit byl do fotbalu. Blázen, to víš.
3: 50 má Australan, kterého proslavila role Jakea Sullyho ve filmu Avatar, Sam Worthington. A já přeju hezkou neděli.
9: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia a povane slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Doplníme ještě aktuální dopravní informace. V ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým místním pruhem s omezením, tady počítejte do 11. srpna. V ulici Utvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. S omezením počítejte i na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Šťastnou cestu!
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak tohle byl Linkin Park na rádiu Praha. Je 7:30, Žofie Nováčková je tady se zprávami.
1: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moc používat jako doklad totožnosti. Hlavní město opraví sportovní areál na Smíchově ve Smrčinské ulici za bezmála 209 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dělníci do 3 let rozšíří tribunu a vybudují tělocvičnu, posilovnu i pomocná hřiště s umělým povrchem. Upravené sportoviště ze 70. let minulého století bude sloužit tamnímu sportovnímu klubu i veřejnosti. Návštěvníci hradu Valštejn v Českém ráji se dnes můžou zúčastnit speciálních prohlídek pro milovníky historie. První začne v 10:30 dopoledne, druhá v 14:30 odpoledne. Památkou návštěvníky provede představitel někoho z bývalých majitelů, buď hrabě nebo hraběnka. Dnes přes den bude polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, ta se takto časně příliš nemění, stále máme problémy kvůli uzavírkám či omezením. Kvůli stavebním pracem je uzavřena křižovatka ulice Hvězdová na Pankráci. Ve směru na ulici 5. května v Praze 4 provoz je převedený do protisměru kvůli opravě povrchu vozovky. Práce tady potrvají ještě do zítřejší půlnoci. V ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5 probíhají práce na vodovodním potrubí. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh, a to až do zítřejšího večera. A v Žitné ulici probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady platí do 4. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 7:30, dobré poslední ráno tohoto týdne. Jak zní rozhlasová Pipi dlouhá punčocha nebo audio v zpracování traileru Dívka ve vlaku? I o tom budeme za chvíli mluvit. Představíme vám tituly, které můžete poslouchat například na Vltavě, Dvojce, In Radio Junior. A se svým hitem na rádiu Praha nechybí ani Téhra. A taky Alex Warren. Přeji vám příjemný poslech.

0: 7:46 minut s vámi je Rádio Praha. Přejeme nádherný nedělní den. První neděle v měsíci srpnu pokračuje a dnes je 2. Český rozhlas zdaleka není jen zpravodajství a aktuální publicistika. Ve vysílání napříč stanicemi, zejména na Dvojce a Vltavě, můžete pravidelně poslouchat i dramatickou tvorbu. Klasické divadelní hry, napínavé detektivky, četby na pokračování nebo pohádky pro nejmenší přitom nejsou pouhým letním doplňkem programu. Naopak, jak potvrzuje šéf, režisér Aleš Vrzák, zájem posluchačů o tyto formáty je v létě opravdu velký.
1: Vančura, Rozmarné léto, Hrubín, Srpnová neděle.
2: A známý rozhlasový režisér Aleš Vrzák vyjmenovává další a další tituly, které si lidé mohou poslechnout během léta.
1: Asi bych neměl zapomenout na žánr, který je nejoblíbenější, četby na pokračování. Tam posluchače čeká Wellsova Válka světů, Město snění Davida Lynche a pak ve finále toho léta to budou Čelisti Petra Benchleyho, který tuto knihu zpracoval i jako filmový scénář a režisérka Bela Šenková pozvala ke spolupráci na této knize Honzu Hájka.
2: Každá stanice má svou speciální řadu, která se vztahuje k letní tematice. Například Český rozhlas Vltava má své filmové léto.
1: Kdybychom přešli na stanici Dvojka, aby jsme nezapomněli stanici, která vlastně je z hlediska poslechu literatury pro nás asi nejdůležitější. Tam můžeme uslyšet v rámci jejich mrazivého léta hru Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr, kterou bude tvořit Radim Nejedlý, náš brněnský kolega s brněnskými herci. A v četbách na pokračováních to bude ikonicky známá dívka ve vlaku Polly Hawkins.
3: Je pochována pod bílou břízou, kousek od staré železniční trati a její hrob označuje hromádka kamení. Nechtěla jsem k místu jejího posledního odpočinku vábit pozornost.

0: pozornost, ale zase jsem ji nemohla nechat bez jakékoliv památky. Bude tam spát v pokoji. Rušit ji nebude nikdo a nic. Žádné zvuky, až na ptačí zpěv a rachot projíždějících vlaků.
1: Na severské léto láká nejmenší posluchače Rádio Junior, a to hlavně díky Pipi Dlouhé Punčoše, Astrid Lindgrenové.
2: Ahoj, kdo jsi?
3: Pipi Dlouhá Punčocha. A kdo jste vy?
2: Já jsem Tom a tohle je moje sestra Anička.
4: Co tu děláš?
3: Bydlím. Ale co tu děláte vy?
2: Bylo nám divné, že se ve vile vilekule svítí, tak jsme...
3: Si na to šli posvítit. No jasně.
1: Četba na pokračování, dramatizace, pohádky i hry k rozhlasu prostě patří. Pro zajímavost, letos je to 100 let, co se z tehdejšího radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše. Jde o nejstarší dochovanou rozhlasovou hru v Česku. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia a povane slabý během dne mírný severovýchodní až východní vítr do 6 metrů za sekundu. A přinášíme aktuální dopravní informace v Obrataňské ulici v Praze, nedaleko křižovatky s Dobroněckou. Dejte pozor, na vozovce je rozlitá nafta z úniku z nákladního automobilu. Může to klouzat, projíždějte proto velice opatrně. Komplikace ty máme také v ulici Vítězná až Most Legií v Praze 1. Je tam omezení kvůli opravě tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. Omezení tady bude ještě do dnešního večera. Kvůli stavebním pracem je uzavřená křižovatka ulice Hvězdova a na Pankráci. Ve směru na ulici 5. Května v Praze 4. Provoz je převedený do protisměru kvůli opravě povrchu vozovky a práce tady potrvají ještě do zítřejší půlnoci. A připojím ještě ulice Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5, kde probíhají práce na vodovodním potrubí a v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. A to až do zítřejšího večera. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je 8 hodin, přejeme krásné nedělní ráno a na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Žofií Nováčkovou.
1: Ahoj, hezké ráno. U vstupu do Čemického háje v Praze 8 vznikne do konce září nové parkoviště. Záchranné stanice evidují čím dál tím víc ošetřených zvířat. Česká knihkupectví nabízejí novou knihu o street artovém umělci Banksym. A i dnes nás čeká horký den, bude až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci opravují plochu na konci Havlínovy ulice u vstupu do Čemického háje v Praze 8. Vybudují tam parkoviště, nové chodníky a osvětlení. Práce by měly být hotové do konce září, říká mluvčí 8. městské části Martin Šalek.
3: V rámci projektu se upraví stávající parkovací plocha, která je velmi rozbitá a místy chybí asfaltový povrch. Součástí stavby je vybudování obratiště a vymezení parkovacích míst.
1: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ošetřily během první poloviny roku přes 22 tisíc zvířat. Jde o rekordní počet, v loni jich za stejnou dobu bylo zhruba o 4 tisíce míň. Zvířata letos častěji přichází do střetu s člověkem a vliv na to měly i letošní vysoké teploty. Ochránci ale často kvůli nedostatku personálu nebo peněz narážejí na své kapacity. Pokračuje Marta Kroča-Brindová z Českého svazu ochránců přírody.
4: My jsme si už před 2 lety udělali takový jako průzkum a sehnali jsme si čísla a zhodnotili jsme, že v té době provoz celé národní sítě záchranných stanic potřebuje zhruba 100 milionů. V současné době dostáváme z Ministerstva životního prostředí 25. My se snažíme vyjednávat i s kraji a taky se to týká i obcí a měst, protože ta zvířata se nacházejí na jejich území.
1: Ministerstvo životního prostředí připravuje nová pravidla programu péče o krajinu pro roky 2027 až 2032. V nich například zvažuje, že by záchranným stanicím vyplácelo peníze předem, aby měly zajištěné financování včas. Díla populárního provokativního britského umělce Banksyho představuje nová kniha, jejíž česká verze se objevila v knihkupectvích v posledních dnech. Publikaci s názvem Banksy nekonvenční průvodce vydalo nakladatelství Grada. Nabízí fotografie pouličních maleb, které kombinují humor umělce se záhadnou identitou s vážným poselstvím. Jeho streetartové umění se objevuje ve městech od Londýna až po Gazu nebo Ukrajinu. Fotbalisté Sparty zvládli předehrávku druhého kola šance ligy. Zlín porazili v prvním domácím zápase sezóny 3-1. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
5: Jsem spokojený se 3 body a s některými momenty v zápase, ale bylo tam také hodně okamžiků, když jsme ztratili kontrolu a nedominovali jsme. Trošku to připomínalo minulý týden. Ztratili jsme strukturu hry, odevzdali jsme dost míčů a povolili jsme soupeři moc standardek. Na můj vkus to bylo chvílemi až moc otevřené utkání. The game is a bit too open in some faces.
1: Během dne čekáme polojasno nebo oblačno a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace, začneme varováním. Pokud jedete z Prahy po dálnici D1, tak od výjezdu z Prahy, jak ve místech, kde jste na Opatovskou až po Průhonice, máme problém, pohybuje se tam u středových svodidel člověk na silnici, tak opatrně. Komplikace jsou také v Obrataňské ulici v Praze, nedaleko křižovatky s Dobronickou. Tady je rozlitá nafta z nákladního automobilu na silnici, může to klouzat, projíždějte velmi opatrně. Problémy máme také v ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5. Probíhají tady práce na vodovodním potrubí, v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh a to až do zítřejšího večera. A v Žitné ulici probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady potrvá do 4. srpna. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezkou neděli vám všem. Máme 5 minut po 8. hodině a v poslední ranní Praze tohoto týdne nás čekají další hity. A s nimi například David Guetta, Alphaville a Ava Max. Forever. Hey, Shakira a Burna Boy. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dobrý poslech. Raní Praha.

0: Tohle byly Support Lesbians na Rádiu Praha, je po čtvrt na devět, přejeme hezké nedělní ráno. Už pátou sezónu mimořádných letních výletů zahájil začátkem července vlak Cyklohráček. Barevná souprava s herními vozy nabízí do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst. Každý výlet směřuje do jiné atraktivní destinace. Díky novému propojení dopravních systémů se podívá až do Písku a Tábora, nově zavítá do Kutné hory a po dvou letech se vrátí do Libochovic. Vlak odjíždí vždy kolem 10. hodiny dopoledne ze stanice Praha Bubny a cestující čekají hrací vozy s balónky a deskovkami, dětský koutek a hrajvedoucí, kteří během jízdy organizují soutěže, rozdávají drobné odměny. Přeprava kol je samozřejmostí. Pokud plánujete jet cyklohráčkem o víkendu nebo o svátku na jeho tradiční trase směr Okoř a Slaný, pozor na změnu trasy, vlak jezdí v úseku Praha Bubny, Hostivice, Slaný a zpět. Ve vlaku se neplatí žádné speciální jízdné, cestuje se za standardní tarif pražské integrované dopravy, tarif Českých drah nebo OneTicket. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý během dne mírný severovýchodní až východní vítr do 6 metrů za sekundu. A doplníme aktuální dopravní informace. Stále platí varování před chodcem, který se pohybuje u středových svodidel. Jedná se o dálnici D1 v úseku ve směru z Prahy od sjezdu na Opatovskou až na Průhonice. Také v tomto úseku zbystřete pozornost a projíždějte velmi opatrně. Komplikace máme ale také v Obrataňské ulici v Praze nedaleko křižovatky s Dobronickou. Tady je rozlitá nafta na silnici a může to klouzat. No a připojím také Vítěznou ulici až Most Legií v Praze 1, kde je omezený provoz kvůli opravě tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. Omezení tady bude ještě do dnešního večera. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Půl deváté na Rádiu Praha, čas na další zprávy, které přináší Žofie Nováčková.
1: Sedm zemí sdružení OPEC se dnes znovu sejde na pravidelném měsíčním jednání, aby zhodnotili situaci na světovém trhu s ropou. Minule se dohodli, že od srpna navýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, míru dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. Většina novorozenců odchází z českých porodnic plně kojená. U části rodin se to ale nedaří dlouhodobě udržet. Podle ministerstva zdravotnictví je při propuštění plně kojených až 80% dětí. Do 6 měsíců věku už jen 15 až 20% uvádí UNICEF. Podle laktačních poradkyň chce mnoho žen v kojení pokračovat. Často jim v tom ale brání zdravotní nebo jiné obtíže. Nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradly nacisté. Podařilo se je dohledat v pražském Klementinu. Expozice s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie, které přibližují práci českých badatelů. Přes den čekáme polojasno nebo oblačno. V platnosti je výstraha meteorologů proti vysokým teplotám. V Praze bude dnes až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace v Obrataňské ulici v Praze. Nedaleko křižovatky s Dobronickou. Dejte pozor, je tady na vozovce rozlitá nafta z nákladního automobilu. Může to klouzat. Komplikace teď máme nově také na D8 na výjezdu ve směru z Prahy. Na 14,5 kilometru havarovala dvě osobní auta. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A kvůli stavebním pracem je uzavřená křižovatka ulice Hvězdova a na Pankráci ve směru na ulici 5. května v Praze 4. Provoz je převedený do protisměru kvůli opravě povrchu vozovky. Práce tady potrvají ještě do zítřejší půlnoci. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné nedělní jitro. Už máte plány pro volný čas? V tom vám rádi pomůžeme a pár tipů nabídneme už v příštích minutách. A o muziku se na Rádiu Praha postarají BB Rexa a Faithless. Nebo Clean Bandit s Jess Glynn. A tě vám

0: Na Rádiu Praha dospívala Ema Drobná, je 8 hodin 46 minut. V nedělní ranní Praze je už s pražskými tipy připravený Jirka Štefl.
1: Podívejte se o víkendu do areálu Trojského zámku, kde si můžete prohlédnout stovky výjimečných automobilů od historických veteránů až po moderní sportovní vozy. Máte tam i jedinečnou možnost usednout za volant některých vystavených aut a zažít je z pohledu řidiče. Součástí programu jsou taky ukázky péče o automobily a workshopy zaměřené na jejich údržbu. Rodiny s dětmi mohou taky zamířit do výtvarného ateliéru nebo se vydat objevovat zámecký labyrint. A nebo se podívejte na výstavu, která připomínám, jak důležitou součástí českého života byly chaty a víkendové domy. Těšit se můžete na zajímavé příběhy staveb, kam lidé po desítky let utíkali za odpočinkem i přírodou. Expozice ukazuje, jak se jejich podoba měnila od vzniku Československa až do konce socialismu. Dozvíte se taky, jak architekturu chat ovlivňovaly společenské změny i tehdejší moderní směry. Výstavu navštivte v historické budově Umělecko-průmyslového muzea. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr do 6 metrů za sekundu. A doplníme taky aktuální dopravní informace. Začneme varováním na D8, 14,5 kilometr ve směru z Prahy. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Komplikace zůstávají také v ulici Vítězná až Most Legií v Praze 1. Je tam omezení kvůli opravě tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. Omezení tady bude ještě do dnešního večera. A kvůli stavebním pracem je uzavřená křižovatka ulice Hvězdova a na Pankráci ve směru na ulici 5. Května v Praze 4. Provoz je převedený do protisměru kvůli opravě povrchu vozovky. Práce tady potrvají do zítřejší půlnoci. A ještě připojím Žitnou ulici, kde probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady platí do 4. srpna. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: připomíná Den romského holokaustu. V Praze na Vltavě kotví nová servisní loď. Majitel Sparty Daniel Křetínský se nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. A během dne bude oblačno, v platnosti zůstává výstraha proti vysokým teplotám.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim. Evropa si proto dnes 2. srpna připomíná Den romského holokaustu.
2: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 000 lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Majitelé malých rekreačních lodí na Vltavě v Praze můžou tankovat paliva ze servisního tankeru. Dosud je museli přelévat z kanistrů, které naplnili na čerpacích stanicích. Ředitelství lodních cest za nové plavidlo zaplatilo 110 milionů korun. Tanker kotví na nábřeží Edvarda Beneše, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
3: A není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů.
0: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet vzrostl o 3560. Divišov na Benešovsku plánuje rekonstrukci přivaděče vody. Dělníci musí vyměnit asi 2,5-kilometrový úsek ze 70. let minulého století. Odhadované investice jsou 25 milionů. Město je požádal o dotaci, pokračuje nezávislý starosta Divišova Zdeněk Pekárek.
4: Na tomto úseku, který nás čeká, ta rekonstrukce, jsou právě každoročně poruchy v tom, že se nacházíme v místě, kde jsou obrovské tlaky a díky tomu to dochází k obrovskému počtu poruch, kde jsme schopni třeba na 10 metrech najít 4 poruchy.
0: Český miliardář a majitel Sparty Daniel Křetínský se nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. Spolupředsedkyně londýnského klubu Vanessa Goldová prodá svůj 16% podíl jinému investorovi, a to konzorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Křetínský tak ve West Hamu dál drží 27% klubu. Přes den bude polojasno až oblačno. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Ty dnes vystoupají na 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme varováním z D8, je 14,5 km ve směru z Prahy. Dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5 probíhají práce na vodovodním potrubí. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh, a to až do zítřejšího večera. V Žitné ulici probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady platí do 4. srpna. A v ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem. S omezením tady počítejte do 11. srpna. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Hezké nedělní ráno, dnes je 2. srpna a to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. A nevynecháme ani další songy, v ranní Praze jsou s námi Joel Corey a Aminikej. A taky skupina Maroon 5. Je 9 hodin a bezmála 6 minut a pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Regret.
1: Pernuden, Rádia Pernuden.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, v kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně pětka. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. První přímý sportovní přenos vysílal Československý rozhlas v roce 1924. Byl to zápas v boxu z pražské Letné. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
5: Češi, ještě
6: ty brďo, ale je to napínavý, je to...
4: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
5: Češi jsou bronzoví!
6: Tyjo, to není možný!
5: Olympijská medaile pro české kordisty!
4: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
7: Zlato je doma!
4: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku, ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
8: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
9: Já jsem udělala strašnou věc.
4: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
9: Pepit byl do fotbalu. Blázen, to víš.
4: 50 má Australan, kterého proslavila role Jakea Sullyho ve filmu Avatar, Sam Worthington. A já přeju hezkou neděli.
10: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, přinášíme čerstvé zprávy například z Legerovy ulice v Praze. Za křižovatkou s Čelakovskými sady dejte pozor, havarovalo tady osobní auto a motocykl, projíždějte velmi opatrně. Komplikace zůstávají taky na D8 na 14,5 kilometru ve směru z Prahy, tady havarovala před časem 2 osobní auta a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V řádu minut by měla být nehoda snad už vyřešena. Tak opatrně. Problémy jsou také například v Novopatské ulici v Praze 9 až 14. Tady je provoz vedený jedním jízdním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Belské ulici a potrvá do 15. srpna. A ještě ulice Vrchlického a následně Duškova v Praze 5, tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: písnička se sice jmenovala Julia, ale já bych řekl spíše Joffie, protože právě ta je se mnou teď ve studiu Rádia Praha a přináší zprávy v 9:30.
1: Při nočním požáru v bytu pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči záchranářů. Pražští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že příčinou požáru se teď zabývají vyšetřovatelé. Na místě zasahovalo několik jednotek, které ohně lokalizovaly asi po 40 minutách. Předběžná škoda je asi 1 milion korun. Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Vokovicích 110 kg medu. To je skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nasbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka. Fotbalová Slavia Praha zvládla s přehledem i druhý zápas nového ligového ročníku. Po úvodní výhře 5-1 nad Slováckem tentokrát na hřišti Baníku Ostrava vyhrála 4-0. A dařilo se i pražské Spartě, její fotbalisté zvládli předehrávku druhého kola šance ligy. Zlín porazili v prvním domácím zápase sezóny 3-1. Dál přes den bude polojasno až oblačno, meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Ty dnes v Praze vystoupají na 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ano, my necháme aktuální dopravní informace. Legerová ulice v Praze, tady máme problém za křižovatkou z Čelakovského sady. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem, projíždějte se zvýšenou opatrností. No a opatrně také v Praze kvůli omezením či uzavírkám. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Kromě činohry a muzikálu se věnuje také režii, koncertování a chystá první sólové album. Jak ho léta v kumštu proměnila a proč o sobě tvrdí, že rád lidi ponouká? I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit Jan Sklenář. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Přeji vám skvělou první srpnovou neděli. Hlavní události posledních dní v krátkém souhrnu, to je rubrika Týden v Praze, uslyšíte ji už za pár minut. A dnes to bude kromě jiného třeba i o novinkách, které platí od 1. srpna. A na Rádiu Praha nechybí ani Leny. I Jason Derulo.

0: Je 9:45, s vámi je Rádio Praha. Hlavní události posledních dnů v krátkém souhrnu, to je rubrika Týden v Praze. Dnes třeba i o novinkách, které platí od 1. srpna. Štěpánka Martanová si všímá třeba změn v městské hromadné dopravě.
1: Hezký den. Jsme v půlce letních prázdnin a dění v metropoli je také v plném proudu. Město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celém městě, jako třeba protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery anebo monitoring hladiny Vltavy. Vedení ŘEB chce omezení nočních letů nad svou městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí. Praha 3 během tropických dnů otevírá veřejnosti klimatizované prostory radnice, infocentra a nebo Žižko kostela. Tam se můžeme ochladit, napít se vody a na chvíli se odpočnout. Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Od čtvrtka funguje na Vltavě nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylýským náměstím byla obousměrně uzavřená Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Lední medvědi v zoo ráno dostali do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dali letos vůbec poprvé. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou třeba požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a také zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou. V pátek zase letěly teploty vzhůru a tak rozpálené centrum metropole ochlazovali dobrovolní hasiči. Ulice kropily užitkovou vodou, třeba i přímo před staroměstským Orlojem. A s novým měsícem, srpnem, přicházejí do Prahy novinky. Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dalších 10 let svážet pražské služby. Počítá s tím nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Pro lidi se nic nemění. Ti, co pobírají složku na život bytí státní superdávky, mohou získat slevu na měsíční kupon na MHD. Po slevě 70% za něj zaplatí 165 korun. Musí se ale prokázat potvrzením o poskytnutí dávky. Zdražila se tak jízda taxíkem. Maximální cena za kilometr jízdy je 42 korun místo 630 a podle nového cenového výměru magistrátu je nástupní sazba už 70 korun. A platba za minutu čekání taxikáře zůstává na korunách 7. V červenci zemřelo při dopravních nehodách v Praze 5 lidí. Vloni to přitom bylo za stejné období bez obětí. Údaje, které zveřejnila policie, ukazují, že od začátku roku si nehody v metropoli vyžádaly 8 životů. A ještě jedna statistika. Do trojské zoo v červenci zavítalo nejvíce návštěvníků za tento měsíc v její historii, celkem 233 tisíc lidí. V sobotu odpoledne pak do specializovaného pracoviště do nemocnice Bulovka byla převezena žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Přednedávnem se vrátila z Ugandy. A ať končíme pozitivně, tak třeba v Holešovické tržnici se celý víkend koná letní design market. Takový byl další prázdninový týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.

0: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne mírný severovýchodní až východní vítr do 6 metrů za sekundu. A jdeme na silnice, jak to v Praze a okolí vypadá teď před 10:00 dopolední. Tak to si řekněme, je tady třeba problém v Legerově ulici v Praze a to za křižovatkou s Čelakovskými sady. Nehoda je tady osobního auta a motocyklu a stále tam máme hlášené problémy. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně taky ve Vlznově ulici v Praze 1, kde probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu je tady etapovité zabírání jízdních pruhů, průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy, omezení tady potrvá do 15. listopadu. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 10 hodin, ve studiu Rádia Praha je už připravená Žofie Nováčková se zprávami. Ahoj Žofko.
1: Ahoj, hezké dopoledne. U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Mezi Prahou a Pelhřimovem jezdí ode dneška nová autobusová linka a hygienici varují před výskytem štěnic v hotelích. Po zbytek dne bude polojasno nebo oblačno a stále platí výstraha proti teplu.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Šatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Šatová.
3: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Prahu, Čechtice a Pelhřimov spojuje nová autobusová linka 401. Ode dneška jezdí po D1. Lidem z okolních obcí má zajistit rychlejší spojení s hlavním městem. Cestující musí počítat i s dalšími změnami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
4: S těmito změnami souvisí i úprava názvů zastávek, týká se to zhruba 35 zastávek, zejména v oblasti Vlašimi. Mnoho linek bude mít nově jednotnou trasu bez různých variant, takže ten jízdní řád bude přehlednější a také se na mnoha linkách zavádí víkendový provoz.
1: Středočeští hygienici upozorňují na výskyt štěnic v některých hotelích. Právě v letním období se podle nich snadno šíří, a to i v čistých prostorách. Cestovatelé by si proto měli vždy zkontrolovat hotelový pokoj. Dospělá štěnice je přibližně 5 až 7 mm dlouhá, má oválné tělo a červenohnědé zbarvení, říká mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.
5: Pokoji svá zavazadla nepokládejte na postel či koberec, ale na vyvýšené místo, například na polici nebo na stůl. Oblečení nechávejte pokud možno v uzavřeném kufru a před odjezdem zavazadla zkontrolujte, zejména švy, kapsy a zipy.
1: Juniorka Barbora Bukovská vybojovala na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve švýcarském Monte Ceneri tak po zlatu ze short tracku získala už druhou medaili. Další Češka Lucie Grohová dojela osmá. Během dne stoupnou teploty na 27 až 29 stupňů. Dnes už by neměl být ani bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Ve Vítězné ulici až most Legií v Praze 1, tady je omezení kvůli opravě tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. Omezení tady bude ještě do dnešního večera. Kvůli stavebním pracem je uzavřená křižovatka ulice Hvězdova a na Pankráci ve směru na ulici 5. května v Praze 4. Provoz je převedený do protisměru kvůli opravě povrchu vozovky. Práce tady potrvají ještě do zítřejší půlnoci. Připomínám také komplikace v ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5, kde probíhají práce na vodovodním potrubí a v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh, a to až do zítřejšího večera. A v Legerově ulici za křižovatkou z Čelakovského sady dejte pozor, je tady nehoda osobního auta a motocyklu, stále tady máme hlášené problémy. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin 5 minut, hezké nedělní dopoledne. Pražská zoologická zahrada se těší z nového přírůstku, kterým je mládě lachtana jihoafrického. Teď mu je víc než měsíc a postupně přibírá na váze. Jak se malý lachtan teď učí plavat, řekneme už za necelou půl hodinu. A přidáme další skvělou muziku. Ve víkendové Praze už čeká třeba Matt Simons. Taylor Swift. I'm

0: Na rádiu Praha rozpívala Dua Lipa, je 10 hodin a téměř 16 minut. Legendární šifrovací stroj Enigma byl v několika modifikacích využíván zejména německými ozbrojenými silami před vypuknutím a během druhé světové války. V Národním technickém muzeu se můžete stále seznámit s jeho příběhem, uvidíte tu i nejrůznější telekomunikační a špionážní přístroje a další projekty, které k utajování vedla politická situace, a to až do 30. srpna. Vždy od úterý do neděle od 9 do 18 hodin. Podrobnosti pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví. A možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem.
0: Nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace, připomínáme nehodu v Legerově ulici v Praze za Čelakovského sady. Se srazilo osobní auto a motocykl, projíždějte velmi opatrně. Opatrně také, pokud jedete ulicí k Barandovu, je tady hlášený požár křoví, na místo jedou hasiči, projíždějte proto se zvýšenou opatrností, bude tam probíhat zásah. Problémy jsou také v Žitné ulici, kde probíhají práce na vodovodním potrubí a mezi křižovatkami ulici Mezibranská a Krakovská v Praze 1 neprojedete pravým jízdním pruhem. Omezení tady platí do 4. srpna. A v ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. S omezením tady počítejte do 11. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak tohle byly Coldplay na rádiu Praha, je téměř 10:30. Před víc než měsícem se v pražské zoologické zahradě narodilo mládě lachtana jihoafrického. Po 7 letech tak do lachtaní rodiny přibyl další člen. Jak se mu daří a proč ho chovatelé nejdřív museli naučit plavat, to byla zjišťovat naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Ta mláďata rostou před očima, protože to vlastně mateřské mléko je hodně výživné a malému lachtánkovi se daří skvěle. Musím to sice zaťukat, ale daří se mu skvěle.
2: Vysvětluje vrchní chovatel lachtanů zoo Praha Jakub Mezej.
1: Má přes 12 kilo, takže jsme velice rádi, že se Daisy o něj vzorně stará a vlastně nám to mládě krásně přibírá na váze. Už i s ním žijou různě roupy a žijou s ním všichni čerti, že přesně teď je škoda, že tady nemáme kameru, abychom ho natočili, a on si hraje se vším možným. Ať už jsou to listy, má tady samozřejmě i lachtaní hračky, to je hadička, vlastně zahradní hadice, ta ho nejvíc baví ze všeho, a má tady svoji mámu Daisy, se kterou už krásně řádí v bazénu.
2: Mě u těch lachtaních mláďat překvapilo, že se musí naučit plavat.
1: Dokáží plavat, ale my přece jenom jsme hodně opatrní, takže nejdřív jsme mu dávali menší vaničku, pak větší vaničku. Potom jsem si říkal, tak ještě mu dáme čas, jenomže v ostatních zoologických zahradách se narodili lachtaní jihoafričtí, hlavně v Německu a v Dánsku, a tam jsme viděli, že po pár dnech pomalu už je pouští do bazénu. Tak jsme si řekli, hele, tak to zkusíme. Tak jsme mu pod dozorem nás chovatelů otevřeli možnost jít vlastně do bazénu. A mládě tam huslo a začalo plavat a aha, tak proč jste tady? Prostě už plavu, jako jo. Takže my jsme s toho měli velkou radost a samozřejmě všechno děláme velice opatrně, protože se o něj hodně bojíme.
2: Co se týče té stravy, tak vím, že jste ho nejdřív trošku dokrmovali.
1: Je to pravda, z začátku jsme Daisy něco málo pomáhali, protože je to prvorodička, ale teď už vlastně kompletní jeho stravu, jeho krmení tvoří mateřské mléko, které Daisy má, krásně ho krmí, kojí ho a teď je to vlastně jednou za dva dny, ho kojí a stačí mu to.
2: Lachtany chová s malými přestávkami pražská zoo už od roku 1934. První zástupci této skupiny byli lachtani kaliforničtí. Teď je mládě stále v zázemí expozice a pod dohledem chovatelů. Návštěvníci by ho ve venkovní expozici mohli vidět už v druhé polovině srpna. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Maloší.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Legerově ulici v Praze za křížením z Čelakovského sady. Dejte pozor, je tady nehoda osobního auta a motocyklu, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně také v ulici k Barandovu, kde máme hlášený požár křoví, na místě zasahují hasiči. Problémy jsou také například na D11, a to na 69. kilometru ve směru z Prahy. V tomto místě je odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně a očekávejte možné zdržení. A já se ještě vrátím k omezení či uzavírkám v pražském provozu v ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova. V Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem a práce tady potrvají do 17. srpna. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Ve víkendové Praze dospívala Olivia Rodrigo, za chvíli Harry Styles, Matt Simons nebo třeba Katy Perry. V botanické zahradě hlavního města Prahy můžete navštívit až do 20. září výstavu Rostlinná Odyssea. Najdete ji ve výstavním sálu v ornamentálním zahradě a provede vás fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých více než 432 milionů let přes prvohorní ulotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Výstava propojuje svět z kamenělin se živými rostlinami botanické zahrady. Po speciální stezce se můžete vydat zahradou a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sále uvidíte jako fosílie. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle, vždy od 9 do 19 hodin. A podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu v Praze v Legerově ulici. Za křižovatkou s Čelakovskými sady je nehoda osobního auta a motocyklu. Problémy zůstávají také v ulici k Barandovu, kde hoří křoví. Na místě zasahují hasiči, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A stále si dávejte pozor i dál od Prahy, a to na D11 na 69. kilometru ve směru z Prahy. Je tam odstavené porouchané auto. Tak opatrně. Připomínám také komplikace například na Hlávkově mostě v Praze 7. Tady počítejte s omezením, probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do konce srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: 11. hodina je tady, s ní na rádiu Praha další zprávy a ve studiu Žofie Nováčková. Ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Na místě pomáhají i čeští hasiči. Praha 5 vybuduje nový pavilon mateřské školy Beníškové v Košířích. 40 nových digitálních panelů přibude do konce roku na tramvajových a autobusových zastávkách v Praze. A zůstane oblačno nebo polojasno s teplotami pod 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muže se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešní rána.
3: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neshořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus tyrkolka bude vyjíždět právě do té black zóny dohašovat ohniska.
1: Praha 5 hledá stavební firmu na vybudování nového pavilonu mateřské školy Beníškové v Košířích. Budou v něm dvě třídy. Radnice už připravila dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Aktuálně má školka 3 budovy, dohromady pro 137 dětí. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové kapacity škol a školek v městské části dlouhodobě nestačí.
4: Rozšiřování kapacit mateřských škol patří mezi dlouhodobé priority Prahy 5 a opravdu intenzivně je řešíme. Pavilon postavíme metodou design and build, která celý proces urychlí.
1: Na vybrané tramvajové a autobusové zastávky v Praze rozmístí technici do konce roku 40 nových digitálních panelů. Cestujícím ukazují například odjezdy spojů a aktuální výluky. Tabule přibudou třeba na Florenci, Štrosmajerově náměstí nebo u polikliniky Modřany. Ve městě jich je zatím asi 200. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
5: Digitální panely budou instalované také na několika zastávkách připravované tunelbusové linky číslo 145. V těchto dnech také testujeme na vybraných zastávkách mírně upravenou podobu zobrazování informací na základě zpětné vazby od cestujících.
1: Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix páté místo. Pro 37-letého českého reprezentanta jde o nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech. Další Čech David Riegl skončil 55. Závod vyhrál Japonec Naoki Nakamura. Česká reprezentantka Natálie Nejedlová při své premiéře obsadila mezi ženami 34. místo. I dál zůstává v platnosti výstrah meteorologů proti horku. Teploty dnes ale 30 nepřekročí. V Praze bude odpoledne nejvíc 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. V Legerově ulici za křižovatkou z Čelakovského sady dejte pozor, je tady nehoda osobního auta a motocyklu. Ještě pár minut by ty problémy měly přetrvávat v tomto místě, tak projíždějte s velkou opatrností. Už téměř minulostí je problém v ulici k Barandovu, ale ještě stále ho máme hlášený jako aktuální. Tam došlo k požáru křoví, na místě zasahují hasiči, také projíždějte stále velmi opatrně. A pokud jedete z Prahy směrem ven po D11, tak opatrně na 69. kilometru, kde je odstavené porouchané vozidlo. A já připojím ještě komplikace v Praze ohledně omezení či uzavírek. V ulici Vítězná až Most Legií v Praze 1 je omezení kvůli opravě tramvajové trati. V místě je zachován jednosměrný provoz ve směru k Národnímu divadlu. Omezení tady bude ještě do dnešního večera. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Už 11 hodin a 4 minuty si užíváme první srpnovou neděli, dnes s datem 2. Krásné dopoledne. Vedení pražských Klanovic letos eviduje už 8 střetů divokých prasat s obyvateli. Začalo proto situaci řešit. Jak? To prozradíme už v 11:30. A ve víkendové Praze pro vás máme i další hity. Nechybí The Rolling Stones. Billie Eilish. A taky skupina Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslední.

0: Lavin na rádiu Praha už za chvíli vystřídá Ellie Goulding nebo třeba Ed Sheeran. Víte, jakou roli se hrál pes v dějinách pastevectví? Proč mají pastevečtí psy nenahraditelnou úlohu při ochraně stát? Nebo jakou roli hrají psy při návratu vlka do krajiny? Odpovědi na tyto a další otázky přináší nová výstava Pes odvěký pomocník stát, kterou připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií a spolkem Rok s pastevcem. Navštívit ji můžete do 10. ledna, vždy od úterý do neděle, od 9 do 17 hodin. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. Doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace v Legerově ulici za Čelakovského sady. Dejte pozor, je tam nehoda osobního auta a motocyklu. Každou chvíli by už měla být tato nehoda minulostí a odstraněna ze silnice. Zatím stále projíždějte opatrně. Opatrně na D11C 69. kilometr ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo. A připomínám komplikace například kvůli stavebním pracem je uzavřená křižovatka ulice Hvězdova a na Pankráci. Ve směru na ulici 5. května v Praze 4 provoz je převedený do protisměru kvůli opravě povrchu vozovky a práce tady potrvají ještě do zítřejší půlnoci. A v ulici Ostrovského mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického v Praze 5 probíhají práce na vodovodním potrubí. V místě je neprůjezdný levý jízdní pruh a to až do zítřejšího večera. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.
4: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: Je po 11:30, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný nedělní den. Vedení pražských Klánovic přitvrdilo v boji s přemnoženými divokými prasaty, která se pohybují mezi domy. Od začátku roku radnice eviduje už 8 střetů zvířat s obyvateli. Nechala proto vyčistit zarostlé pozemky v centru městské části a zastřelit bachyně, která útočila na lidi.
1: Jednoho dne jsem se vracel z piva, bydlím tady kousíček, jdu tady tou boční ulicí a hned vedle sebe jsem slyšel chrochtání. Jo. Nebylo to ani 10 metrů a vedle mě bylo obrovský prase, jako skutečně jsem se jako bál. Jo.
2: Říká pan Milan. Letos v Klánovicích divočáky několikrát viděl. Když ráno chodí do práce, vyhýbá se zarostlým pozemkům, kde podle něj zvířata žijí.
1: Je to vlastně takový blok uzavřený mezi čtyřma ulicima, trošku to jako prokáceli, že jako částečně vidět dovnitř, ale prostě jsou tady no, ty divočáci.
2: Dodal pan Milan. Další obyvatel Šimon potvrzuje, že divočáci jsou hlavně na neudržovaných pozemcích.
3: Na tom pozemku jsou, protože tam jsou jabloně a každý večer většinou vycházeli někdy dřív, někdy později. Tam je malá zítka a tuto prase úplně v klidu taky přeskočilo a vyběhlo na nás rovnou.
2: Popisuje, že po narození mláďat jsou bachyně nebezpečnější.
3: Občas jsem chodil tady domů a stáli přímo tady naproti. Jak kdy nebyl moc agresivní, ale teď, když měli malý, tak vybíhali jako vždycky, že i když jsem stál za plotem.
2: Hlavní město povolilo lov divočáků v Klánovicích i mimo hranice myslivecké honitby, vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hoffmann.
4: Toto povolení je platné do konce března 2027. Postup ve věci zvýšeného výskytu divočáků v této lokalitě koordinujeme nejen s mysliveckým spolkem z blízké honitby, ale i s městskou částí Praha Klánovice.
2: Podle vedení Klánovic se počet divočáků průběžně mění. Některé pozemky, na kterých se vyskytují, patří soukromým majitelům. Tajemník radnice David Srb nám poskytl pouze písemné vyjádření.
5: Městská část intenzivně spolupracuje s místním mysliveckým spolkem, který situaci průběžně monitoruje a řeší. V současné době vyhodnocujeme přijatá opatření a podle potřeby budeme přijímat další kroky.
2: Na mikrofon se odmítli vyjádřit taky myslivci. Po telefonu nám sdělili, že bachyni zastřelili na pozemku, který spravuje městská část. Jak budou další jednání mezi mysliveckým spolkem a radnicí vypadat, zatím není jasné. Z Klánovic Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Maloší.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na D4 na 10. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce. Jedná se o plastovou krabici v jízdním pruhu. Neprůjezdný je tady kvůli tomuto problému pravý jízdní pruh. Na místo už míří policisté. Komplikace máme i na D6, a to na 8,5 kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Tak opatrně. D8, 7. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme problém v podobě odstaveného porouchaného osobního auta. Neprůjezdný je kvůli tomu pravý jízdní pruh. A připomínám komplikace na D11, a to konkrétně na 69. kilometru ve směru z Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Ve 11:45 dozněli ve víkendové Praze Green Day. Před námi je Rolling Stones nebo Naked. Hostem Kateřiny Kubalové v další prázdninové repríze pořadu Až na dřeň dnes bude muž, který na prknech hudebního divadla Karlín už druhým rokem exceluje jako Beetlejuice. Léta patřil taky k divadlu v Dlouhé a k dalším scénám,

0: Kilometr ve směru od Strakonic do Prahy, dejte pozor, tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o plastovou krabici v jízdním pruhu, kvůli tomu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Problémy jsou na D6 na 8,5 kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy, tady je odstavené porouchané osobní auto. Ještě jednou D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary, 58. kilometr. Tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o balík slámy v jízdním pruhu. Na místo míří policisté, projíždějte velmi opatrně. Opatrně i na D8, 7. kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A na D11 máme stále komplikace na 69. kilometru ve směru z Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Servisní loď nabízí služby i malým plavidlům. Je světový týden kojení, lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. A meteorologové dál varují před vedrem, dnes bude až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Majitelé malých rekreačních lodí na Vltavě v Praze můžou tankovat paliva ze servisního tankeru. Dosud je museli přelévat z kanistrů, které naplnili na čerpacích stanicích. Ředitelství lodních cest za nové plavidlo zaplatilo 110 milionů korun. Tanker kotví na nábřeží Edvarda Beneše, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
2: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů.
0: V Česku je přes 170 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok se jejich počet zvedl o 3560. Je světový týden kojení. Podle lékařů má mateřské mléko pro dítě mnoho benefitů. Snižuje třeba riziko alergií, astmatu nebo obezity. Dál přínosy kojení vysvětluje předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.
3: Kojení se přizpůsobuje potřebám dítěte v závislosti na jeho věku. Dodává dítěti spoustu obranných látek, které tomu novorozenci chybí. Jsou to různé imunoaktivní látky v mléku, které ho chrání proti infekcím.
0: Až 80% českých novorozenců je při propuštění z porodnice plně kojených. Ukazují to data Ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči záchranářů. Pražští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že příčinu požáru se teď zabývají vyšetřovatelé. Na místě zasahovalo několik jednotek, které oheň lokalizovali asi po 40 minutách. Předběžná škoda je asi 1 milion korun. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Jonas Lindberg z Dánska. Nejlepším z Čechů byl na 131 km dlouhé trati Petr Vakoč, který skončil třetí.
4: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi to stálo hodně sil a ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem tam všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závěr v domácím prostředí.
0: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii Gravel Tour Hlinsko ovládla Australanka Nicole Frejnová, druhá byla Kristýna Zemanová. I dál zůstává v platnosti výstraha meteorologů proti horku. Teploty dnes ale 30 nepřekročí. V Praze bude odpoledne nejvíc 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A ještě doplníme aktuální dopravní informace. D4, 10. kilometr ve směru od Strakonic do Prahy. Dejte pozor, je tady stále varování před předmětem na vozovce. Jedná se o plastovou krabici v jízdním pruhu, kvůli tomu neprojedete pravým jízdním pruhem. Problémy máme i na D6C, tam dokonce na několika místech. Jednak na 8,5. kilometru ve směru od Karlových Varů do Prahy, kde je odstavené porouchané osobní auto. Taky na 15,5 kilometru D6 ve směru od Karlových Varů do Prahy. Tady je také odstavené porouchané osobní auto, tak opatrně. A pozor si dejte i na 58. kilometru D6, ovšem tentokrát v opačném směru z Prahy na Karlovy Vary. Tady je hlášený předmět na vozovce, je to balík slámy v jízdním pruhu, také projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrně i na D8, 7. kilometr ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané osobní vozidlo a neprojedete pravým jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
6: Narodil se v Brně a odmala se věnoval hudbě. Posléze vystudoval JAMU, herecký um piloval v Hradci Králové a později v Pražském divadle v Dlouhé. Doma je i na jevišti v Karlínském hudebním divadle, kde exceluje mimo jiné jako Beetlejuice. Naším hostem bude už za chvíli herec a zpěvák Jan Sklenář. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Jan Sklenář. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem vás nedávno viděla jako Uriáše a musím říct, že když vás člověk vidí na tom jevišti, tak to je neskutečný gejzír. To je, když se díváte na uragán, který řádí na tom jevišti, úplně z něj příští, nejen ta hudba, ale ta energie a ta radost. A mě by docela jako zajímalo, jak potom vypadáte po tom představení. Jestli jako si sednete a padnete, anebo jestli tam ještě jako 2 hodiny hopkáte. Jak to je?
2: Zaprvé teda děkuju moc krát za kompliment, řekněme. Ale je teda pravda, že mě to zas tak moc jako uragán zrovna tahle role nepřijde. Ale je teda skvělý, že to takhle působí.
1: No mě to tak přišlo.
2: Protože to mě přijde spíš takový jako poryv.
1: Poryv?
2: Mezi těma dalšíma
1: tak
2: prostě
1: budu
2: rolema,
1: nabít,
2: který...
1: Tak to je uragán.
2: Tak to je už je uragán, to je pravda. Ale díky moc, no. To byla vlastně... Karlínská spolupráce z roku, já bych řekl, 2022 nebo 2023. Mě k tomu povolal Ondra Brzo Bohatý, se kterým jsme se kdysi seznámili na přípravě inscenace Kudikam. Tak jsme se nějak vzájemně oblíbili a on mi od té doby tu a tam svěří nějakou velkou nebo hlavní roli ve svých dalších dílech. Takže to mám moc rád, to.
1: No a jak potom vypadáte po tom představení? Když se tak jako vyřádíte na tom jevišti?
2: No tak většinou jdu řádit do klubu.
1: Řádíte ještě dál. Potom,
2: protože já mám kor, teda hlavně v tom jako karlínském divadle, kde tak pro radost hraju pár představení, tak já mám jako hrozně rád takový ten šrumec po představení, kdy si prostě sednete ještě s těma svýma kolegama a tu a tam s dirigentem, s muzikantama. Je tam strašná spousta různých profesí, které jsou velmi šikovný a mnohdy jako velmi ceněný ve své práci. A s nima já jsem strašně rád a hrozně mě to vždycky inspiruje.
1: Já jsem mluvila o té energii, která z vás příští a která určitě přeskakuje i mezi těmi diváky a těmi herci. Liší se to taky podle divadla a podle té hry a podle té role, do které se v tu danou chvíli vžíváte? Vnímáte to hodně jinak?
2: No tak jako je to určitě rozdíl, vždycky záleží, jaký kolektiv a jaký divadlo vás jak rozdovádí, řekněme. Ale já jsem v tomhle tom smyslu docela vlastně dovádivý člověk a když třeba je to někde trošku suší, tak se snažím přispět právě nějakým ponoukáním a nějakýma prostě forkama k tomu, aby se to víc rozproudilo. A potom na té práci je to hrozně vidět, protože když to ty lidi, kteří na tom makají, prostě baví a jsou spolu rádi, tak srší úplně jiná energie a přichází se nám mnohem zajímavější nápady. A to já mám rád, prostě když si diváci zaplatí, tak aby viděli prostě velký, perlivý, velkorysý, brilantní představení. A to nejde bez toho, aby si lidi rozuměli, aby jim spolu bylo dobře.
1: Když se teď podíváte na to, co už jste během té své kariéry zahrál, nastudoval, předvedl nám, divákům. Splnilo to to, co jste si předsevzal, pokud něco takového bylo, když jste začínal, když vás něco nebo někdo ponoukl k tomu, že tady se dáte na to hraní, na ten kumšt?
2: Zaplať pámu, koukajte si, že se drbu, to znamená, řeč těla, že to je hraná skromnost a člověku to není úplně po srsti, ale je to až na dřeň, tak řekněme do morku
1: tak
2: kostí.
1: Povídej.
2: Myslím si, že jsem si na divadle prozatím asi splnil až jako nevídaně vlastně bych řekl. Za to teda vlastně osudu a spolupráci pracovníkům a tak strašně moc jako děkuju. Samozřejmě to, že to vyvrcholilo buď to v Karlíně Beetlejuicem nebo v divadle V dlouhé nádhernou spoluprací s Michalem Vajdičkou, tak to byly věci, o kterých jsem ani nesnil, řekl bych. Ale ten úplně původní, ještě takový předpubožský sen, byl zpěvácký, moje pobláznění do Freddieho Mercuryho a vyprodané Wembley. A ten se mi nesplnil zatím.
1: Na tom zatím pracujete.
2: Na tom jsem začal pracovat až teď ke stáru. A pomalými krůčky zatím se to sune dopředu.

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Co bylo na tom úplném prvopočátku? Já bych se držela toho slova ponouknout, protože vy rád ponoukáte a rád to o sobě říkáte. Tak co vás opravdu ponouklo k tomu, že to budete dělat profesionálně? Jo. Protože mít rád hudbu a jít ji dělat, to jsou opravdu dvě různé věci.
2: Jednak mi do té hudby ještě vstoupilo to divadlo, což mě vlastně překvapilo nejvíc. Já jsem vždycky prostě vnímal nějakou performativnost spíš přes zpěv a přes nějakou, řekněme, rockovou hudbu. Ale ta velká pokušitelka byla v Brně na Lidušce, dneska Zušce, řekněme, na Kvapilce, nějaká Henrieta Ctiborová, která tam vedla divadelní oddělení a přišla jednou na moji hodinu zpěvu a žádala kantorku o to, jestli by jí neporadila někoho, kdo by jí pomohl zaskočit v jedné inscenaci. Šli teda Suchýho, 6 žen Jindřicha 8. se to jmenovalo. No a já jsem tehdy nějak neváhal a říkal jsem, a co třeba já to prostě rád zkusím. A dostal jsem se tam na to divadelní oddělení a ona ve mně co si uviděla a vlastně mě tak jako rozdráždila k tomu, abych si podal přihlášku na JAMU. A připravila mě na tu školu, přesvědčila i moje rodiče, aby se nebáli, aby mě dali zelenou. A to byla vlastně ta pokušitelka, ta, která mě vyslala k divadlu. A to divadlo mě potom tak nějak vzalo, že jsem se věnoval dlouhý léta, skoro až výhradně činohře, řekněme, nebo prostě divadlu s občasným odskokem k hudebnímu divadlu, jak jsem jmenoval třeba Kudikama nebo tak. A tam jsem úplně vlastně náhodou se našel úplně vlastně v jiný roli a úplně v jiným žánru.
1: Mě zaujalo, že jste jako dítě dělal barokní zpěv. No. K tomu jste se dostal jak?
2: To byla taky další náhoda. Vlastně všechny ty věci, podle mě, co se nám dějou, tak vycházejí z nějakých setkání s lidma na základě jakési třeba, řekněme, vyslané energie nebo nějakého vyzařování, že si vás prostě někdo všimne, někoho zaujmete a zaklepe vám na rameno a říká, a nechtěl bys tohle zkusit a nechtěl bys zkusit i touhle cestou a tak. A to bylo právě naprosto epochální pro mě setkání s Vladimírem Richtrem. Já jsem předtím už asi od 6 let prostě dělal solový zpěv na té Lidušce, jak jsem říkal. A někdy v 10 letech právě mě do cesty jako vstoupil Vladimír Richter, tehdy mladší, ale dost vlastně zajímavý brněnský pedagog, který se sám osobně zabýval barokním zpěvem a zalíbil se mu ten můj jako vysoký a velkorozsahový soprán jako klučinu a začal mě v tomhletom smyslu školit a zpívat se mnou právě jako barokní repertoár, protože v Brně okolo kláštera na Starém městě tak je vlastně dost rozsáhlá jako knihovna těchto věcí a oni tam měli i sbor takzvaných modráčků, což právě byli kluci, řekněme, já nevím, jakoby ministranti nebo něco v tom smyslu. Měli tam jako významný sbor a pro ně spoustu jako autorů psalo právě hudbu a já jsem tehdy s tím zpíval hodně tenhle repertoár, hodně jsme dělali Bacha, Zelenku, Hendla, tyhle ty autory a mě to úplně uchvátilo tehdy, protože najednou jsme točili pro televizi, pro rozhlas a pro malýho puberťáka je to úplně jako úžasný a on byl skvělý pedagog a je. A po 30 letech se nám to spolu podařilo znovu se setkat, protože mě skútři, tandem skútrů, režisérů v Dlouhé svěřili překvapivě roli Královny noci v Kouzelné flétně Mozartově. A já, když jsem právě přemýšlel, jak to uchopit, tuhle tu jakoby neuvěřitelnost, tak jsem se rozhodl obrátit se zpátky na Vláďu Richtra do Brna a zkusit, abychom ve mně znovu objevili toho puberťáckýho sopránka. A jemu se to podařilo. Ono je to jako strašně zajímavá pěvecká technika, toho by byl jako schopen jako leckdo. Ve Vídni se to studuje, vlastně tam je úplně nejúžasnější škola světová. Z toho Orlovský, Meinlicht a tihleti sopranisti prostě vycházejí. Mladí lidi, kteří zpívají právě jakoby tím ženským hlasem, tím kastrátským, takzvaně kontratenorovým. V barokní hudbě je proto obrovská literatura jako hudební, takže je co zpívat. No a nám se tak nějak podařilo nějaký základy tady toho sopranisti sopranistického zpěvu prostě znovu uchopit, objevit, a za 4 měsíce, kdy já jsem k němu dojížděl do Brna, tak se opravdu odehrála premiéra Kouzelný flétny s Královnou noci s Klenářem.
1: Já to vůbec nechápu vlastně, jak tu Královnu noci, na které si může vylámat lesklá žena ty hlasivky, tak jak to muž dokáže zaspívat. Je to jako velká námaha pro ty hlasivky.
2: No, ona to nesmí být námaha právě. To akorát si člověk musí osvojit opravdu tu techniku, která je jako přenesená jinam, než řekněme na hruď do krku, ale odehrává se to, protože v úspěvu se hodně pracuje s takovou představivostí, řekněme, jak fyzickou, tak jako nějakou, řekněme, já nevím, duševní. A tam se musíte opírat o ten zpěv v myšlenkách někde jako nad temeno a rozeznívat prostě úplně jiný partie toho těla, než při normálním zpěvu, jak jsme zvyklí. A to je teda jako neskutečně zajímavý.
0: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už 100krát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Net. Mediálním partner je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na

0: na dřeň.
1: Vy těch stylů běveckých ovládáte spoustu. Čem se cítíte jakoby nejlépe?
2: No, zdá se mně, že tím, že léta se zabývám jako hlavně českým šansonem, to znamená jako repertoárem Petra Habky nebo i Michala Horáčka, tak se mně zdá, že jsem nejvíc doma ne vyloženě v šansonu, ale jako ve takzvaným výrazovém zpěvu. Já jinak se víc cítím jako kroku, nebo k takovému jako rock popu, řekněme, ale tím, že jsem jako divadelník, tak se mně prostě víc a víc zalíbilo zpívat jako příběhy nebo zprávy o lidech nebo o nějakým jejich stavu, ve kterým se nacházejí, a to právě jako umožňují ty šansony. Takže tam si myslím, že jsem nejvíc doma.
1: My jsme tady už zmínili toho Beetlejuice, ve kterém v Karlínském divadle záříte už vlastně druhým rokem. Ještě pořád si to užíváte tak jako na začátku, když jste mluvil o tom, že je to prostě fakt životní role, na kterou jste se připravoval neuvěřitelně dlouhou dobu.
2: No, já bych řekl, že jo, a myslím si, že víc a víc, protože tím, že se to prostě reprízama sehrává víc a víc. Hodně zajímavá je komunikace s publikem, protože ono se to zaplať pámbu a díky za to velmi jako rozkřiklo, takže nám prostě chodí už o něco víc jako i informovaní, řekněme, diváci. Už to není takový to, co to je Beetlejuice, to nevím, no tak dobře, tak si na to zajdu, uvidím. Teď už prostě si myslím, že to publikum je mnohem poučenější, řekněme, a mnohem víc jako fandící. A tím pádem podle mě rostou i naše výkony, tak každý to představení je samozřejmě jiný. S čím na to představení přijdete, jaký máte publikum, jaký tempo dirigent nastaví, protože tam se střídají 4 skvělí dirigenti a každý to prostě cítí přeci jenom pomaličko po svým. Takže já zatím teda můžu říct, my jsme měli teď asi k 90 reprízám za ten rok a čtvrt. Zaplať pánbu, že jsem to všechno mohl odehrát, tu svoji roli sám. Takže jako je to obrovská cesta, obrovská jízda, velká euforie a strašně mě naplňuje ta role a to hrát to představení.
1: Představení, které určitě není takové konvenční. Není to takový ten hezký, uhlazený muzikál, na který my jsme tady možná tak trošku zvyklí. Je to divoké, je to místy, nechci říct ošklivé, ale jo?
2: Jo, syrové.
1: Tak, syrové, možná to je to správné slovo. Jak tohle to diváci berou?
2: Zajímavé je, že to jako velmi zajímavý koktejl vlastně těch všech věcí, o kterých vy mluvíte. Jednak teda je to americký muzikál se vším všudy. To znamená prostě, jak dramaturgie, jak hudba, jak ta obrovská výpravná scenografie je vlastně, to je všechno strašně jako velkorysý a propracovaný. To je to, co je jako to krásný. Ale je to velmi vlastně syrovej až nadřeň do morku kostí vlastně zajímavý příběh. Je to kontroverzní určitě, co se týče humoru, co se týče tý velký jako rychlosti a bizarnosti toho představení, tak je to samozřejmě o něco náročnější titul na to celý uvnímání toho díla, ale rozhodně nám s Beetlejuicem do Čech přišla jako opravdová Broadway.
1: A jak se vám vlastně pracovalo s tím, abyste pochopil a uchopil tu postavu, která není člověk, je něco prostě nadzemského, jiného, aby byla pochopitelná pro nás, kteří se na to díváme?
2: Tohle to je strašně těžko odpovědět. Já jsem byl sám překvapený, jak moc poloh a stránek té postavy jsem objevil sám v sobě. Vlastně, že já mám trošku pocit, jak kdyby ta role byla jako původně napsaná pro mě, jak kdyby mě někdo tak moc znal a tak moc věděl o těch skrytých a utajovaných věcí mý osobnosti a mýho přemýšlení. Takže tím jsem byl jako až zaskočený, jak moc jsme spolu souzněli, a je pravda, že obrovský podíl toho jakoby porozumění a toho, jak to nakonec vypadá, tak má určitě ten americký režisér Gabriel Berry a jeho spolurežisér a překladatel toho díla Ondřej Brzobohatý. To byla prostě taková velmi silná dvojice, každý se zaměřoval na něco trošku jiného a geniálním způsobem se vlastně doplňovali při té tvorbě. Nechali mi úžasnou svobodu, ale velmi jako břice a racionálně mě dokázali korigovat, aby to prostě nebyl jakýsi blázinec jakýhosi Sklenáře, ale aby to prostě opravdu mělo tu údernost a abych dokázal v těch strašně rychlých střizích a tolika polohách skvěle vystřihnout a oddělit vlastně všechny ty věci, který ta role jako naplňuje. Na tom jsme obrovsky pracovali a za to si myslím patří asi největší dík jim dvěma.

0: Otevřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Tady říkal, že jste v tom Beetlejuiceovi objevil pár věcí, které máte sám. Mm-hmm. Je to i třeba tak, že v každé roli se malinko třeba víc poznáte, že každá ta role je takovým krůčkem v tom sebepoznání? Může to tak být?
2: To asi určitě ano. Já teda nejsem zastánce toho, aby bylo divadlo jakousi sebeterapií těch herců. Mm-hmm. Jako to vlastně jako nemám rád, kor, když jsou to úkoly, které třeba jsou nějakým způsobem trýznivý nebo vyloženě jako drsný. Mm-hmm.
1: Že bychom,
2: třeba
1: že bys tam neměl jako odbolet něco svého.
2: Jo. Já mm-hmm. jako rozumím tomu při té přípravě toho představení, při zkouškách, mm-hmm. to člověk si opravdu kolikrát sáhne na věci, které jsou velmi osobní, kolikrát vám vlastně režisér nebo tvůrci pojmenovávají na vás vlastnost, se kterou bojujete, nebo nějaký jakože složitý trauma, nebo mindrák, to prostě nejsou, řekněme, příjemné věci, ale potom, když se to odehrává na jevišti už před divákama, tak já jsem zastánce toho mít už od toho odstup, mít to prostě v sobě zpracovaný a jakoby netrpět nervaci rodidla a já nevím, vnitřnosti za každou cenu před divákem. Tam už to prostě musí být naprosto kontrolovaná racionální záležitost.
1: Nikdy se vám nestalo, že by vás ta role nějak úplně jako pohltila a semlela, že byste z ní nemohl ven?
2: To se stane, třeba u Beetlejuice se mi to děje a to je teda samozřejmě, řekněme, jak je to technicky, technologicky náročná role, tak ale jakoby tím nadtyrelem je to jako lehký a zábavný, řekněme, jo? Tak tam se dostanu do takové euforie a do takového tranzu, že mě opravdu několik hodin trvá, než se utiším. Proto je to taky velmi náročný hrát, jako vlastně v jednom, tím, že já nejsem alternovaný, tak jestli mě dobře jako rozumíte, tak když zahrajete 3hodinové představení, nebo někdy jsou to dvojáky, takže máte 6 hodin vlastně týhletý šílený euforie a tranzu, tak mě pak trvá několik hodin, než se uklidním. Uklidňuji se většinou v baru. A teď hrajete v to představení v sérii několika dnů, třeba 6 dnů, nebo po premiéře jsme měli 20 dnů. A to bylo šílený, že prostě dovádíte tolik hodin na jevišti a pak ještě se tolik hodin uklidňujete, pak si musíte rychle nějak vyspat a řešit nějaký normální každodenní život a to samý prostě mít v tomhletom zápřahu těch, řekněme třeba 20 představení za sebou, 20 dnů. To je na tom vlastně jako velmi zajímavý a složitý. Ale mě to prostě jako naplňuje a baví. Je to trošku jako na hraně nějakých fyzických sil a hlasových jako možností, ale zatím držím.
1: Ale dobře, ale tak když v takovémhle tempu jedete už, já nevím, 20-25 let, kdy hrajete a furt jedete z role do role a jste do ní takhle zanořený, tak když člověk hodně hoří, tak potom taky snadno vyhoří. Měl jste nějaké období krizové, kdy už jste fakt nemohl?
2: Já jsem zaplať pánbu jakoby vyhoření nezažil, vlastně svým způsobem ani nerozumím. Ve svém kontextu rozumím tomu tak, že někdo přijde na to, že cesta, na jakou se vydal, to znamená, že se věnuje něčemu, co si myslí, že ho bude naplňovat, ho přestane naplňovat. Mm-hmm. Tomu jako rozumím, ale to se mně nestalo u divadla. Mně se teď spíš stala taková zvláštní věc, jakési zvláštní naplněnosti. Tak jako hezkých příležitostí, co jsem měl teď za sebou, jak v Dlouhé, tak v Karlíně, ale i třeba v činoherním studiu, nebo třeba právě v rozhlase nebo v hudbě, že já se teďka cítím nějakým způsobem naplněnej a chci malinko zvolnit a chci se přeorientovat na chvíli trošku jako jinam, abych se zase nějak vyprázdnil a aby bylo co naplňovat. Mm-hmm. Já teď vlastně jsem ve stavu, kdy tak jako poodcházím z divadla v Dlouhé, protože tam jsem byl několik let v angažmá, bylo to skvělý angažmá naprosto, ale rád bych se podíval před kameru, protože na to jsem kvůli divadlu a prostě termínovým časovým možnostem neměl moc čas a vlastně je to o dost jiný profesně hrát před kamerou, než jako na divadle, kor nějak extrovertně. Takže teď se chci jako přeorientovat maličko na tohleto.
0: Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: až na dřeň.
1: Navíc se realizujete taky autorsky.
2: To mám už takovou jako dlouhodobější přání a sen, který si jako plním. Je zajímavý, že ono udělat písničku není až zas tak těžký. Já ale chci udělat jako vyloženě jako koncepční album, nějakou svoji výpověď. A to je mnohem jako složitější a dlouhodobější úkol, ale tím, že já se nechci vydat tou cestou, řekněme, nějakého

0: velmi barokní a jakoby velmi jako technologická a výbušná, až skoro doslovně, bohužel. Takže vlastně ten můj natyrel toho jako napětí a velkých jako zvratů, tak si myslím, že vlastně dost doplňuje tuhle tu vlastně velmi zvratovou a až bych řekl zvracející dobu.
1: Jaká témata chcete tou svou hudbou otevřít? Říkáte, že rád ponoukáte? Budete ponoukat i tou
0: určitě
1: hudbou?
0: Určitě budu ponoukat. Jo. Já stejně tak, jak vnímám tuhle dobu a myslím si, že nás sice mám spoustu věcí umožňuje, ale ze spoustu věcí máme strach a ta doba nás jako v hodně věcech děsí a zatahuje do sebe a zbytečně, bych řekl, oblíká do zbytečně moc oděvu a bariér a osamělosti, tak bych chtěl právě bourat tyhle bariéry. Mluvím o jistém typu, řekněme, obnažení a radosti z toho, že si člověk prostě může zablbnout a projevit tak, jak zrovna chce. Jestli si vybavujete pohádku, třeba Pyšná princezna, jak tam ten Švec vyběhne za ty hranice a řádí tam jak magor a potom se zase smutně vrátí do své temné země. Tak přesně tohle to mám na mysli, když se člověk je schopen na chvíli utrhnout a jak si v uvozovkách opít a vyřádit se, zablbnout si, tak to si myslím, že by ta deska měla mít určitě. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, jak moc rychle jsme se začali mít navzájem neradi a jak moc rychle jsme začali na sebe pokřikovat škaredý věci a popisovat si urážky na sítích a všude možně. K tomu rozhodně se budu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k tomu, kolik ale přesto je tady strašně moc šikovných a mladých lidí a jak moc málo jim to dokážeme a jsme schopni dávat najevo. Čili chci jako oslavovat mladou generaci, chci oslavovat talent, schopnosti, odvahu vytvářet nějaký věci a jakoby zahlcovat ten veřejný prostor hezkýma věcma, vzájemnýma. To určitě bude další téma. Samozřejmě z nějakého strachu a prevence, řekněme, války a jejich konfliktů. Hodně mě trápí psychopatie našeho vedení politického, jak na naší úrovni státní, tak celosvětový. Takže těch témat je strašná spousta a je to vlastně až takovej opravdu barokní thriller myšlenek.
1: Jak moc jiné to pro vás je najednou tvořit sám za sebe? Vlastně neomezeně. Proti tomu, co jste zažíval doteď, kdy jste měl scénář, režiséra, který vám říkal, kam si máte stoupnout a jak to máte zaspívat. Jak moc velký rozdíl?
0: Je to obrovský rozdíl, je to strašně těžký. Pro mě je největší nepřítel jistá moje nesamostatnost a když tak v samostatnosti nedisciplinovanost. To je vlastně věc, se kterou se teďka potýkám úplně nejvíc a je to vlastně největší nepřítel. Takže jestli se mi nad tímhletím podaří zvítězit, tak o tom projektu prostě nebudu plkat roky, ale snad už jenom pár měsíců. Ne, je to velký rozdíl. Já teda jsem, to je blbý slovo, týmový hráč. Jako to jsem, jasně, ale je ve mně opravdu přeci jenom hodně obsažený solista, řekněme. Ale jsem zvyklý a hrozně rád vytvářím věci v kolektivu. Nejsem takovej ten umělec typu, já nevím, malíř nebo self-performer, který by si ty věci vytvářel sám a jenom se svýma myšlenkama v tichosti nějakého ateliéru nebo pokoje. Já jsem opravdu zvyklý jako vlastně spolupracovat na těch věcech dohromady. Takže proto taky se obklopuju lidma, se kterýma na tom svým vysněným projektu spolupracuju.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: na dřeň.
1: Jak se vám daří ty myšlenky, že jste jich teď vyjmenoval spoustu, dát na ten papír, zhustit je do nějakého hudebního textu, který by byl předatelný tomu publiku tak, aby to pochopilo.
2: Je zajímavý, jak moc to jde v součinnosti s tou hudbou totiž. Protože mě většinou v nějakém takovém soustředění, vytržení napadají jednak témata, ale jednak jakoby vlastně hesla. Takový titulky nebo prostě pár veršů úderných, který vyjadřují ten problém, který mě zrovna jako zajímá, ale je pro mě složitý rozvést to téma do toho dalšího textu. A většinou mě právě hnedka k tomu jako napadá nějaká hudební forma, nebo beat, nebo prostě ta hudební stránka. A tam se ale jako dostávám vlastně zase k tomu, že mi ta muzika zpátky vrací ty textové nápady. Je to taková zvláštní šroubovice, která, vlastně dvě šroubovice, které se proti sobě nebo spolu do sebe jako zaplítají a doplňují se. To je takový zajímavý zjištění pro mě. Jinak já se domlouvám jako s pro mě jako zajímavýma textovýma autorama pro to, aby se mnou tu cestu šli. Buď to mě píšou vyloženě prostě nový svoje texty na nějaký, řekněme, zadání nebo na nějaký společný pocit, anebo jsem s nimi právě v kontaktu v těch fázích té tvorby, kdy mě buď to vložně pomáhají nebo připomínkujou.
1: Myslíte se, že z toho alba na nás vykoukne i třeba trochu jiný Jan Sklenář, než kterého teď známe?
2: To si myslím, že určitě jo, protože jak třeba ze Sklenáře vykukuje Beetlejuice, nebo zase úplně jiná role, řekněme Karel v Kartonovém Taťkovi, nebo to je prostě úplně jedno, tak posluchači mě znají jako šansonovýho, řekněme, zpěváka, ale jako vlastně tryskavýho rockera, to mě znají jenom vlastně nejbližší kamarádi. Ale široký publikum ne. Na to vlastně jsem nikdy nedostal úplně prostor a proto si teďka chci ten sen splnit a jako představit se tímhletím způsobem.
1: Patří do vašeho slovníku věci jako sláva a popularita?
2: Upřímně na dřeň je. Jsem pošetilec. Není to otázka jako drahých fár nebo auťáků a kožichů, to určitě ne, ale je to touha po tom, abych byl pro lidi a pro publikum inspirativní a slavný v tom smyslu, že na mě nezapomenou. No. Je to pošetilost, samozřejmě, uvědomuji si to. Já sám jsem ale vyrostl na tak zvláštně skromných hvězdách, jako třeba byl Vladimír Menšík, Josef Kemmer, Viktor Price, Dana Medřická, Sovák, jména tohoto typu. A ta bolševická éra jim jako nedávala možnost vlastně užít si takové té slávy, co si třeba na chviličku užili Hugo Haas, Adina Mandlová, než jim to Hitler a potažmo vlastně Stalin a bolševik jako vlastně zarazil. Ale já jsem vyrostl tady na těchto těch, řekněme, právě jako normalizačních hercích, kteří mě absolutně jako uchvátili, vyzbrojili. Nikdy u nich pro mě nebylo tak důležitý, jak jsou slavní a co mají za majetek, ale právě jakým způsobem hrajou, jakým způsobem prostě vysílají ty věci a to je pro mě vlastně jako sláva. Takže já chci se proslavit jako skvělý inspirativní herec. Určitě.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Jan Sklenář. Díky za návštěvu. Mějte se krásně, ať vám to všechno vyjde.
2: Za pozvání, bylo to moc milý s váma.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můj rozhlas.cz.

0: Celé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. A odpoledne zůstává oblačno až polojasno, a ještě se oteplí.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na víc než 250 000 korun.
2: Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla jednu nebo dvě figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, ne téměř polovina. Instalace vznikla u příležitosti letošního 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Po jejím skončení se měly všechny sošky prodávat za 90 eur. Každá je proto speciálně označena. Pokud chybí autorův podpis a figurka má stále otvory po šroubech, jde podle vyšetřovatelů o ukradený kus. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Hlavní město opraví sportovní areál na Smíchově ve Smrčinské ulici za bezmála 209 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dělníci do 3 let rozšíří tribunu a vybudují tělocvičnu, posilovnu i pomocná hřiště s umělým povrchem. Upravené sportoviště ze 70. let minulého století bude sloužit tamnímu sportovnímu klubu i veřejnosti, říká mluvčí hlavního města Vít Hofman.
3: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, a to včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání a nabídne lepší možnosti využití dalších ploch.
0: Prvoligové fotbalisty Hradce Králové čeká 4. zápas v nové sezóně. Poté, co před týdnem zvládli vítězně utkání prvního ligového kola s Pardubicemi a ve čtvrtek vyřadili v odvětě před kola Evropské ligy norské Tromso, nastoupí znovu v nejvyšší domácí soutěži v 17.30 v Dělíčku proti pražským Bohemians, pokračuje záložník Samuel Dancák.
4: Prepínanie medzi súťažami je pre mňa niečo nové. Nestíha sa toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede. Myslím si, že sme to chytili správnym koncom. Veríme, že vo forme, ktorej sa nachádzame, ho zvládneme.
0: Zůstává polojasno až oblačno, teploty ale ještě půjdou nahoru. Teď je v Praze 22 stupňů, během odpoledne bude až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte s kolonou od konce dálnice D3 na 63. kilometru se zastavuje, pomaluje se, jede až do Miličína. Další zdržení je dál u Votic, tam se sune fronta aut před Olbramovicemi. Jinak na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem počítejte s obousměrným zdržením před Šmejkalkou na 24. kilometru. Z obou stran je to v tuhle chvíli na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

minuty po 13. je neděle 2. srpna a z muziky Činasky. Bude tu i Sam Smith. Kapela Linkin Park. Nebo teď Avicii.

0: Sem jsme dospíval na rádiu Praha přesně ve 14:15. Krásné odpoledne. Proč Jan Tříska při natáčení filmu Na samotě u lesa kdákal? Tak to vám řekneme už za chvíli. Zůstaňte s námi. Zdržení na Benešovské trojce, pokud míříte směrem k dálnici D1, tak zdržení je v tuhle chvíli u Benešova a další komplikace zůstávají i na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem u 24. kilometru. Z obou stran jsou kolony na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, minuta po půl druhé, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a teď už za filmem. Filmový snímek Jiřího Mencla Na samotě u lesa letos slaví 50 let. Tohle výročí si lidé připomněli v Obděnicích na Příbramsku, kde se film natáčel. Na setkání přijeli také někteří tvůrci a herci z filmu.
1: Když je tam voda, on se víc bojí.
2: No počkejte, to snad přece...
3: Dům, kde se natáčela tato scéna, je dnes skoro k nepoznání. Má omítku a chybí mu příkop s lávkou. Je to první ze stanovišť na procházce po filmových místech v okolí Obděnic. Na výpravu vyrazila i Veronika s rodinou.
4: Máme rádi ten film, je to prostě česká klasika.
3: Teď se teda koukáme na jednu z těch filmových míst. Poznáváte to místo vlastně?
4: Ano, změnilo se to, ale když tady jsou vidět ty fotky, tak je to poznat, no.
5: Ale ty neznáte dědoušku.
3: Když filmaři v Radešicích natáčeli scény posvícení u rodiny Miroslava Bardy, byl mu tehdy 14 let.
6: Tam vlezla do dvora slepice a začala tam kdákat, že? No a oni z toho přenosového vozu mu volali, jo, bylo to dobrý, akorát tý slepici, tu musíte vyhnat, to tam to ruší. No tak vyhnali slepici, jo, natáčeli to po druhý, teď pan Tříska nelenil, začal chodit po dvoře a začal kdákat jako ta slepice.
3: Na film zejména na Josefa Kemra zavzpomínal i Zdeněk Svěrák.
7: Při tom natáčení jsem byl řidičem pana Kemra a jak jsme tak vedle sebe seděli, tak jsem si všiml, že při každém spatření boží chmuk se pokřižoval. A taky si vždycky vzpomenu, když po něm na Barandově chtěli nějakou brigádnickou činnost, tak on řekl, no já jsem nabílil boží muka.
8: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
3: Pro návštěvníky pořadatelé taky připravili malou výstavu, říká Petr Čihák.
9: Tady se nám podařilo zapůjčit si originál původní sekiru z filmu, s kterou pan Svěrák chtěl původně porazit Švestku.
3: Film Na samotě u lesa lidé podle něj v Obděnicích a v okolí prožívají dodnes.
9: V tom filmu si zahrála řada místních lidí a i pomáhali hercům a pomáhali štábu. Rádi na to vzpomínají.
3: Snímek měl premiéru v září roku 1976. Z Obděnic Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Radio Praha stále s vámi, teď už se vracíme na silnice, zdržení zůstává na dálnici D1 u 24. kilometru, z obou stran budete popojíždět 10 minut. Teď ještě D3 z Prahy směrem do Prahy, čekejte komplikace mezi 135. a 136. kilometrem, dopravu komplikuje nehoda. A na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy, zpozorněte za sjezdem na Ostrovačice, na 177. kilometru se srazila dvě auta a je tu kolona.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: na obyvatele Klánovec radnice nechala zastřelit bachyni a pročistit pozemky. Podrobnosti na webu praha.rozhlas.cz. Zpátky na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1. Zdržení zůstává v obou směrech u 24. kilometru a další komplikace jsou také na dálnici D1 z Brna do Prahy. Spozorněte za sjezdem na Ostrovačice, na 177. kilometru se srazila dvě auta a zdržení je i tady.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Mezi Prahou a Pelhřimovem jezdí od dneška nová autobusová linka. Podle policie zemřelo 1. srpnový den na silnicích v Česku 5 lidí. Koncern MOL kvůli rekordním suchům zastaví provoz svých automyček v Maďarsku. Zbytek nečekejte polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prahu, Čechtice a Pelhřimov spojuje nová autobusová linka 401. Ode dneška jezdí po dálnici D1. Lidem z okolních obcí má zajistit rychlejší spojení s hlavním městem. Cestující musí počítat i s dalšími změnami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: S těmito změnami souvisí i úprava názvů zastávek, týká se to zhruba 35 zastávek, zejména v oblasti Vlašimi. Mnoho linek bude mít nově jednotnou trasu bez různých variant, takže ten jízdní řád bude přehlednější a také se na mnoha linkách zavádí víkendový provoz.
0: Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kristýna Přibylová.
3: Prostor nebude sloužit pouze souboru městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
0: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí. Čerpací stanice MOL zavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku s prohlášením Nyní se počítá každá kapka vody. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť také odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Paks, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Zastavit její provoz by mělo Maďarsko podle premiéra Petra Maďara během dneška. Tenista Dalibor Svrčina nezvládl závěrečné kolo kvalifikace kanadského turnaje Masters v Montrealu a v hlavní soutěži nenastoupí. Ostravský rodák podlehl Francouzovi Droguetovi 6-4, 3-6 a 4-6. V hlavní soutěži se představí trojice Čechů, Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vít Kopřiva. Ženský turnaj letos hostí Toronto, kde bude startovat 8 českých tenistek. Jako první vstoupí do turnaje Sára Bejlek, která se dnes večer utká s Číňankou Wang Shiyu. Odpoledne a večer bude v Praze a okolí polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů. Vítr bude foukat mírný severovýchodní až východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Po zprávách opět na silnice, zdržení je na dálnici D1. Popojížit budete směrem do Prahy mezi 33. a 24. kilometrem a v tuhle chvíli je to na půl hodiny. Další zdržení zůstává také na Benešovské trojce na tradičních místech směrem k dálnici D1.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, teď máme 5 minut po 14. a já mám pro vás další dobrou muziku. Leony a Callum Scott.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Za chvíli tu bude Týden v Praze se Štěpánkou Martanovou. Ta shrne, co důležitého se událo v Praze v uplynulém týdnu. Počkejte si na to.
1: Praha je nej. Mezi perly pražských kaváren patří určitě ta naproti Národnímu divadlu, kavárna Slavia. Je to místo, kde se už od roku 1884 potkávali umělci, spisovatelé, herci i disidenti, kteří formovali českou kulturu i politiku. Víte, že mezi pravidelné hosty patřil i Václav Havel. Stůl, u kterého se dával, totiž nabízí ten nejhezčí výhled na Pražský hrad. Atmosféru první republiky utváří nejen interiér ve stylu art deco, ale také elegantně oblečená obsluha. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem od Votic až za Olbramovice a také v okolí Benešova a zdržení zůstává i na dálnici D1 z Brna do Prahy. Popojíždět budete mezi 33. a 24. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: today. Ed Sheeran dospíval krátce před půl třetí, teď už je čas na týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den, jsme v půlce letních prázdnin a dění v metropoli je také v plném proudu. Město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 000 zařízení po celém městě, jako třeba protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery anebo monitoring hladiny Vltavy. Vedení ŘEB chce omezení nočních letů nad svou městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí. Praha 3 během tropických dnů otevírá veřejnosti klimatizované prostory radnice, infocentra a nebo Žižko kostela. Tam se můžeme ochladit, napít se vody a na chvíli si odpočinout. Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Od čtvrtka funguje na Vltavě nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylýským náměstím byla obousměrně uzavřená Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Lední medvědi v zoo ráno dostali do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dali letos vůbec poprvé. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou třeba požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a také zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou. V pátek zase letěly teploty vzhůru a tak rozpálené centrum metropole ochlazovali dobrovolní hasiči. Ulice kropily užitkovou vodou, třeba i přímo před Staroměstským orlojem. A s novým měsícem, srpnem, přicházejí do Prahy novinky. Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dalších 10 let svážet pražské služby. Počítá s tím nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Pro lidi se nic nemění. Ti, co pobírají složku na život bytí státní superdávky, mohou získat slevu na měsíční kupon na MHD. Po slevě 70% za něj zaplatí 165 korun. Musí se ale prokázat potvrzením o poskytnutí dávky. Zdražila se tak jízda taxíkem. Maximální cena za kilometr jízdy je 42 korun místo 630 a podle nového cenového výměru magistrátu je nástupní sazba už 70 korun a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na korunách 7. V červenci zemřelo při dopravních nehodách v Praze 5 lidí. V loni to přitom bylo za stejné období bez obětí. Údaje, které zveřejnila policie, ukazují, že od začátku roku si nehody v metropoli vyžádaly 8 životů. A ještě jedna statistika. Do trojské zoo v červenci zavítalo nejvíce návštěvníků za tento měsíc v její historii, celkem 233 tisíc lidí. V sobotu odpoledne pak do specializovaného pracoviště do nemocnice Bulovka byla převezena žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Přednedávnem se vrátila z Ugandy. A ať končíme pozitivně, tak třeba v Holešovické tržnici se celý víkend koná letní design market. Tak takový byl další prázdninový týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
2: Co se děje v Praze?
0: Teď opět na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy stále čekejte zdržení, teď momentálně mezi 32. a 20. kilometrem a je to na 20 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.
4: Reklama.
3: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

Krásné odpoledne, zpěvačka Chappell Roan dospívala krátce po 3:15. Přesně v 15 hodin tu budou další zprávy s Aničkou Haškovou, počkejte si na ně. Jaká je situace na silnicích? Mám novinku na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem. Počítejte s překážkou. Za obchvatem Slaného u Třebíze stojí nepojízdné auto. Projíždí se Kyvadlově a zdržíte se v tuhle chvíli 20 minut v obou.

0: Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. Pražský dopravní podnik má ve vozovně Volkovice vlastní včelstva. Zaměstnanci vytočili více medu než loni. Izrael zabil v pásmu Gazy 8 lidí. Zbytek odpoledne a večer bude polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
2: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
0: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Volkovicích 110 kg medu. To je o skoro 60% více než loni. Med pochází z převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Volkovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
0: Středočeští hygienici upozorňují na výskyt štěnic v některých hotelích. Právě v letním období se podle nich snadno šíří, a to i v čistých prostorách. Cestovatelé by si proto měli vždy zkontrolovat hotelový pokoj. Dospělá štěnice je přibližně 5 až 7 mm dlouhá, má oválné tělo a je červenohnědé barvy, říká mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.
4: Pokoji svá zavazadla nepokládejte na postel či koberec, ale na vyvýšené místo, například na polici nebo na stůl. Oblečení nechávejte pokud možno v uzavřeném kufru a před odjezdem zavazadla zkontrolujte, zejména švy, kapsy a zipy.
0: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily 8 lidí. Podle agentury AFP to uvedla tamní civilní obrana, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamas. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamasu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Druhé kolo fotbalové šance ligy dnes nabídne závěrečné 3 zápasy. V 15 hodin na hřišti Olomouce nastupuje Mladá Boleslav. Od 17:30 pak nastoupí v Dělíčku proti Bohemians Hradec Králové, který bude chtít navázat na povedený vstup do sezóny jen 3 dny po postupu do třetího předkola Evropské ligy přes norské Tromso. Večer pak Pardubice přivítají Jablonec, který ve čtvrtek postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Odpoledne a večer čekejte polojasno až oblačno. Teploty vystoupí nejvýše na 27 až 29 stupňů. Foukat bude mírný severovýchodní až východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice, zdržení stále čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Popojíždět budete mezi 32. a 24. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha už za chvíli Teddy Swims. Ital Damiano David. A pánskou sestavu doplní Cyril. Krásné odpoledne.

0: Fanoušci komiksového hrdiny Spidermana se mají na co těšit. Po celosvětovém úspěchu filmu Spiderman bezdomova do kin zamířil druhý díl tohoto snímku s podtitulem Z brusu nový den a právě na tenhle snímek pozveme už za pár minut. Samozřejmě na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Velmi opatrně na dálnici D7, pokud jedete z Chomutova do Prahy, opatrně za sjezdem na Hrušovany. Před chvílí tam bylo zaznamenáno auto jedoucí v protisměru a bylo to konkrétně u kilometru 68.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 15:30, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a teď už slíbená pozvánka do kina. Do kin totiž zamířila nová kapitola pavoučí ságy Spider-Man z brusu Nový den. Akci Nabitý snímek přináší nový pohled na legendárního ochránce, který tentokrát musí čelit jiným hrozbám než doposud. A pozvánku pro vás má Štěpánka Duchová.
1: Ahoj, já jsem Peter Parker.
2: Od událostí filmu Spider-Man bez domova uplynuly 4 roky. Peter Parker je už dospělý muž, který žije zcela osamoceně. Dobrovolně se totiž vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých.
1: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Protože já nejsem jen Peter Parker. Já jsem Spider-Man.
2: Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno a zcela se věnuje ochraně svého města. Dá se říct, že je Spider-Manem na plný úvazek. Jenže to přináší i problémy.
1: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petera Parkera bolí. Co to se mnou je?
2: Stále náročnější boj se zločinem u něj totiž vyvolává nečekanou fyzickou proměnu a ta ohrožuje samotnou jeho existenci. Zároveň se objeví zvláštní série zločinů, která přináší na scénu jednu z největších hrozeb, jakým kdy Spider-Man čelil.
3: Nepleť se mi do cesty.
4: Straší ti ve věži.
2: Komiksoví fanoušci už se nového Spider-Mana v hlavní roli opět s Tomem Hollandem evidentně nemohou dočkat. První trailer k filmu získal za prvních 24 hodin téměř 719 milionů zhlédnutí. Stal se tak nejsledovanějším trailerem za prvních 24 hodin všech dob. Překonal i dosavadního rekordmana. Trailer k filmu Deadpool a Wolverine.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
0: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Sázavu. Na 25. kilometru se dojíždí do Kounit a pokračuje na kilometr 24. Celé je to na půl hodiny v opačném směru, tedy do Brna. Navíc na 24. kilometru stojí dodávka a zdržení je i tady. Jinak zdržení zůstává také na Benešovské trojce směrem k dálnici D1. Na obvyklých místech se zdržíte a v tuhle chvíli je to celé až na 20 minut.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Krásné odpoledne, zpěvák Sombra dospíval ve 3:15. V Praze na Vltavě je kotví, nová servisní loď nabízí služby i malým plavidlům. Podrobnosti se dozvíte ve zprávách přesně v 16 hodin s Aničkou. Teď už na silnice. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu na 36. kilometru se stále dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na 24. kilometr, celé je to na půl hodiny. Jinak na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy čekejte zdržení za Olbramovicemi a také Benešovem, popojíždí se také od odbočky na Čtyřkoli.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Z Ugandy se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. V Praze na Vltavě kotví nová servisní loď, nabízí služby i malým plavidlům. V Řecku se snaží zastavit lesní požár u Korinského zálivu. Na místě pomáhají i čeští hasiči. Zítra čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatová zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Majitelé malých rekreačních lodí na Vltavě v Praze můžou tankovat paliva ze servisního tankeru. Dosud je museli přelévat z kanistrů, které naplnili na čerpacích stanicích. Ředitelství lodních cest za nové plavidlo zaplatilo 110 milionů korun. Tanker kotví na nábřeží Edvarda Beneše, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
2: A není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů.
0: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet vzrostl o 3,5 tisíce. Dělníci upravují plochu na konci Havlínovy ulice u vstupu do Čimického háje v Praze 8. Vybudují tam parkoviště, nové chodníky a osvětlení. Práce by měly být hotové do konce září, říká mluvčí 8. městské části Martin Šalek.
3: V rámci projektu se upraví stávající parkovací plocha, která je velmi rozbitá a místy chybí asfaltový povrch. Součástí stavby je vybudování obratiště a vymezení parkovacích míst.
0: Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neúmyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá také tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
4: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neshořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus kyrkolka bude vyjíždět právě do té black zóny dohašovat ohniska.
0: Podle agentury Reuters se neuskuteční plánované navýšení podílu Daniela Křetínského v anglickém West Hamu. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty zůstává vlastníkem 27% akcií klubu poté, co Vanessa Goldová oznámila, že prodá svůj podíl jinému investorovi. Zítra bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Sázavu na 36. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta nesouvisle pokračuje až na kilometr 24, celé je to minimálně na 30 minut. A na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte stále se zdržením od odbočky na Čtyřkoly za Senohraby a je to na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 4 minuty po 16. Rádio Praha stále s vámi a nezapomeňte nás poslouchat i dnes večer v 21 hodin. Čeká vás hit týdne.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 4:15, za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás další pozvánky a pozve třeba na Prague Pride Festival. Zůstaňte s námi. Teď ještě pohled na silnice, zdržení zůstává na dálnici D1. Pokud jedete od Brna do Prahy, tak popojíždět budete stále u mostu Šmejkalka u 24. kilometru. To zdržení je už od 36. kilometru směrem do Prahy a je to na 30 minut. A další kolony zůstávají i na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy. Tady počítejte se zdržením na obvyklých místech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen

0: Hezké odpoledne, je tu Jirka Štefl. Jirko, kam nás zveš?
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. K pražskému létu neodmyslitelně patří lidskoprávní festival Prague Pride. Ten je zaměřený na queer tématiku a vítá na svých akcích queer lidi, jejich rodiny i kamarády. Festival začíná v pondělí a pravidelně představuje přes stovku kulturních i společenských veřejných diskuzí a debat, sportovních událostí i duchovních setkání. Vrcholem akce je pak sobotní průvod. Ten letos projde z Václavského náměstí na ostrov Štvanice. A nebo se vydejte na výstavu Pes, odvěký pomocník stát. Výstava zve na cestu do světa pastevectví, kde po boku člověka po tisíce let stojí jeho nejstarší zvířecí partner. Dozvíte se, jakou roli se hrály pastevečtí psi v historii chovu hospodářských zvířat, proč vznikla specializovaná plemena a jak pomáhají chránit stáda i dnes. Výstavu najdete v Národním zemědělském muzeu na Letné. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Žije kulturou. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 40. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje nesouvisle až na kilometr 24 a celé je to minimálně na 40 minut. Rádio Praha. Doprava.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi v 17 hodin, už za chvíli tu budou další zprávy s Aničkou Haškovou, dnes v 21 hodin, a připomínám, že nás čeká hit týdne, no a teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Divišov, na 40. kilometru se zastavuje a po pojíždět budete 40 minut na kilometr 24.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Hvězdy indie roku v hlasování.

0: Krásné odpoledne, 17 hodin, Rádio Praha stále s vámi, teď už zprávy s Aničkou. Krásné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Záchranné stanice v Česku evidují čím dál tím víc ošetřených zvířat. Sportoviště na pražském Smíchově opraví hlavní město za bezmála 209 milionů korun. Podle moskevského starosty byl sobotní výbuch v restauraci teroristickým činem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ošetřily během prvního roku přes 22 tisíc zvířat. Jde o rekordní počet. Volně jich za stejnou dobu bylo skoro o 4 tisíce méně. Zvířat je letos více, častěji přichází do střetu s člověkem a vliv na to měly i vysoké letošní teploty. Ochránci ale často kvůli nedostatku personálu nebo peněz narážejí na své kapacity, pokračuje Marta Kroča-Brindová z Českého svazu ochránců přírody.
3: My jsme si už před 2 lety udělali takový jako průzkum. Sehnali jsme si čísla a zhodnotili jsme, že v té době provoz celé národní sítě záchranných stanic potřebuje zhruba 100 milionů. V současné době dostáváme z Ministerstva životního prostředí 25. My se snažíme vyjednávat i s kraji a taky se to týká i obcí a měst, protože ta zvířata se nacházejí na jejich území.
1: Ministerstvo životního prostředí připravuje nová pravidla programu péče o krajinu pro roky 2027 až 32. V nich například zvažuje, že by záchranným stanicím vyplácelo peníze předem, aby měly financování zajištěné včas. Hlavní město opraví sportovní areál na Smíchově ve Smrčinské ulici za bezmála 209 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dělníci do 3 let rozšíří tribunu a vybudují tělocvičnou posilovnu i pomocná hřiště s umělým povrchem. Upravená sportoviště ze 70. let minulého století budou sloužit tamnímu sportovnímu klubu i veřejnosti, říká mluvčí hlavního města Vít Hofman.
4: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, a to včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání a nabídne lepší možnosti využití dalších ploch.
1: Praha 5 hledá stavební firmu na vybudování nového pavilonu mateřské školy Beníškové v Košířích. Budou v něm 2 třídy. Radnice už připravila dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Aktuálně má školka 3 budovy dohromady pro 137 dětí. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové kapacita škol a školek v městské části dlouhodobě nestačí.
5: Rozšiřování kapacit mateřských škol patří mezi dlouhodobé priority Prahy 5 a opravdu intenzivně řešíme. Pavilon postavíme metodou design and build, která celý proces urychlí.
1: Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin, informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci Balci Rosy v centru Moskvy zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Dalších 21 lidí je zraněných. Ruské úřady pokračují ve vyšetřování, podrobnosti zatím nezveřejnili. Tenistka Sarah Bejlek dnes nastoupí v prvním kole kanadského turnaje Masters v Torontu. Od 6:30 večer našeho času se utká s Číňankou Wang Shiyu. V dalších dnech do turnaje nastoupí také Karolína Plíšková nebo úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde se v hlavní soutěži představí trojice českých tenistů Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov na 41. kilometru se zastavuje a pomalu se jede až na kilometr 24. Celý úsek na dálnici D1 je teď momentálně na 30 minut. A D1 v opačném směru z Prahy do Brna u 39. kilometru řeší stále nehodu. Čekejte zdržení i tady. A na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavíte u odbočky na 4. Kolona pokračuje až na dálnici D1 a zdržení 30 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Na Rádiu Praha vás čeká další dobrá muzika. Sienna Spyro.

0: Bon Jovi dospíval přesně ve 17:45. Krásné odpoledne. Pražská zoo se těší z nového přírůstku, kterým je mládě Lachtana jihoafrického. Teď mu je víc než měsíc a postupně přibírá na váze. Jak se malý Lachtan učí plavat, tak nejen o tom už za chvíli. Teď situace, jaká je na silnicích. Na silnici číslo 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavíte u odbočky na čtyřkoli. Kolona pokračuje až na dálnici D1, aktuální zdržení půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Miley Cyrus dospívala krátce před půl šestou na Rádiu Praha. Před více než měsícem se v pražské zoo narodilo mládě lachtana jihoafrického. Po 7 letech tak do lachtaní rodiny přibyl další člen. Jak se mu daří a jak se učí plavat, zjišťovala Sabina Vosecká.
1: Ta mláďata rostou před očima, protože to asi mateřské mléko je hodně výživné a malému lachtánku se daří skvěle. Musím to sice zaťukat, ale daří se mu skvěle.
2: Vysvětluje vrchní chovatel lachtanů zoo Praha Jakub Mezej.
1: Má přes 12 kilo, takže jsme velice rádi, že se Daisy o něj vzorně stará a vlastně nám to mládě krásně přibírá na váze. Už i s ním žijou různě roupy a žijou s ním všichni čerti, že přesně teď je škoda, že tady nemáme kameru, abychom ho natočili, a on si hraje se vším možným, ať už jsou to listy, má tady samozřejmě i lachtaní hračky, to je hadička, vlastně zahradní hadice, ta ho nejvíc baví ze všeho, a má tady svoji mámu Daisy, se kterou už krásně řádí v bazénu.
2: Mě u těch lachtaních mláďat překvapilo, že se musí naučit plavat.
1: Dokáží plavat, ale my přece jenom jsme hodně opatrní, takže nejdřív jsme mu dávali menší vaničku, pak větší vaničku. Potom jsem si říkal, tak ještě mu dáme čas, jenomže v ostatních zoologických zahradách se narodili lachtaní jihoafričtí, hlavně v Německu a v Dánsku, a tam jsme viděli, že po pár týdnech, ani ne týdnech, po pár dnech pomalu už je pouští do bazénu. Tak jsme si říkali, hele, tak to zkusíme. Tak jsme mu pod dozorem nás chovatelů otevřeli možnost jít vlastně do bazénu. A mládě tam huslo a začalo plavat a aha, tak proč jste tady, prostě už plavu jako jo. Takže my jsme s toho měli velkou radost, ale samozřejmě všechno děláme velice opatrně, že se o něj hodně bojíme.
2: Co se týče té stravy, tak vím, že jste ho nejdřív trošku dokrmovali.
1: Je to pravda, z začátku jsme Daisy něco málo pomáhali, protože je to prvorodička, ale teď už vlastně kompletní jeho stravu, jeho krmení tvoří mateřské mléko, které Daisy má, krásně ho krmí, kojí ho a teď je to vlastně jednou za dva dny ho kojí a stačí mu to.
2: Lachtany chová s malými přestávkami pražská zoo už od roku 1934. První zástupci této skupiny byli lachtani kalifornští. Teď je mládě stále v zázemí expozice a pod dohledem chovatelů. Návštěvníci by ho ve venkovní expozici mohli vidět už v druhé polovině srpna. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Co se děje v Praze?
0: Krásné odpoledne, 17.30, zpátky na silnice. Jak to vypadá na dálnici D1? Tady se stále zdržíte, pokud jedete z Brna do Prahy. Popojíždět budete mezi 41. a 24. kilometrem a stále je to na půl hodiny.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, přemnožení diváci, pardon, přemnožení divočáci útočí na obyvatele Klánovic. Podrobnosti najdete na iRozhlas a nebo i na našem webu praha.rozhlas.cz. Jaká je situace na silnicích? Já se dívám, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D1. Z Brna směrem do Prahy zpozorněte u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje kolona, nesouvisle pokračuje až na kilometr 24 a celé je to minimálně na 30 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se zastavuje u odbočky na Čtyřkoli. Kolona teď pokračuje až na dálnici D1 a tady je zdržení 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Justin Bieber dospíval na Rádiu Praha, teď máme 18 hodin a zprávy s Aničkou, hezký podvečer.
1: Pěkný podvečer. Mezi Prahou a Pelhřimovem jezdí ode dneška nová autobusová linka. Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Maďarsko podle jeho premiéra čekají těžké dny kvůli odstavení jaderné elektrárny Paks. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prahu, Čechtice a Pelhřimov spojuje nová autobusová linka 401. Ta ode dneška jezdí po dálnici D1. Lidem z okolních obcí má zajistit rychlejší spojení s hlavním městem. Cestující musí počítat i s dalšími změnami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: S těmito změnami souvisí i úprava názvů zastávek, týká se to zhruba 35 zastávek, zejména v oblasti Vlašimi. Mnoho linek bude mít nově jednotnou trasu bez různých variant, takže ten jízdní řád bude přehlednější a také se na mnoha linkách zavádí víkendový provoz.
1: Lidé stále můžou posílat tipy na strom, který bude o letošních Vánocích zdobit Staroměstské náměstí v Praze. Zatím do soutěže přišlo 10 návrhů, především z Libereckého kraje. Tipy může posílat kdokoliv. Musí jít o zhruba 23 metrů vysoký jehličnan rostoucí v Česku. Podněty je možné posílat do 15. září. Vítěz získá finanční odměnu. Letní vedra můžou poškodit některé léky, pokud nejsou správně skladované. Podle lékařů se při vysokých teplotách může rozpadat jejich účinná látka a léčba pak nemusí fungovat správně. Nejcitlivější jsou například čípky, masti nebo inzulín. Odborníci proto doporučují nenechávat léky v rozpáleném autě ani na přímém slunci. Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu chlazení. Podle předsedy vlády Pétera Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Maďar také vyzval obyvatele k tomu, aby od zítřka během večerních špiček šetřili elektřinu.
4: Je před námi 5 zásadních dnů. Elektrárna Paks nebude vyrábět elektřinu a zároveň očekáváme nejteplejší dny s teplotami okolo 40 stupňů. Celá elektrická síť, naše veřejné služby i my sami budeme vystaveni obrovské zátěži.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali ve druhém kole šance ligy s Olomoucí 2-2. Aktuálně hrají fotbalisté Bohemian za Hradcem Králové. Ten před týdnem zvládl utkání prvního ligového kola proti Pardubicím a ve čtvrtek vyřadil v odvetě předkola Evropské ligy norské Tromso. Pokračuje záložník Samuel Dancák.
5: Prepínání mezi soutěžami je pro mě něco nové. Nestíhá se toho tolik natrénovat, když jsou zápasy v rychlém slede. Myslím si, že jsme to chytili správným koncem. Veríme, že vo forme, ktorej sa nachádzame, ho zvládneme.
1: Stav utkání aktuálne 0-0. V 8 večer ešte začne utkání Pardubice Jablonec. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Povane slabý východní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Buďte opatrní na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy, za sjezdem na Divišov od 41. kilometru budete popojíždět v koloně až na kilometr 24 a je to na 30 minut. Další komplikace na dálnici D1 z Brna do Prahy, za sjezdem na Benešov na 16.5 kilometru se srazila 2 auta, zdržení je i tady.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Nedělní Pražský update s Lenkou Vahalovou. Už 8 střetů divokých prasat s obyvateli letos eviduje vedení Pražských Klánovic. Začalo proto situaci řešit. Jak, řeknu už za chvíli. A v pražském updateu nás čeká také perný den s Petrem Jungmanem a nebo týden v Praze se Štěpánkou Martanovou.
6: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

0: Pražský update. Vedení pražských Klánovic přetvrdilo boj s přemnoženými divokými prasaty, která se pohybují mezi domy. Od začátku roku radnice eviduje už 8 střetů zvířat s obyvateli. Nechala proto vyčistit zarostlé pozemky v centru městské části a zastřelit bachyni.
1: Jednoho dne jsem se vracel z piva, bydlím tady kousíček, jdu tady tou boční ulicí a hned vedle sebe jsem slyšel chrochtání. Jo. Nebylo to ani 10 metrů a vedle mě bylo obrovský prase. Jako skutečně jsem se jako bál. Jo.
2: Říká pan Milan, když ráno chodí do práce, vyhýbá se zarostlým pozemkům, kde podle něj zvířata žijí.
1: Je to vlastně takový blok uzavřený mezi 4 ulicima, trošku to jako prokáceli, že jako částečně vidět dovnitř, ale prostě jsou tady ty divočáci.
2: Dodal pan Milan. Další obyvatel Šimon potvrzuje, že divočáci jsou hlavně na neudržovaných pozemcích.
3: Na tom pozemku jsou, protože tam jsou jabloně a každý večer většinou vycházeli někdy dřív, někdy později. Tam je malá zítka a tuto prase úplně v klidu taky přeskočilo a vyběhlo na nás rovnou.
2: Hlavní město povolilo lov divočáků v Klánovicích i mimo hranice myslivecké honitby, vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hoffmann.
4: Toto povolení je platné do konce března 2027. Postup ve věci zvýšeného výskytu divočáků v této lokalitě koordinujeme nejen s mysliveckým spolkem z blízké honitby, ale i s městskou částí Praha Klánovice.
2: Podle vedení Klánovic se počet divočáků průběžně mění. Některé pozemky, na kterých se vyskytují, patří soukromým majitelům. Tajemník radnice David Srb nám poskytl pouze písemné vyjádření.
5: V současné době vyhodnocujeme přijatá opatření a podle potřeby budeme přijímat další kroky.
2: Na mikrofon se odmítli vyjádřit taky myslivci. Po telefonu nám sdělili, že bachyni zastřelili na pozemku, který spravuje městská část. Jak budou další jednání mezi mysliveckým spolkem a radnicí vypadat, zatím není jasné. Z Klánovic Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já se dívám, jak to momentálně vypadá na dálnici D1. Zdržení čekejte z Brna do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem a znovu se zdržíte u 16. a 5. kilometru na cestě do Prahy kvůli střetu dvou aut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: a reportáže z hlavního města Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.
1: Plavidla na Vltavě v centru Prahy začala obsluhovat nová servisní loď Tanker. Může zajistit tankování paliva a vody a nebo odběr odpadních vod. Podle ředitelství vodních cest je bezpečnější a ekologičtější než staré plavidlo.
2: Na nábřeží Edvarda Beneše zakotvila černobílá loď s nápisem RVC Praha. Nově bude zásobovat všechna plavidla v centru metropole. Tanker řídí kapitán Karel Majer, který si zvyká na moderní systém.
3: Tohle je motor levej, na druhé straně je pravej. Buštrál, to je vepředu motor na jízdu. Jo. Tady jsou ty budíky a tohle.
2: Jak dlouho už pracujete jako kapitán?
3: Se nedá nic počítat. Je to zábava, je to krásný prostředí tady, zimně i v létě, takže je to pohoda, když to klape všechno.
2: Servisní tanker nahradil tlačný člun a remorker z roku 1998 a funguje jako čerpací stanice na vodě. Nově je navíc schopný obsloužit i menší rekreační lodě, popisuje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
4: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů. Samozřejmě loď má dvojité boky a dvojité dno, takže i kdyby narazila na dno, tak se nemůže stát, že by obsah tanků vytekl do řeky.
2: Tichý naftový motor na tankeru doplňuje plug-in hybridní technologie s akumulátory. Servisní loď podle šéfa ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů stála zhruba 110 milionů korun.
5: Ta loď je hybridní a při pohybu po Praze bude moct jet na elektrické motory pouze. Je to supermoderní loď, která nemá zatím u nás obdoby.
2: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet vzrostl o 3560. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkend do metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Shakira Burnavoy dozněly krátce před 6:30 a teď už pro vás máme zprávy, souhrn pražských zpráv v pražském updateu s Aničkou.
1: Ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův ústav v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Prahu, Čechtice a Pelhřimov spojuje ode dneška nová autobusová linka 401. Jezdí mimo jiné po dálnici D1. Lidem z okolních obcí má zajistit rychlejší spojení s hlavním městem. Dělníci opravují plochu na konci Havlínovy ulice u vstupu do Čimického háje v Praze 8. Vybudují tam parkoviště, nové chodníky a osvětlení. Práce by měly být hotové do konce září. Praha 5 hledá stavební firmu na vybudování nového pavilonu mateřské školy Beníškové v Košířích. Budou v něm 2 třídy. Radnice už připravila dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Aktuálně má školka 3 budovy dohromady pro 137 dětí. A při požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel 1 člověk, další skončil v péči záchranářů. Pražští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že příčinou požáru se teď zabývají vyšetřovatelé. Předběžná škoda je asi 1 milion korun. Zítra bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Zdržíte se na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy, teď momentálně mezi 29. a 16. kilometrem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna, kurzu jeden zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně pětka. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. První přímý sportovní přenos vysílal Československý rozhlas v roce 1924. Byl to zápas v boxu z pražské Letné. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
4: Češi ještě
5: ty brďo, ale je to napínavý, je to...
3: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
4: Češi jsou bronzoví!
5: Tyjo, to není možný!
4: Olympijská medaile!
3: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
6: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
3: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
7: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
8: Já jsem udělala strašnou věc.
3: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
8: Pepik byl do fotbalu blázen, to víš.
3: 50 má Australan, kterého proslavila role Jakea Sullyho ve filmu Avatar, Sam Worthington.
9: Ahoj.
3: A třetí narozky má i nejmladší fanda nejstarší rockové kapely světa. Petíz z Hluboké.
9: Čau.
3: Všechno nejlepší a vám všem krásný nedělní podvečer.

0: Pražský update. Krásný podvečer, Pražský update stále s vámi a teď už týden v Praze.
1: Hezký den, jsme v půlce letních prázdnin a dění v metropoli je také v plném proudu. Město dokončí digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celém městě, jako třeba protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci, kamery anebo monitoring hladiny Vltavy. Vedení ŘEB chce omezení nočních letů nad svou městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí. Praha 3 během tropických dnů otevírá veřejnosti klimatizované prostory radnice, infocentra a nebo Žižkou kostela. Tam se můžeme ochladit, napít se vody a na chvíli si odpočinout. Praha nechá zbourat dvě betonové plastiky u Barrandovského mostu, známé jako Hroší lázně. Technická správa komunikací předtím zpracuje projektovou dokumentaci pro případnou budoucí repliku. Od čtvrtka funguje na Vltavě nová servisní loď. Tanker, který slouží jako čerpací stanice pro soukromé lodě, nahradil původní plavidlo z roku 1998. Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylýským náměstím byla obousměrně uzavřená Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel, tramvaj vykolejila. Lední medvědi v zoo ráno dostali do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dali letos vůbec poprvé. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou třeba požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a také zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou. V pátek zase letěly teploty vzhůru a tak rozpálené centrum metropole ochlazovali dobrovolní hasiči. Ulice kropily užitkovou vodou, třeba i přímo před staroměstským Orlojem. A s novým měsícem, srpnem, přicházejí do Prahy novinky. Komunální a tříděný odpad v metropoli budou dalších 10 let svážet pražské služby. Počítá s tím nová smlouva mezi společností a hlavním městem. To za 10 let pražským službám zaplatí přes 21 miliard korun. Pro lidi se nic nemění. Ti, co pobírají složku na život bytí státní superdávky, mohou získat slevu na měsíční kupon na MHD. Po slevě 70% za něj zaplatí 165 korun. Musí se ale prokázat potvrzením o poskytnutí dávky. Zdražila se tak jízda taxíkem. Maximální cena za kilometr jízdy je 42 korun místo 630 a podle nového cenového výměru magistrátu je nástupní sazba už 70 korun a platba za minutu čekání taxikáře zůstává na korunách 7. V červenci zemřelo při dopravních nehodách v Praze 5 lidí, vloni to přitom bylo za stejné období bez obětí. Údaje, které zveřejnila policie, ukazují, že od začátku roku si nehody v metropoli vyžádaly 8 životů. A ještě jedna statistika. Do trojské zoo v červenci zavítalo nejvíce návštěvníků za tento měsíc v její historii, celkem 233 tisíc lidí. V sobotu odpoledne pak do specializovaného pracoviště do nemocnice Bulovka byla převezena žena s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Přednedávnem se vrátila z Ugandy. A ať končíme pozitivně, tak třeba v Holešovické tržnici se celý víkend koná letní design market. Tak takový byl další prázdninový týden v naší metropoli a rubrika Týden v Praze. Hezký zbytek dne a úspěšný nový týden přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Teď ještě pohled na silnice. Pokud jedete z Brna směrem do Prahy, tak budete brzdit už na kilometru 29 a v nesouvislých kolonách budete popojíždět až na 16,5 kilometra.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a teď už se podíváme na počasí. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů a foukat bude slabý východní vítr.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
2: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Na Pražských Vinohradech se psychicky nemocný muž zabarikádoval v bytě, zasahovala tam policie. Je světový týden kojení, lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. Oheň na jihu Francie se dál nešíří, evakuační opatření přestávají platit. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na Pražských Vinohradech zasahovali policisté. V bytě v ulici Čáslavská se zabarikádoval psychicky nemocný muž a odmítal ho opustit. Zásahové jednotce asistovali i hasiči. Muž nakonec po naléhání policejního vyjednavače dveře otevřel. Policisté ho následně předali do péče záchranářů. Nikomu se nic nestalo. Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Vokovicích 110 kg medu. To je skoro o 60% více než loni. Med pochází převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
0: Je světový týden kojení. Podle lékařů má mateřské mléko pro dítě mnoho benefitů. Snižuje třeba riziko alergií, astmatu nebo obezity. Dál přínos kojení vysvětluje předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.
3: Kojení se přizpůsobuje potřebám dítěte v závislosti na jeho věku. Dodává dítěti spoustu obranných látek, které tomu novorozenci chybí. Jsou to různé imunoaktivní látky v mléku, které ho chrání proti infekcím.
0: Až 80% českých novorozenců je při propuštění z porodnice plně kojených, ukazují to data ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Požár ve francouzském departmánu Var u Středozemního moře se zatím dál nešíří. Většina evakuačních opatření už tak přestalo platit. Podle agentury AFP to oznámil prefekt departmánu Simon Babr, podle kterého plameny sežehly 1800 hektarů půdy. Místní hasičský sbor uvedl, že dostat požár pod kontrolu bude trvat ještě několik dní. V regionu jde o největší lesní požár od roku 1949. S hašením pomáhají i čeští hasiči. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Glinsku Jonáš Lindberg z Dánska. Nejlepším z Čechů byl na 131 kilometrů dlouhé trati Petr Vakoč, který skončil třetí.
4: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi dostalo hodně sil a ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem na všechno a byla skvělá atmosféra, byl to super závěr v domácím prostředí.
0: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii Gravel Tour Hlinsko vyhrála Australanka Nicole Freinová, druhá byla Češka Kristýna Zemanová. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: V Praze máme čerstvé komplikace, počítejte s kolonou v Novopatské směrem do Letňan, od sjezdu z okruhu se zdržíte 10 minut. Na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy stále počítejte s frontou od odbočky na čtyřkoli k nájezdu na dálnici D1, je to na 15 minut a zdržení je i na příjezdu do Prahy po dálnici D1, aktuální zdržení mezi 27. a 16. kilometrem je na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Naše létající redaktorka vás za chvíli vezme na filmový plac a ukáže, jak pokračuje natáčení nového snímku o ženě, která stála u zrodu legendárního krycího make-upu. Z muziky Taylor Swift.

0: Krásný večer, minuta po 7:45, beru vás na plat na jedno natáčení. Před několika dny totiž začalo natáčení celovečerního filmu Lady Dermacol, snímek, který je inspirovaný skutečným životním příběhem Olgy Knoblochové, ženy, která stála u zrodu legendárního krycího make-upu a která se emancipovala. Přímo na natáčení natáčela naše redaktorka Sabina Vosecká.
1: Tak bys si to prohlížel, jo? Ale trošičku, kdyby se znám jako...
2: Nehraju tady příliš pozitivní figuru pro ten příběh, hlavně pro tu hlavní hrdinku a pro celou tu rodinu vlastně. Hraju Jiřího Knoblocha, což byl manžel, Lady Dermacol, první manžel, a to manželství nebylo úplně šťastné a hraju tady, nemyslím použít to slovo, ale ono se to jako nedá jako říct, hraju takovou svini, takovou jako dobrou, poctivou svini. Ale i ta svině musí být poličtěná trošku a my se snažíme tady na tom prostoru s panem režisérem a kolegama jako přijít na to, proč je to svině. Protože jako svině se narodí sama o sobě, ona vzniká v průběhu života. Tak jsme se snažili dneska, ale i včera vlastně hledat ty motivace, proč se tak chová. No?
3: Když si vybavíte z toho filmového placu ty konkrétní poličtěné momenty, které to byly, třeba teď jste natáčeli nebo natáčíte dneska scénu situaci o Vánocích?
2: My se snažíme vždycky do těch situací jako dostat to napětí, protože mezi těma lidma, mezi těmi manželi je napětí. My ho tam musíme jako pro toho diváka budovat, aby bylo uvěřitelné, co se pak stane. Ale já se to snažím třeba občas skrze ty děti hrát tu lidskost. A hlavně se to snažíme pojmenovávat, ten jeho problém, nebo jak se tomu říká, skrze jeho matku. Protože tam funguje něco jako takový mateřský komplex, nebo nevím, jestli se tomu takhle přesně říká, ale my vlastně objevujeme a zjišťujeme, nebo jsme už zjistili, že ten Jiří Knobloch, ta postava, kterou hraju já, je silně negativně ovlivněná mámou. A což je pro mě jako pro herce strašně jako důležité vědět, protože když máme scény s paní Mihulovou, tak to tam můžeme jako nějakým způsobem dostat úplně v niancích, v pohledech, v malých gestech, v nějakém napětí, abychom pochopili, že ten syn je poměrně hodně ovlivňován tou mámou a má s ní jako nezdravý respekt, možná strach. No a ten se pak promítá do jeho partnerského vztahu. No.
3: Do hlavní role Olgy Knoblochové obsadili tvůrci herečku Mareku Šopovskou.
4: Myslím, že jsem jí docela dokázala pochopit, tu postavu. A je to prostě žena, která má rodinu, ale zároveň má nějaký svoje sny osobní a nechce rezignovat na to, co chce v životě dokázat, a snad se jí to podaří. Hmm.
3: Jaký je Štěpán Kozub v roli vašeho manžela?
4: Tak před kamerou je naprosto dokonalý, za kamerou mě neustále rozesmívá samozřejmě nějakýma svýma fórkama, ale to super, s ním baví nás to moc. Teda mě, nevím jak jeho, ale doufám, že taky.
3: Pro potřeby natáčení vznikly stovky dobových kostýmů a štáb během necelého měsíce vystřídá nespočet lokací. Před kamerou se v dalších rolích objeví třeba Martin Hofman, Alena Mihulová nebo Michal Dlouhý. Sabina Vosecká, Radio Praha.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
5: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
5: Hvězdy indie roku v hlasování.

Rádio Praha, teď máme krátce po půl osmé a k pražskému létu neodmyslitelně patří lidskoprávní Prague Pride Festival a na ten pozveme už za pár minut. Zůstaňte s námi. Jaké bude počasí? Zítra bude horko, naměříme 33 až 35 stupňů, má být jasno nebo skoro jasno a foukat bude slabý vítr.

0: Krásný večer, Ed Sheeran dospíval přesně ve 7:45. Teď je to Jirka a má pro vás tipy.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. K pražskému létu neodmyslitelně patří lidskoprávní festival Prague Pride. Ten je zaměřený na queer tématiku a vítá na svých akcích queer lidi, jejich rodiny i kamarády. Festival začíná v pondělí a pravidelně představuje přes 100 kulturních i společenských veřejných diskuzí a debat, sportovních událostí i duchovních setkání. Vrcholem akce je pak sobotní průvod. Ten letos projde z Václavského náměstí na ostrov Štvanice. A nebo se vydejte na výstavu Pes, odvěký pomocník stát. Výstava zve na cestu do světa pastevectví, kde po boku člověka po tisíce let stojí jeho nejstarší zvířecí partner. Dozvíte se, jakou roli sehráli pastevečtí psi v historii chovu hospodářských zvířat, proč vznikla specializovaná plemena a jak pomáhají chránit stáda i dnes. Výstavu najdete v Národním zemědělském muzeu na Letné. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Letní měsíce v Biu Oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediální partner je Rádio Praha.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: dál tím více ošetřených zvířat. V Praze na Vltavě kotví nová servisní loď, nabízí služby i malým plavidlům. Nedaleko Aten se při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky, zemřeli dva lidé. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ošetřili během prvního roku přes 22 tisíc zvířat. Jde o rekordní počet. Volně jich za stejnou dobu ošetřili zhruba o 4 tisíce méně. Zvířat je letos více, častěji přicházejí do střetu s člověkem a vliv na to měly i vysoké letošní teploty. Ochránci ale často kvůli nedostatku personálu nebo peněz narážejí na své kapacity. Pokračuje Marta Kroča-Brindová z Českého svazu ochránců přírody.
2: My jsme si už před 2 lety udělali takový jako průzkum a sehnali jsme si čísla a zhodnotili jsme, že v té době provoz celé národní sítě záchranných stanic potřebuje zhruba 100 milionů. V současné době dostáváme z Ministerstva životního prostředí 25. My se snažíme vyjednávat i s kraji a taky se to týká i obcí a měst, protože ta zvířata se nacházejí na jejich území.
0: Ministerstvo životního prostředí připravuje nová pravidla programu péče o krajinu pro roky 2027 až 32. V nich například zvažuje, že by záchranným stanicím vyplácelo peníze předem, aby měly zajištěné financování včas. Majitelé malých rekreačních lodí na Vltavě v Praze můžou tankovat paliva ze servisního tankeru. Dosud je museli přelévat z kanistrů, které naplnili na čerpacích stanicích. Ředitelství lodních cest za nové plavidlo zaplatilo 110 milionů korun. Tanker kotví na nábřeží Edvarda Beneše, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
3: Ale není to jenom o pohonných hmotách. Je zde možné si natankovat také pitnou vodu a naopak odčerpat běžné odpadní vody a také se zbavit olejů.
0: V Česku je přes 71 tisíc lidí, kteří mají průkaz vůdce malého plavidla. Jen za loňský rok jejich počet vzrostl o 3560. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
4: Prostor nebude sloužit pouze souboru městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
0: Při srážce vrtulníků, které západně od Aten hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, kteří přežili. Řecká televize ERT zveřejnila videozáznam nehody, podle kterého jedna z helikoptér narazila zhora do druhé a způsobila její pád. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, pouze vozidla. Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2 a utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. V 8 večer pak začalo utkání Pardubice-Jablonec. Během zítřka bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Povane slabý východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice, hustší provoz čekejte stále na Benešovské trojce na příjezdu k dálnici D1, stejně tak na dálnici D1 na příjezdu do Prahy. Kolona začíná u 27. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Na Rádiu Praha opět se budeme věnovat filmu už za chvíli. Proč Jan Tříska při natáčení snímku na samotě u lesa kdákal? A také proč v Obděnicích slavili 50. výročí premiéry filmu? Tak o tom už za chvíli. Z muziky Sombr. Rolling Stones. Lenny. Nebo teď Hozír, hezký večer.

0: Krásný večer, tohle byla Eňa, Radio Praha s Lenkou Vahalovou, stále s vámi. Filmový snímek Jiřího Mencla Na samotě u lesa slaví 50 let. Tohle výročí si lidé připomněli v Obděnicích na Příbramsku, kde se film natáčel.
1: Když je tam voda, on se víc bojí.
2: No počkejte, to snad přece...
3: Dům, kde se natáčela tato scéna, je dnes skoro k nepoznání. Má omítku a chybí mu příkop s lávkou. Je to první ze stanovišť na procházce po filmových místech v okolí Obděnic. Na výpravu vyrazila i Veronika s rodinou.
4: Máme rádi ten film, je to prostě česká klasika.
3: Teď se teda koukáme na jedno z těch filmových míst. Poznáváte to místo vlastně?
4: Ano, změnilo se to, ale když tady jsou vidět ty
3: fotky,
4: tak je to poznat. No.
3: Na oslavu dorazila i Michála Michálková. I ona v pronajaté chalupě nedaleko trávila dětství.
5: To, co vlastně bylo v tom filmu Na samotě u lesa, my jsme žili. Kromě těch blech teda, ale jinak prostě mytí v lavoru. Na léto jsem dostala králíky od sousedů, o který jsem se starala.
6: Ale ty neznáte dědoušku.
3: Když filmaři v Radešicích natáčeli scény posvícení u rodiny Miroslava Bardy, byl mu tehdy 14 let.
7: Tam vlezla do dvora slepice a začala tam kdákat, že? No a oni z toho přenosového vozu mu volali, jo, bylo to dobrý, akorát tý slepici, tu musíte vyhnat, to tam to ruší. No tak vyhnali slepici, jo, natáčeli to podruhý, teď pan Tříska nelenil, začal chodit po dvoře a začal kdákat jako ta slepice.
3: Na film, zejména na Josefa Kemra, zavzpomínal i Zdeněk Svěrák.
8: Při tom natáčení jsem byl řidičem pana Kemra. A jak jsme tak vedle sebe seděli, tak jsem si všiml, že při každém spatření boží chmuk se pokřižoval. A taky si vždycky vzpomenu, když po něm na Barandově chtěli nějakou brigádnickou činnost, tak on řekl, no já jsem nabílil boží muka.
3: Proč se zrovna Obděnice staly dějištěm filmu, přiblížil kameraman Jaromír Šofr.
9: Pohled na Obděnice už byl dávno pochválen v kázáních Jana Husa. Když vystoupil na svoji kazatelnu, Obděnice byly dokonale viditelné, pláž krajina nebyla zarostla.
10: No tak, že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasej.
3: Pro návštěvníky pořadatelé taky připravili malou výstavu, říká Petr Čihák.
11: Tady se nám podařilo zapůjčit si originál původní sekiru z filmu, kterou pan Svěrák chtěl původně porazit švestku.
3: Film Na samotě u lesa lidé podle něj v Obděnicích a v okolí prožívají dodnes.
11: V tom filmu si zahrála řada místních lidí a i pomáhali hercům a pomáhali štábu. Pomáhali, když Zedník Lorenz projel stohem, tak tam vzadu házeli to seno nahoru, motu slámu. A takhle různě lidi se podíleli na tom filmu a rádi na to vzpomínají.
3: Snímek měl premiéru v září roku 1976. Z Obděnic Laura Hájková, Český rozhlas.
12: Praha žije filmy.
13: Praha žije filmy.
14: Somewhere in space.
12: Radio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Radio Praha.

Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi, teď máme krátce po 8:30. Už před začátkem druhé světové války začali nacisté budovat rozsáhlou knihovnu vzácných židovských tisků a mnohé ukradli přímo ze známých evropských knihoven. Čeští vědci zjistili, že 700 z nich se po roce 1945 ocitlo také v pražském Klementinu. Podrobně už za pár minut. Jaké bude počasí? Zítra tropické teploty naměříme 33 až 35 stupňů, má být jasno nebo skoro jasno a povane pouze slabý východní vítr.

0: Krásný večer, 9:15, posloucháte Rádio Praha a teď pohled do historie. Vůbec poprvé představuje Pražská národní knihovna výsledky dlouholetého výzkumu českých historiků o cenné sbírce židovských knih, které nacisté ukradli za druhé světové války. Část z nich se přitom našla přímo v pražském Klementinu. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu návštěvníkům ukazuje stránky historie, které zůstávají ve stínu známých filmových dramat, jako je například Schindlerův Seznam.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskař Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mishne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
1: Nicméně například knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
2: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího Blažka jako jejího autora není jenom připomínkou temné stránky historie. Každá zachráněná kniha, opatřená zažloutlým ex libris nebo zapomenutou rukopisnou poznámkou, funguje jako tichý svědek, který vrací tvář a identitu lidem vymazaným z historie. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
3: Rádio Praha. Co se děje?
4: Co se děje?
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Praze na Vinohradech zasahovali policisté. V bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Na severu Pákistánu zemřelo 14 lidí po útoku sebevražedného atentátníka. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
2: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec v policii vzdal a nyní je z péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Hlavní město opraví sportovní areál na Smíchově ve Smrčinské ulici za bezmála 209 milionů korun. Schválili to pražští radní. Dělníci do 3 let rozšíří tribunu a vybudují tělocvičnu, posilovnu i pomocná hřiště s umělým povrchem. Upravené sportoviště ze 70. let minulého století bude sloužit v tamním sportovním klubu i veřejnosti, říká mluvčí hlavního města Vít Hofman.
3: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, a to včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání a nabídne lepší možnosti využití dalších ploch.
0: Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky, konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující, podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů, ale můžou nastat komplikace.
4: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jistí, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózněn, že to mohlo uškodit.
0: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíce náchylné čípky nebo masti. Sebevražedný atentátník na severu Pákistánu zabil nejméně 14 lidí, včetně 5 policistů. Agentura AP informovala, že se odpálil u policejní stanice. Před útokem se na místě shromáždil dav lidí, kteří křičeli protivojenské slogany a volali po míru. Policie podle agentury AFP uvedla, že 20 lidí je zraněných, někteří vážně. K útokům se zatím nikdo nepřihlásil. Tenista Dalibor Svrčina nezvládl závěrečné kolo kvalifikace kanadského turnaje Masters v Montrealu a v hlavní soutěži nenastoupí. Ostravský rodák podlehl Francouzi Droguetovi 6-4, 3-6 a 4-6. V hlavní soutěži se představí trojice Čechů Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Ženský turnaj letos hostí Toronto, kde bude startovat 8 českých tenistek. Jako první vstupuje do turnaje Sára Bejlek, která od 21 hodin hraje s Číňankou Wang Shiyu. Zítra bude v Praze a okolí jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
5: Startuje další vydání hitparády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň. Tentokrát se výsledky pořádně promíchaly. Máme 4 novinky, 2 z nich šly hodně vysoko a po 8 týdnech také střídání na samotném vrcholu. Tak jdeme na to. Nejprve 5 novinek 31. kola hitu týdne.
6: Hit týdne.
7: Nasazená novinka.
5: Německý producent Felix Jen spojil síly s projektem Kaskáda. Boy, You Turn Me sází na výrazný taneční refrén a hlas Natalie Orler, který si s evropským dance popem spojujeme už víc než 20 let. Felix Jen a Kaskáda. Boy, You Turn Me.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Martin Garrix a U2 představili skladbu Fireflies. Pracovali na ní 6 let a poprvé ji společně zahráli na festivalu Tomorrowland, kde se ke Garrixovi na pódiu přidal The Edge. Zároveň je to první Garrixova skladba, na které se podíleli všichni 4 členové U2. Martin Garrix a U2 Fireflies.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Ellie Goulding otevírá novou kapitolu skladbou Black Prada Dress. Píseň bude součástí jejího 6. studiového alba I Know Too Much, které má vyjít na začátku září. Sama zpěvačka desku popisuje jako hudební deník určitého období svého života. Tady je Ellie Goulding, Black Prada Dress.
3: I heard what you said.

Do hry o vaše hlasy se vrací nizozemské duo Another a se zpěvákem 54 Ultra. Talk to You už jednou pořadím hitu týdne prošlo, ale ve světě dál sílí a v britském singlovém žebříčku se dostalo až na třetí místo. Another a 54 Ultra, Talk to You.

A s pátou novinkou je tu Michal Hrůza. Song Na moment zařadil už na album Kouzlo samoty a letos v létě k němu vydal nový videoklip o fantazii, touze a chvílích, kdy člověk na moment ztratí hlavu. Michal Hrůza, Na moment.

0: Hit týdne.
1: Minule jsme si říkali, že Samu Fendrovi a Olivii Dean chybí jediný týden k absolutnímu britskému rekordu. No a teď už ho mají. Rain Me In nazbíralo celkem 18 týdnů na prvním místě britského singlového chartu. Nebylo to 18 týdnů v kuse, skladba se na vrchol několikrát vracela, ale v celkovém součtu vyrovnala rekord Frankieho Lanea a jeho písně I Believe z roku 1953. Sam Fender a Olivia Dean se tak dostali na společný vrchol historické tabulky britského chartu. Nasazené skladby jsme si představili, britský rekord také, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha tak, jak jste je sestavili svými hlasy. Desítka a první ze čtyř novinek tohoto kola, Damiano David, The First Time.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Na sedmé místo se z druhé příčky propadla Ella Langley a její Choosing Texas.

šestka zůstává přesně tam, kde byla minule. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.

A teď vzhůru do top 5 hitu týdne na Rádiu Praha. Páté místo a posun o dvě příčky nahoru. Zároveň osmý a poslední týden v pořadí. Jsou tady Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide. Lady.

0: Hit týdne
1: s Honzou Chlaněm.
2: Čtyři novinky v pořadí znamenají také čtyři odchody. Z desáté příčky po jediném týdnu vypadly The Rolling Stones. Mr. Charm. Z osmé příčky po jediném týdnu vypadává Madonna. Danceteria. Ze čtvrtého místa po sedmi týdnech odcházejí Leony a Kalem Scott. Stay. A konečně z prvního místa se po naplnění maximálního osmitýdenního limitu loučí vítězové předchozího kola Botox a Pyžamo. Jsme na druhém místě a tady je první ze dvou novinek, které ovládly celé čelo pořadí. Eva Farna se nedávno rozloučila s Perpetuum Mobile po maximálních osmi týdnech, ale dlouho mimo hit týdne nezůstala. S další skladbou z alba ADHD Pop se vrací rovnou na příčku stříbrnou. Eva Farna, neříkej, co má se stát.

0: Hit týdne s Honzou Chlaně.
1: Za chvíli si představíme úplně nového vítěze hitu týdne Rádia Praha. Teď ale rekapitulace. Desítka Damiano David, The First Time. Už nehledám to místo. Deváté místo Poetika, Blízko. Osmá příčka Katy Perry, Watch It Burn. Sedmé místo Ella Langley, Choosing Texas. Šestka Andrea Bocelli, David Guetta, EJ a Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Pětka Sigala, Jacksony, Island Kidron a Riptide. Čtvrtá příčka Milky, Just The Way You Are. Tady si mi zpíval. Třetí pozice Kateřina Marie Tichá, Byt 66. A druhé místo Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Kdo tedy po 8 týdnech vystřídal Botox na prvním místě? Move Into The Sun už se prosadilo v britském žebříčku, kde vystoupalo do blízkosti první desítky. U vás ale žádné mezikroky nepotřebovalo. Do hitu týdne vstupuje rovnou jako vítěz. Tady jsou Hugel, Imael Angel a Ultra Naté, Move Into The Sun.

0: se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro své favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se na vás bude těšit Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: je 22 hodin.
1: U ženy, která se vrátila z Ugandy, se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Praha 5 vybuduje nový pavilon mateřské školy Beníškové v Košířích, hledá stavební firmu. Podle moskevského starosty byl sobotní výbuch v restauraci teroristickým činem. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Praha 5 hledá stavební firmu na vybudování nového pavilonu mateřské školy Beníškové v Košířích. Budou v něm dvě třídy. Radnice už připravila dokumentaci potřebnou pro stavební povolení. Aktuálně má školka tři budovy dohromady pro 137 dětí. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové kapacity škol a školek v městské části dlouhodobě nestačí.
3: Rozšiřování kapacit mateřských škol patří mezi dlouhodobé priority Prahy 5 a opravdu intenzivně řešíme. Pavilon postavíme metodou design and build, která celý proces urychlí.
1: Dělníci opravují plochu na konci Havlínovy ulice u vstupu do Čimického háje v Praze 8. Vybudují tam parkoviště, nové chodníky a osvětlení. Práce by měly být hotové do konce září, říká mluvčí 8. městské části Martin Šalek.
4: V rámci projektu se upraví stávající parkovací plocha, která je velmi rozbitá a místy chybí asfaltový povrch. Součástí stavby je vybudování obratiště a vymezení parkovacích míst.
1: Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin, informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci Balci Rosy v centru Moskvy zabil tři lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Dalších 21 lidí je zraněných. Ruské úřady pokračují ve vyšetřování, podrobnosti zatím nezveřejnili. Podle agentury Reuters se neuskuteční plánované navýšení podílu Daniela Křetínského v anglickém West Hamu. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty zůstává vlastníkem 27% akcií klubu poté, co Vanessa Goldová oznámila, že prodá svůj podíl jinému investorovi. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z nejpůsobivějších míst v Praze. Praha je nej. Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Rádio Praha
1: 107,1 FM
0: a DAB+. Na pláži v písku leželo srdce.

Čtyři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na desátém místě startuje Damiano David, The First Time. Na deváté příčce je Poetika, Blízko.

0: čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are. Tady si mi zpíval. Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imail Angel a Ultrana T. Move into the sun.
1: Hit týdne.
0: Tohle je aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Brně a odmala se věnoval hudbě. Posléze vystudoval JAMU, herecký piloval v Hradci Králové a později v Pražském divadle v Dlouhé. Doma je i na jevišti v Karlínském hudebním divadle, kde exceluje mimo jiné jako Beetlejuice. Naším hostem bude už za chvíli herec a zpěvák Jan Sklenář. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do našeho studia dnes přišel Jan Sklenář. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem vás nedávno viděla jako Uriáš a musím říct, že když vás člověk vidí na tom jevišti, tak to je neskutečný gejzír. To je, když se díváte na uragán, který řádí na tom jevišti, úplně z ní příští, nejen ta hudba, ale ta energie a ta radost. A mě by docela jako zajímalo, jak potom vypadáte po tom představení. Jestli jako si sednete a padnete, anebo jestli tam ještě jako 2 hodiny hopkáte. Jak to je?
2: Zaprvé teda děkuju moc krát za kompliment, řekněme. Ale je teda pravda, že mě to zas tak moc jako uragán zrovna tahle role nepřijde. Ale je teda skvělý, že to takhle působí.
1: No mě to tak
2: protože
1: přišlo.
2: To mě přijde spíš takový jako poriv.
1: Poriv?
2: Mezi těma dalšíma
1: tak
2: prostě
1: budu
2: rolema,
1: nabít,
2: který...
1: Tak budu se, to je uragán.
2: Tak to je určitě uragán, to je pravda. Ale díky moc, no. To byla vlastně... Karlínská spolupráce z roku, já bych řekl, 2022 nebo 2023. Mě k tomu povolal Ondra Brzo Bohatý, se kterým jsme se kdysi seznámili na přípravě inscenace Kudikam. Tak jsme se nějak vzájemně oblíbili a on mi od té doby tu a tam svěří nějakou velkou nebo hlavní roli ve svých dalších dílech. Takže to mám moc rád,
1: no. No a jak potom vypadáte po tom představení? Když potom se představ... tak jako vyřádíte na tom jevišti?
2: No tak většinou potom... jdu řádit do klubu.
1: Řádíte ještě dál?
2: Potom, protože já mám kor teda hlavně v tom jako karlínském divadle, kde tak pro radost hraju pár představení, tak já mám jako hrozně rád takový ten šrumec po představení, kdy si prostě sednete ještě s těma svýma kolegama a tu a tam s dirigentem, s muzikantama. Je tam strašná spousta různých profesí, které jsou velmi šikovný a mnohdy jako velmi ceněný ve své práci. A s nima já jsem strašně rád a hrozně mě to vždycky inspiruje.
1: Já jsem mluvila o té energii, která z vás příští a která určitě přeskakuje i mezi těmi diváky a těmi herci. Liší se to taky podle divadla a podle té hry a podle té role, do které se v tu danou chvíli vžíváte? Vnímáte to hodně jinak?
2: No tak jako je to určitě rozdíl, vždycky záleží, jaký kolektiv a jaký divadlo vás jak rozdovádí, řekněme. Ale já jsem v tomhletom smyslu docela vlastně dovádivý člověk a když třeba je to někde trošku suší, tak se snažím přispět právě nějakým ponoukáním a nějakýma prostě forkama k tomu, aby se to víc rozproudilo. A potom na té práci je to hrozně vidět, protože když to ty lidi, kteří na tom makají, prostě baví a jsou spolu rádi, tak srší úplně jiná energie a přichází se nám mnohem zajímavější nápady. A to já mám rád, prostě když si diváci zaplatí, tak aby viděli prostě velký, perlivý, velkorysý, brilantní představení. A to nejde bez toho, aby si lidi rozuměli, aby jim spolu bylo dobře.
1: Když se teď podíváte na to, co už jste během té své kariéry zahrál, nastudoval, předvedl nám, divákům. Splnilo to to, co jste si předsevzal, pokud něco takového bylo, když jste začínal, když vás něco nebo někdo ponoukl k tomu, že tedy se dáte na to hraní, na ten kumšt?
2: Zaplať pámu, koukajte si, že se drbu, to znamená řeč těla, že to je hraná skromnost člověku, to není úplně po srsti, ale je to až na dřeň, tak řekněme do morku
1: tak
2: kostí. Myslím si, že jsem si na divadle prozatím asi splnil až jako nedvídaně, vlastně bych řekl. Za to teda vlastně osudu a spolu pracovníkům a tak strašně moc jako děkuju. Samozřejmě to, že to vyvrcholilo buď to v Karlíně Beetlejuicem nebo v divadle v Dlouhé nádhernou spoluprací s Michalem Vajdičkou, tak to byly věci, o kterých jsem ani nesnil, řekl bych. Ale ten úplně původní, ještě takový předpubožský sen, byl zpěvácký, moje pobláznění do Freddieho Mercuryho a vyprodané Wembley. A ten se mi nesplnil zatím.
1: Na tom zatím pracujete.
2: Na tom
1: pokud
2: jsem začal pracovat až teď ke stáru. A pomalými krůčky zatím se to sune dopředu.

0: Tiskovka.
1: Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
2: Co bylo na tom úplném prvopočátku? Já bych se držela toho slova ponouknout, protože vy rád ponoukáte a rád to o sobě říkáte. Tak co vás opravdu ponouklo k tomu, že to budete dělat profesionálně? Protože mít rád hudbu a jít ji dělat, to jsou opravdu dvě různé věci.
3: Jednak mi do té hudby ještě vstoupilo to divadlo, což mě vlastně překvapilo nejvíc. Já jsem vždycky prostě vnímal nějakou performativnost spíš přes zpěv a přes nějakou, řekněme, rockovou hudbu. Ale ta velká pokušitelka byla v Brně na Lidušce, dneska Zušce, řekněme, na Kvapilce, nějaká Henrieta Ctiborová, která tam vedla divadelní oddělení a přišla jednou na moji hodinu zpěvu a žádala kantorku o to, jestli by jí neporadila někoho, kdo by jí pomohl zaskočit v jedné inscenaci. Šli teda Suchýho, 6 žen Jindřicha 8. se to jmenovalo. No a já jsem tehdy nějak neváhal a říkal jsem, a co třeba já to prostě rád zkusím. A dostal jsem se tam na to divadelní oddělení a ona ve mně co si uviděla a vlastně mě tak jako rozdráždila k tomu, abych si podal přihlášku na JAMU. A připravila mě na tu školu, přesvědčila i moje rodiče, aby se nebáli, aby mě dali zelenou. A to byla vlastně ta pokušitelka, ta, která mě vyslala k divadlu. A to divadlo mě potom tak nějak vzalo, že jsem se věnoval dlouhý léta, skoro až výhradně činohře, řekněme, nebo prostě divadlu s občasným odskokem k hudebnímu divadlu, jak jsem jmenoval třeba Kudikama nebo tak. A tam jsem úplně vlastně náhodou se našel úplně vlastně v jiný roli a úplně v jiným žánru.
2: Mě zaujalo, že jste jako dítě dělal barokní zpěv. No. K tomu jste se dostal jak?
3: To byla taky další náhoda. Vlastně všechny ty věci, podle mě, co se nám dějou, tak vycházejí z nějakých setkání s lidma na základě jakési třeba, řekněme, vyslané energie nebo nějakého vyzařování, že si vás prostě někdo všimne, někoho zaujmete a zaklepe vám na rameno a říká, a nechtěl bys tohle zkusit a nechtěl bys zkusit i touhle cestou a tak. A to bylo právě naprosto epochální pro mě setkání s Vladimírem Richtrem. Já jsem předtím už asi od 6 let prostě dělal solový zpěv na té Lidušce, jak jsem říkal. A někdy v 10 letech právě do cesty jako vstoupil Vladimír Richter, tehdy mladší, ale dost vlastně zajímavý brněnský pedagog, který se sám osobně zabýval barokním zpěvem a zalíbil se mu ten můj jako vysoký a velkorozsahový soprán jako klučinu a začal mě v tomhle tom smyslu školit a zpívat se mnou právě jako barokní repertoár, protože v Brně okolo kláštera na Starém Městě tak je vlastně dost rozsáhlá jako knihovna těch věcí a oni tam měli i sbor takzvaných modráčků, což právě byli kluci, řekněme, já nevím, jakoby ministranti nebo něco v tom smyslu. Měli tam jako významný sbor a pro ně spoustu jako autorů psalo právě hudbu a já jsem tehdy s tím zpíval hodně tenhle repertoár, hodně jsme dělali Bacha, Zelenku, Händla, tyhle ty autory a mě to úplně uchvátilo tehdy, protože najednou jsme točili pro televizi, pro rozhlas a pro malýho puberťáka je to úplně jako úžasný a on byl skvělý pedagog a je. A po 30 letech se nám to spolu podařilo znovu se setkat, protože mě skútři, tandem skútrů, režisérů v Dlouhé svěřili překvapivě roli Královny noci v Kouzelné flétně Mozartově. A já, když jsem právě přemýšlel, jak to uchopit, tuhletu jakoby neuvěřitelnost, tak jsem se rozhodl obrátit se zpátky na Vláďu Richtra do Brna a zkusit, abychom ve mně znovu objevili toho puberťáckýho sopránka. A jemu se to podařilo. Ono je to jako strašně zajímavá pěvecká technika, toho by byl jako schopen jako leckdo. Ve Vídni se to studuje, vlastně tam je úplně nejúžasnější škola světová, z toho Orlovský, Meinlicht a tihleti sopranisti prostě vycházejí. Mladí lidi, kteří zpívají právě jakoby tím ženským hlasem, tím kastrátským, takzvaně kontratenorovým. V barokní hudbě je proto obrovská literatura jako hudební, takže je co zpívat. No a nám se tak nějak podařilo nějaký základy tady toho sopranisti sopranistického zpěvu prostě znovu uchopit, objevit, a za 4 měsíce, kdy já jsem k němu dojížděl do Brna, tak se opravdu odehrála premiéra Kouzelný flétny s Královnou noci Sklenářem.
2: Já to vůbec nechápu vlastně, jak tu Královnu noci, na které si může vylámat lesklá žena ty hlasivky, tak jak to muž dokáže zaspívat. Je to jako velká námaha pro ty hlasivky.
3: No, ona to nesmí být námaha právě. To akorát si člověk musí osvojit opravdu tu techniku, která je jako přenesená jinam, než řekněme na hruď do krku, ale odehrává se to, protože v úspěvu se hodně pracuje s takovou představivostí, řekněme, jak fyzickou, tak jako nějakou, řekněme, já nevím, duševní. A tam se musíte opírat o ten zpěv v myšlenkách někde jako nad temeno a rozeznívat prostě úplně jiný partie toho těla, než při normálním zpěvu, jak jsme zvyklí. A to je teda jako neskutečně zajímavý.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Hvězdy indie roku v hlasování. Britové, Arctic Monkeys a AM. Nebo američtí zabijáci The Killers a Battle Boy. Arctic Monkeys nebo Killers? To je otázka pro vás. Odpověď u nás na Facebooku.

0: na dřeň.
1: Vy těch stylů pěveckých ovládáte spoustu. Čem se cítíte jakoby nejlépe?
2: No, zdá se mně, že tím, že léta se zabývám jako hlavně českým šansonem, to znamená jako repertoárem Petra Habky nebo i Michala Horáčka, tak se mně zdá, že jsem nejvíc doma ne vyloženě v šansonu, ale jako ve takzvaným výrazovém zpěvu. Já jinak se víc cítím jako k rocku, nebo k takovému jako rock popu, řekněme, ale tím, že jsem jako divadelník, tak se mně prostě víc a víc zalíbilo zpívat jako příběhy nebo zprávy o lidech nebo o nějakým jejich stavu, ve kterým se nacházejí, a to právě jako umožňují ty šansony. Takže tam si myslím, že jsem nejvíc doma.
1: My jsme tady už zmínili toho Beetlejuice, ve kterém v Karlínském divadle záříte už vlastně druhým rokem. Ještě pořád si to užíváte tak jako na začátku, když jste mluvil o tom, že je to prostě fakt životní role, na kterou jste se připravoval neuvěřitelně dlouhou dobu.
2: No, já bych řekl, že jo, a myslím si, že víc a víc, protože tím, že se to prostě reprízama sehrává víc a víc. Hodně zajímavá je komunikace s publikem, protože ono se to zaplať pámbu a díky za to velmi jako rozkřiklo, takže nám prostě chodí už o něco víc jako i informovaní, řekněme, diváci. Už to není takový to, co to je Beetlejuice, to nevím, no tak dobře, tak si na to zajdu, uvidím. Teď už prostě si myslím, že to publikum je mnohem poučenější, řekněme, a mnohem víc jako fandící. A tím pádem podle mě rostou i naše výkony, tak každý to představení je samozřejmě jiný. S čím na to představení přijdete, jaký máte publikum, jaký tempo dirigent nastaví, protože tam se střídají 4 skvělí dirigenti a každý to prostě cítí přeci jenom maličko po svým. Takže já zatím teda můžu říct, my jsme měli teď asi k 90 reprízám za ten rok a čtvrt. Zaplať pánbůh, že jsem to všechno mohl odehrát, tu svoji roli sám. Takže jako je to obrovská cesta, obrovská jízda, velká euforie a strašně mě naplňuje ta role a to hrát to představení.
1: Představení, které určitě není takové konvenční. Není to takový ten hezký, uhlazený muzikál, na který my jsme tady možná tak trošku zvyklí. Je to divoké, je to místy, nechci říct ošklivé, ale jo?
2: Jo, syrové.
1: Tak, syrové, možná to je to správné slovo. Jak tohle to diváci berou?
2: Zajímavé je, že to jako velmi zajímavý koktejl vlastně těch všech věcí, o kterých vy mluvíte. Jednak teda je to americký muzikál se vším všudy. To znamená prostě, jak dramaturgie, jak hudba, jak ta obrovská výpravná scenografie je vlastně, to je všechno strašně jako velkorysý a propracovaný. To je to, co je jako to krásný. Ale je to velmi vlastně syrovej až nadřeň do morku kostí vlastně zajímavý příběh. Je to kontroverzní určitě, co se týče humoru, co se týče tý velký jako rychlosti a bizarnosti toho představení, tak je to samozřejmě o něco náročnější titul na to celý uvnímání toho díla, ale rozhodně nám s Beetlejuicem do Čech přišla jako opravdová Broadway.
1: A jak se vám vlastně pracovalo s tím, abyste pochopil a uchopil tu postavu, která není člověk, je něco prostě nadzemského, jiného, aby byla pochopitelná pro nás, kteří se na to díváme?
2: Tohle to je strašně těžko odpovědět. Já jsem byl sám překvapený, jak moc poloh a stránek té postavy jsem objevil sám v sobě. Vlastně, že já mám trošku pocit, jak kdyby ta role byla jako původně napsaná pro mě, jak kdyby mě někdo tak moc znal a tak moc věděl o těch skrytých a utajovaných věcí mý osobnosti a mýho přemýšlení. Takže tím jsem byl jako až zaskočený. Jak moc jsme spolu souzněli a je pravda, že obrovský podíl toho jakoby porozumění a toho, jak to nakonec vypadá, tak má určitě ten americký režisér Gabriel Berry a jeho spolurežisér a překladatel toho díla Ondřej Brzobohatý. To byla prostě taková velmi silná dvojice, každý se zaměřoval na něco trošku jiného a geniálním způsobem se vlastně doplňovali při té tvorbě. Nechali mi úžasnou svobodu, ale velmi jako břice a racionálně mě dokázali korigovat, aby to prostě nebyl jakýsi blázinec jakýhosi Sklenáře, ale aby to prostě opravdu mělo tu údernost, abych dokázal v těch strašně rychlých střízích a tolika polohách skvěle vystřihnout a oddělit vlastně všechny ty věci, který ta role jako naplňuje. Na tom jsme obrovsky pracovali a za to si myslím patří asi největší

0: až na dřeň.
1: Tady říkal, že jste v tom Beetlejuiceovi objevil pár věcí, které máte sám. Mm-hmm. Je to i třeba tak, že v každé roli se malinko třeba víc poznáte, že každá ta role je takovým krůčkem v tom sebepoznání? Může to tak být?
2: To asi určitě ano. Já teda nejsem zastánce toho, aby bylo divadlo jakousi sebeterapií těch herců. Mm-hmm. Jako to vlastně jako nemám rád, kor, když jsou to úkoly, které třeba jsou nějakým způsobem trýznivý nebo vyloženě jako drsný.
1: Něco svého.
2: Já jako rozumím tomu při té přípravě toho představení, při zkouškách, to člověk si opravdu kolikrát sáhne na věci, které jsou velmi osobní, kolikrát vám vlastně režisér nebo tvůrci pojmenovávají na vás vlastnost, se kterou bojujete, nebo nějaký jakože složitý trauma, nebo mindrák, to prostě nejsou, řekněme, příjemné věci, ale potom, když se to odehrává na jevišti už před divákama, tak já jsem zastánce toho mít už od toho odstup, mít to prostě v sobě zpracovaný a jakoby netrpět, nervat si rodidla a já nevím, vnitřnosti za každou cenu před divákem. Tam už to prostě musí být naprosto kontrolovaná, racionální záležitost.
1: Nikdy se vám nestalo, že by vás ta role nějak úplně jako pohltila a semlela, že byste z ní nemohl ven?
2: To se stane, třeba u Beetlejuice se mi to děje a to je teda samozřejmě, řekněme, jak je to technicky, technologicky náročná role, tak ale jakoby tím natyrelem je to jako lehký a zábavný, řekněme, jo? Tak tam se dostanu do takové euforie a do takového tranzu, že mě opravdu několik hodin trvá, než se utiším. Proto je to taky velmi náročný hrát, jako vlastně v jednom, tím, že já nejsem alternovaný, tak jestli mě dobře jako rozumíte, tak když zahrajete 3hodinové představení, nebo někdy jsou to dvojáky, takže máte 6 hodin vlastně týhletý šílený euforie a tranzu, tak mě pak trvá několik hodin, než se uklidním. Uklidňuji se většinou v baru. A teď hrajete v to představení v sérii několika dnů, třeba 6 dnů, nebo po premiéře jsme měli 20 dnů. A to bylo šílený, že prostě dovádíte tolik hodin na jevišti a pak ještě se tolik hodin uklidňujete, pak si musíte rychle nějak vyspat a řešit nějaký normální každodenní život a to samý prostě mít v tomhletom zápřahu těch, řekněme třeba 20 představení za sebou, 20 dnů. To je na tom vlastně jako velmi zajímavý a složitý. Ale mě to prostě jako naplňuje a baví. Je to trošku jako na hraně nějakých fyzických sil a hlasových jako možností, ale zatím držím.
1: Ale dobře, ale tak když v takovémhle tempu jedete už, já nevím, 20-25 let, kdy hrajete a furt jedete z role do role a jste do ní takhle zanořený, tak když člověk hodně hoří, tak potom taky snadno vyhoří. Měl jste nějaké období krizové, kdy už jste fakt nemohl?
2: Já jsem zaplať pánbu jakoby vyhoření nezažil, vlastně svým způsobem ani nerozumím. Ve svém kontextu rozumím tomu tak, že někdo přijde na to, že cesta, na jakou se vydal, to znamená, že se věnuje něčemu, co si myslí, že ho bude naplňovat, ho přestane naplňovat. Tomu jako rozumím, ale to se mně nestalo u divadla. Mně se teď spíš stala taková zvláštní věc, jakési zvláštní naplněnosti. Tak jako hezkých příležitostí, co jsem měl teď za sebou, jak v Dlouhé, tak v Karlíně, ale i třeba v Činoherním studiu, nebo třeba právě v rozhlase nebo v hudbě, že já se teďka cítím nějakým způsobem naplněnej a chci malinko zvolnit a chci se přeorientovat na chvíli trošku jako jinam, abych se zase nějak vyprázdnil a aby bylo co naplňovat. Mm-hmm. Já teď vlastně jsem ve stavu, kdy tak jako poodcházím z divadla v Dlouhé, protože tam jsem byl několik let v angažmá, bylo to skvělý angažmá naprosto, ale rád bych se podíval před kameru, protože na to jsem kvůli divadlu a prostě termínovým časovým možnostem neměl moc čas a vlastně je to o dost jiný profesně hrát před kamerou, než jako na divadle, kor nějak extrovertně. Takže teď se chci jako přeorientovat maličko na tohleto.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Navíc se realizujete taky autorsky.
2: To mám už takovou jako dlouhodobější přání a sen, který si jako plním. Je zajímavý, že ono udělat písničku není až zas tak těžký. Já ale chci udělat jako vyloženě jako koncepční album, nějakou svoji výpověď. A to je mnohem jako složitější a dlouhodobější úkol, ale tím, že já se nechci vydat tou cestou, řekněme, nějakého business popu nebo business roku, ale opravdu jako vydat ze sebe skutečně nějakou prostě řekněme výpověď.
1: A bude to co?
2: Taková rockovo-soulová záležitost, která bude obdařená právě hodně výrazovým zpěvem a zdivadelněním. Myslím si, že to tady ani moc vlastně není nějak, tak si říkám, že by to pro diváky nebo pro posluchače mohlo být jako zajímavý zpestření nebo něco v tom smyslu. A to baroko, který jste zmiňovala, toho já jsem plnej a stejně tak si myslím, že dnešní doba velmi barokní a jakoby velmi jako technologická a výbušná, až skoro doslovně, bohužel. Takže vlastně ten můj natyrel toho jako napětí a velkých jako zvratů, tak si myslím, že vlastně dost doplňuje tuhle tu vlastně velmi zvratovou a až bych řekl zvracející dobu.
1: Jaká témata chcete tou svou hudbou otevřít? Říkáte, že rád ponoukáte? Budete ponoukat i tou hudbou?
2: Určitě budu ponoukat. Jo. Já stejně tak, jak vnímám tuhle dobu a myslím si, že nás sice mám spoustu věcí umožňuje, ale ze spoustu věcí máme strach a ta doba nás jako v hodně věcech děsí a zatahuje do sebe a zbytečně, bych řekl, oblíká do zbytečně moc oděvu a bariér a osamělosti, tak bych chtěl právě bourat tyhle bariéry. Mluvím o jistém typu, řekněme, obnažení a radosti z toho, že si člověk prostě může zablbnout a projevit tak, jak zrovna chce. Jestli si vybavujete pohádku, třeba Pyšná princezna, jak tam ten Švec vyběhne za ty hranice a řádí tam jak magor a potom se zase smutně vrátí do své temné země. Tak přesně tohle to mám na mysli, když se člověk je schopen na chvíli utrhnout a jak si v uvozovkách opít a vyřádit se, zablbnout si, tak to si myslím, že by ta deska měla mít určitě. Určitě se budu vyjadřovat k tomu, jak moc rychle jsme se začali mít navzájem neradi a jak moc rychle jsme začali na sebe pokřikovat škaredý věci a popisovat si urážky na sítích a všude možně. K tomu rozhodně se budu vyjadřovat. Budu se vyjadřovat k tomu, kolik ale přesto je tady strašně moc šikovných a mladých lidí a jak moc málo jim to dokážeme a jsme schopni dávat najevo. Čili chci jako oslavovat mladou generaci, chci oslavovat talent, schopnosti, odvahu vytvářet nějaký věci a jakoby zahlcovat ten veřejný prostor hezkýma věcma, vzájemnýma. To určitě bude další téma. Samozřejmě z nějakého strachu a prevence, řekněme, války a jejich konfliktů. Hodně mě trápí psychopatie našeho vedení politického, jak na naší úrovni státní, tak celosvětový. Takže těch témat je strašná spousta a je to vlastně až takovej opravdu barokní thriller myšlenek.
1: Jak moc jiné to pro vás je najednou tvořit sám za sebe? Vlastně neomezeně. Proti tomu, co jste zažíval doteď, kdy jste měl scénář, režiséra, který vám říkal, kam si máte stoupnout a jak to máte zaspívat. Jak moc velký rozdíl?
2: Je to obrovský rozdíl, je to strašně těžký. Pro mě je největší nepřítel jistá moje nesamostatnost a když tak v samostatnosti nedisciplinovanost. To je vlastně věc, se kterou se teďka potýkám úplně nejvíc a je to vlastně největší nepřítel. Takže jestli se mi nad tímhletím podaří zvítězit, tak o tom projektu prostě nebudu plkat roky, ale snad už jenom pár měsíců. Ne, je to velký rozdíl. Já teda jsem, to je blbý slovo, týmový hráč. Jako to jsem, jasně, ale je ve mně opravdu přeci jenom hodně obsažený solista, řekněme. Ale jsem zvyklý a hrozně rád vytvářím věci v kolektivu. Nejsem takovej ten umělec typu, já nevím, malíř nebo self-performer, který by si ty věci vytvářel sám a jenom se svýma myšlenkama v tichosti nějakého ateliéru nebo pokoje. Já jsem opravdu zvyklý jako vlastně spolupracovat na těch věcech dohromady. Takže proto taky se obklopuju lidma, se kterýma na tom svým vysněným projektu spolupracuji. Radio Praha.

0: na dřeň.
1: Jak se vám daří ty myšlenky, že jste jich teď vyjmenoval spoustu, dát na ten papír. Zhustit je do nějakého hudebního textu, který by byl předatelný tomu publiku tak, aby to pochopilo.
2: Je zajímavý, jak moc to jde v součinnosti s tou hudbou totiž. Protože mě většinou v nějakým takovým soustředění, vytržení napadají jednak témata, ale jednak jakoby vlastně hesla. Takový titulky nebo prostě pár veršů úderných, který vyjadřují ten problém, který mě zrovna jako zajímá, ale je pro mě složitý rozvést to téma do toho dalšího textu. A většinou mě právě hnedka k tomu jako napadá nějaká hudební forma, nebo beat, nebo prostě ta hudební stránka. A tam se ale jako dostávám vlastně zase k tomu, že mi ta muzika zpátky vrací ty textové nápady. Je to taková zvláštní šroubovice, která, vlastně dvě šroubovice, které se proti sobě nebo spolu do sebe jako zaplítají a doplňují se. To je takový zajímavý zjištění pro mě. Jinak já se domlouvám jako s pro mě jako zajímavýma textovýma autorama pro to, aby se mnou tu cestu šli. Buď to mě píšou vyloženě prostě nový svoje texty na nějaký, řekněme, zadání nebo na nějaký společný pocit, anebo jsem s nimi právě v kontaktu v těch fázích té tvorby, kdy mě buď to vložně pomáhají nebo připomínkujou.
1: Myslíte se, že z toho alba na nás vykoukne i třeba trochu jiný Jan Sklenář, než kterého teď známe?
2: To si myslím, že určitě jo, protože jak třeba ze Sklenáře vykukuje Beetlejuice, nebo zase úplně jiná role, řekněme Karel v kartonovém Taťkovi, nebo to je prostě úplně jedno, tak posluchači mě znají jako šansonovýho, řekněme, zpěváka, ale jako vlastně tryskavýho rockera, to mě znají jenom vlastně nejbližší kamarádi. Ale široký publikum ne. Na to vlastně jsem nikdy nedostal úplně prostor a proto si teďka chci ten sen splnit a jako představit se tímhletím způsobem.
1: Patří do vašeho slovníku věci jako sláva a popularita?
2: Upřímně na dřeň je. Jsem pošetilec. Není to otázka jako drahých fár nebo auťáků a kožichů, to určitě ne, ale je to touha po tom, abych byl pro lidi a pro publikum inspirativní a slavný v tom smyslu, že na mě nezapomenou. No. Je to pošetilost, samozřejmě, uvědomuji si to. Já sám jsem ale vyrostl na tak zvláštně skromných hvězdách, jako třeba byl Vladimír Menšík, Josef Kemmer, Viktor Preiss, Dana Medřická, Sovák, jména tohoto typu. A ta bolševická éra jim jako nedávala možnost vlastně užít si takové té slávy, co si třeba na chviličku užili Hugo Haas a Dina Mandlová, než jim to Hitler a potažmo vlastně Stalin a bolševik jako vlastně zarazil. Ale já jsem vyrostl tady na těchto těch, řekněme, právě jako normalizačních hercích, kteří mě absolutně jako uchvátili, vyzbrojili. Nikdy u nich pro mě nebylo tak důležitý, jak jsou slavní a co mají za majetek, ale právě jakým způsobem hrajou, jakým způsobem prostě vysílají ty věci a to je pro mě vlastně jako sláva. Takže já chci se proslavit jako skvělý inspirativní herec. Určitě.
1: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Jan Sklenář. Díky za návštěvu. Mějte se krásně, ať vám to všechno vyjde.
2: Za pozvání, bylo to moc milý s váma.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu, v podcastových aplikacích a nachystaný je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můj rozhlas.cz.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i kilometrů Jiřího Ješka. Od mikrofonu přeje Karel Janů a snad po víc než měsíci tady na Vinohradské 12 ve studiu vítám Jiřího Ješka. Jirko, moc děkujeme, že jsi se nám vrátil, jsme za to strašně rádi, vítej.
2: No to já děkuju, že jste mě přijali zpátky, já jsem se fakt strašně těšil.
1: My jsme se těšili na tebe, je to na tobě vidět, že jsi pořád živý, pořád v dobré náladě, tak jsme za to moc rádi a jak už jsme naznačovali, tak zážitky se skutečně jen hemžíš, protože nepletu se, že jsi odjížděl do Španělska, pořád ještě byl vlastně červen.
2: Ano, já jsem odjížděl vlastně už skoro týden před začátkem Tour de France, někdy v úterý, a v podstatě jsem se vracel v pondělí večer po etapě na Champs-Élysées a hned v úterý ráno jsem naskočil do tradiční charitativní akce Cyklohandy Maraton, takže teď objíždím a ještě jsem vlastně pořád v závodě s naším osmičleným týmem Škoda Wheelab Cycling, jedeme a pořád závodíme na trati 2222 kilometrů okolo České republiky. Jedeme letos pro zraněného Štěpána, který měl těžký úraz na motorce a trošku se jako vrací do života, takže mu chceme pomoct zpátky ke sportu. A vedeme si dobře, já mám pocit, že vedeme.
1: No to mě vůbec nepřekvapuje, nevím proč.
2: Ale je to náročný. Je to náročný po té Tour de France. Vyšly na mě ještě navíc dost nočních etap, nočních přejezdů, ale ta Česká republika je tak nádherná. A mě na tomhle závodě strašně baví. Za prvé ta parta, kterou máme. Fakt zdravím moje kamarády, jestli mě slyší, bojujte, za chvilku se připojím zase zpátky, hned jak se vrátím z Českého rozhlasu a pojedu poslední etapu do finiše, takže doufám, že ten náš tým přivezu na tom prvním místě, ale je na tom krásný i to, jak člověk pozná nádherný kouty České republiky a měl jsem možnost jet cyklostezku Bečva, která je zase o něco třeba líp propracovaná, než si ji pamatuju před 10 roky. A měl jsem včera možnost zase najít nějaký nový úseky na Královéhradecku, no prostě je krásný.
1: A v těchhle příšerných letních, řekněme, dnech, horkých dnech, tak přeci jenom není to zase tak špatné, ne, jet za tmy.
2: No právě, ty jsi, taky jsem viděl na Strávě, že ty jsi taky vyrazil na trénink s lampičkou, protože prostě je to příjemnější a mě to vůbec nevadí. Až teda na ty srnky a na ty zajíce, tím, že jako je to závod, nebo takhle, říkáme, že to není závod, ale samozřejmě každý ten tým chce přijet první, takže člověk jede rychle a těch srnek jsem na té trase potkal jako spoustu, takže i zdravím zvířátka, je to hezký, že máme plnou Českou republiku i té zvěře, takže je to fajn, ale včera jsem jel v poledne asi 100 kilometrů a bylo toho teda fakt dost, no.
1: Jirko, ty jsi se vrátil a rovnou si zase nasedl na kolo, teď já to vezmu tak trošku oklikou, vy jste se snažili, jestli jsem to správně viděl, dostat se na kolo vlastně skoro každý den, když jste na Tour de France taky byli, tak je něco, co bys takhle dokázal dohromady říct, že vystihuje třeba, nevím, francouzské silnice, nebo vím, že jste vlastně procestovali jako půlku Francie, tak nevím, jestli je tam něco společného, ale jaké to je pořád konat takovéhle, nebo jsou účastnice takovýchhle výjížděk vlastně po celé Francii?
2: No já jenom krátce ano. Jako připomenu, jakou jsem tam měl funkci. My máme vlastně jako jeden z partnerů Tour de France, máme možnost každý den pozvat na Tour de France 15 hostů z celého světa. Jsou to výherci soutěží. Měli jsme třeba lidi, kteří si koupili auto na Novém Zélandě, zapsali se do nějaké soutěže a najednou vyhráli jako manželský pár cestu na Tour de France, takže fakt na ten jeden den z Nového Zélandu přiletěli. A my se jim snažíme udělat jako plnej den zážitků, takže už od 6 od rána se jede právě na tu výšťku, což je super, protože vždycky večer jeden z nás musí najít okruh aspoň na tu hodinovou, na tu hodinovou ranní výšťku. Takže vždycky ráno vyrazíme na kolo, pak mají snídani a pak už jedem na etapu, ukážem jim všechno od startovní vesničky přes to, jak se závodníci připravují u těch autobusů, může se s někým třeba vyfotit, pokud si ty mý klienti vyžádali třeba někoho konkrétního, tak jsem poprosil u autobusu, zda by nemohl se běhnout na chviličku, udělat fotečku a potom s nimi jedeme vlastně v těch autech, mají možnost chvíli letět vrtulníkem, no a pak v cíli čekají v tom VIP prostoru na toho, kdo tu etapu vyhraje. No a zpátky na hotel, kde máme hezkou večeři, kde shrneme ten jejich zážitek a letí domů a přiletí nám zase noví klienti a každý den takhle prostě těch 15 lidí. Takže to, že jsme každý den museli najít tu cestu aspoň na tu hodinovou výšku, tak mě to třeba ráno vždycky ukázalo, jak ten kraj v té Francii, jak je ta Francie obrovská a jak každý ten kraj je úplně jiný. Líbily se mi místa mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde teď už nevím, jak se to jmenuje, ale byla tam taková příjemná řeka v takovém údolí, spousta zámečků. Trošku mi to připomínalo zámky na Loáře, ale ohromně takový intimnější, ne tolik turistický. Pak samozřejmě hory, jak Vogézy, tak potom Alpy. Pyreneje na mě strašně zapůsobily. Já jsem nikdy nebyl v té nižší části Pyrenejí směrem jako ke Středozemnímu moři. V té oblasti, kde je lyžařské centrum La Molina. Tam jsem řekl, že se musím vrátit. Fakt jako nádherný. Trošku mi to připomínalo třeba kopce v Utahu v Americe. Takové ty dlouhá stoupání, široké poměrně cesty a zalesněné kopce. Fakt krásný. Takže mám jako tisíce zážitků z různých míst. Centrální masív na mě zapůsobil. Jako těžký kopce, on to vždycky se říká, že tyhle ty etapy jsou nejtěžší pro závodníky, protože ten asfalt tam není nikdy úplně jako ideální a je to fakt nahoru dolů úzký cestičky, takže věřím, že je pravda, když závodníci na celkové pořadí se právě těchto těch etap v centrálním masivu bojí.
1: Často ten centrální masiv poslední dobou vychází na den Bastily, Christian Prudhomme to hodně často tak hledává na tenhle největší vlastně svátek ve francouzském kalendáři. Pyreneje jsou nádherné, jenom jsou trošku z ruky z České republiky, jinak by se tam člověk velmi rád dostával častěji. No a když to vezmeme teda Tour de France úplně od začátku, začínalo se v Katalánsku, tak ty první tři dny Barcelona bezprostřední okolí, jak to na tebe zapůsobilo?
2: No, nádherné představení týmu ve čtvrtek před tím sobotním startem, nádherné představení v Barceloně přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Asi lepší kulisu, pokud se tady startuje v Barceloně, se si organizátoři nemohli přát. Potkal jsem se s mým dětským idolem Miguelem Indurainem, takže jako zážitek, jako blázen hned první den.
1: Pětinásobný vítěz Tour.
2: Ano, a jako obrovská osobnost pro mě, který vlastně v té době začínal s cyklistikou, tak pro mě to byl takový ten první velký vzor cyklistiky, takže se tak jako zase uzavřel jeden okruh pro mě. Zase po roce jsem viděl Marka Cavendishe, který vypadal velmi dobře, uvolněný, fakt jako těšil se na tu Tour de France. Strávil tam nakonec celou Tour, protože říkal, já nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, jestli neví, jestli ho to bude bavit. Já jsem měl před sebou celou Tour de France a byl jsem natěšený, ale Marka to evidentně bavilo, protože byl tam vlastně, potkal jsem ho i v poslední den na Champs-Élysées, kde asi hodinu před tím, než tam přijeli závodníci, tak tam natáčel něco pro televizi a prohnal se tam po té Champs-Élysées na kole, jako kdyby ještě vůbec neskončil. A takže to byl ten start v Barceloně, ta představovačka týmů. Samozřejmě jedno z největších témat byl účast tady Pogačara a la Eminem. To se tam hodně řešilo. A pak také samozřejmě se řešilo to, jak skvěle vypadal Remco Evenepoel. Jako poté, co vlastně celé jaro nezávodil, hodně třeba z belgických fanoušků řešilo, jestli se dokáže připravit bez závodu na takhle těžký závod, ale jako zvládnul to skvěle. Takže to byla ta představovačka týmu, no a potom ty první dvě etapy, jak časovka týmu s cílem vlastně na Montjuic, kterou ovládla Visma a trošku třeba zaskočila tým UAE Emirates a tady Pogačara, tak ta byla velice zajímavá. A potom ta nedělní etapa, která vlastně zavedla závodníky na ten Montjuic asi třikrát, tak já jsem měl možnost jí projet na kole posledních 60 kilometrů a v tom nejprudším stoupání byla tak skvělá atmosféra, že jsem to chtěl natočit na mobil a jak jsem pustil ty řídítka tou jednou rukou a natáčel jsem, tak jsem zjistil, že ten kopec je tak těžký, že jsem málem musel slézt. Zase před těmi lidmi se to člověku nechce. Zdeněk Štybar, který jel vedle mě, tak se strašně smál, ale já jsem fakt si říkal, že tohleto ti závodníci nebudou mít zadarmo a ta etapa byla nakonec krásná. Ovládl jí vlastně Isaac Del Toro s Tadejem Pogačarem a tam se ukázala ta jejich spolupráce, to je jejich takové jako bratrství a vlastně to provázelo tu cyklistickou rodinu až vlastně do té předposlední etapy, kde se zase ty role obrátily a bylo krásně vidět, jak tady Pogačar s Isaacem Del Toro jsou vlastně jak současnost, historie cyklistiky, tak i ta budoucnost.
1: Tak pojďme přeskočit i k té sportovní stránce, protože tohle zrovna je jedna z těch věcí, o které jsem s tebou chtěl mluvit, protože vlastně, když to budeme brát podle časové souslednosti, tak tohle pro mě byl první výrazný okamžik Tour de France a první okamžik, ve které se ukázalo prostě, že tady Pogačar možná přeci jen udělal ještě další krok dál někam jinam, co jsme zatím ještě neviděli, protože a on to ani nepopíral, protože to nešlo, on tu etapu vlastně daroval svému týmovému kolegovi. A ještě takovým způsobem kontrolovaným, kdy vlastně se ohlížel za sebe, jestli je dojede Jonas Vingegaard, případně Remco Evenepoel. A musím říct, že já jsem to sledoval teda v televizi, to jsem pořád ještě byl tady, že ten udivený výraz ve tváři Isaaca del Tora, když pochopil, co ten tady udělal, že ho vlastně nechává projet jako prvního. A ještě včera večer, protože jsem se připravoval na dnešní kilometry, tak jsem si pouštěl videa, která oni ty stáje potom už sami se prezentují na sociálních sítích. Tak UAE vydal vlastně čtyři části, mají shrnutou celou tour. Tak ten Isaac tam prostě pláče. Úplně je absolutně dojatý, je úplně jako vyvedený z mír, jako vlastně vzliká. On vzliká jako malé dítě, když si uvědomí prostě, co se stalo, že mu ten tady tu etapu dal. A pro mě to jako ukázalo, dobře, tak tohle je nějaké partnerství, které tady možná máme do budoucna. Ale taky, nevím, jak jsi to vnímal ty, pro mě to ukázalo, jak moc si ten Pogačar musí věřit. Protože on tou dobou neměl vyhranou etapu. A prostě kdy, jako etapy na tour, a to je druhá věc, další věc, o které se s tebou chci bavit, prostě to nevyhráváte každý den. A když se pak podíváme na to, kdo vyhrává etapy na Tour de France, tak je to pár lidí. A on jí prostě takhle daruje svému mladšímu kolegovi. Neuvěřitelné.
2: To, jako vystihnul to úplně přesně, co mě šlo hlavou, když jsem to viděl. A já jsem stál fakt 20 metrů od cílové pásky a říkal jsem si, tak fajn, dojede Tadej a hned s ním jakoby Isaac del Toro. Ale protože já jsem z toho cítil, že ten Tadej chtěl okamžitě reagovat na to vítězství Jonase Vingegaarda a celého týmu Visma Leasebike v té časovce. Kde se čekalo, že možná jako UAE bude dominovat hned od první etapy a Jonas Vingegaard měl fakt radost obrovskou z toho, že se jim podařilo tu první etapu, tu týmovou časovku vyhrát, ale ten Tadej vlastně ho tímhletím úplně zlomil a já si myslím, že od té chvíle ten Jonas věděl, že tuhle tu tour nemůže vyhrát a věděl to potom čím dál tím víc, jak se i propisovala na jeho vlastně v kondici ta únava z Gira, která byla podle mě větší, než se čekalo. On, Jonas Vingegaard, když ještě uteču k tomu Giru, tak ho vlastně vyhrál téměř kontrolovaně a vlastně v pohodě. Ale přesto, jako žádné vítězství na třítýdenním etapáku nemůže být úplně zadarmo. Takže to, podle mě se to do něj propsalo víc, než třeba i oni dokázali nějak předpokládat. A bylo to vidět potom v těch dalších etapách, kdy se mísila právě ta frustrace z toho, že ten tady je strašně silný a že vlastně nevědí, co s tím. A ta únava ještě byla větší a větší. Takže ten Jonas Vingegaard nakonec skončil v tom pádu, ale i kdyby v tom pádu neskončil, tak vlastně už od dejme tomu prvního týdne už věděl, že tam je navíc vlastně, jako že už, že hraje jenom kompars, jo, což je strašně smutný pro takového šampiona, jakým Jonas Vingegaard je. Ale pojďme teda k Isaacu del Torovi a Tadej Pogačarovi. Ten Tadej, přesně jak jsi to říkal, on vlastně neměl vyhranou etapu ještě ten rok, protože to byla teprve druhá etapa, ale daroval jí svýmu parťákovi. A za prvé, mexičtí fanoušci najednou zaplavili Barcelonu. Nevím, kde se vzali, protože nemohli předpokládat, jako že Isaac del Toro vyhraje druhou etapu a že tam teda přijedou oslavovat. Vědělo se, že bude chtít vybojovat bílý trikot, ale nebylo jich tam tolik, jako nebyli aspoň ten první den vidět tolik, jako třeba klasicky kolumbijští fanoušci a tak dále. Ale najednou prostě tam byla mexická vlna, všichni v zeleným, ještě jak byl světový šampionát, tak všichni měli ty fotbalové dresy, tančilo se tam, všichni chodili v sombrérech a ten Isaac del Toro mezi nima ve 22 letech seš středem vlastně cyklistického světa a možná i vlastně sportovního světa, protože sice paralelně ještě v té době byl světový šampionát ve fotbale, ale ta Tour de France je opravdu i díky třeba těm seriálům na té streamovací platformě, tak jako je slavnější a slavnější a dneska už je to na úrovni toho mistrovství světa ve fotbale celosvětově sledovaností. A ten Isaac Del Toro najednou ve 22 letech, jako najednou seš středem vesmíru vlastně sportovního. A díky té obrovské síle a převaze tady je Pogačara, takže já se nedivím, že brečel. Tady Pogačar se jenom tak potutelně usmíval, protože podle mě musel cítit tu obrovskou sílu. Ono, když takhle vlastně poodjeli oba dva a ten tady věděl, že se s tím pelotonem na té Tour de France bude moct dělat, co chce, tak to už od druhé etapy ti dá takový sebevědomí, který ho vlastně neopustilo celý ten závod.
1: U téhle dvojice se ještě pozdržíme za chviličku. Já teď jenom udělám vlastně takový malinkatý oslý můstek, protože ty jsi zmínil i fotbalový světový šampionát. A já si myslím, že třeba i s tím vlastně pracoval Christian Prudhomme a spol, když plánují prostě tu trať. Oni jednak nechtějí, aby se ten závod rozhodl na začátku. A jednak si byli moc dobře vědomi, že probíhá zároveň souběžně s tím další velká sportovní akce. A to nebývá pravidlem. Tour de France má tenhle ten termín pro sebe většinou sama a je to jedna z jejich silných stránek, řekl bych. A ta šestá etapa, kdy se jelo přes Tourmalet, myslím si, že určitě Prudhomme a spol. Nechtěli, aby byla tím, co vlastně už může klidně rozhodnout. Ale tady si myslím, že se taky ukázala věc, kterou jsme tady v kilometrech už mnohokrát říkali, že nejenom, že tady Pogačar je tady Pogačar, ale že ten jeho tým celý, když jsou zdraví, dokud byli zdraví, ano, takže jsou prostě nejsilnější.
2: No, samozřejmě. A tady Pogačar potom ukázal, jak začal ty etapy vyhrávat sám pro sebe a pro ten tým. Tak v těch rozhovorech on říkal, a to se mi na tom strašně líbilo, on říkal, že samozřejmě každého baví vyhrávat. A že když bude mít šanci, protože lidé se ho ptali, když daroval tu etapu Isákovi Del Toro, tak jestli bude darovat ty etapy další, třeba svým parťákům, nebo třeba i svým soupeřům, s tím, že si je vlastně jako zaváže pro nějakou spolupráci budoucí. Takže jestli třeba daruje etapu Paulu Sexasovi třeba na ten den Bastily, nebo něco takového, ptali se ho na to pořád dokola. A on říkal, já se omlouvám, ale já nevím, jak dlouho budu ještě moc závodit a já chci vyhrát každou etapu, kterou budu moct. To, že jsem jí daroval tady Isákovi Del Toro, vím, proč to dělám, ten kluk si to zaslouží, je to budoucnost našeho týmu, chci mu tím pomoct, chci ho nějakým způsobem ještě víc motivovat pro další práci a on pro mě bude dřít celou Tour, tak já jsem na začátku mu chtěl něco věnovat, protože vím, že pro mě bude potom pracovat dál. Ale v podstatě potom hned přiznal, že tady Pogačar, že bude chtít vyhrát každou etapu, kde to půjde. A to vlastně v podstatě splnil. Ty etapy, které nevyhrál, když ho třeba přespurtoval Remco Evenepoel na pásce, tak to bylo proto, že pár kilometrů předtím hodně sil vyčerpal a ani tady Pogačar není úplně jako nesmrtelný, tak hodně sil věnoval Isákovi Del Torovi, aby ho udržel v bílém trikotu, nebo vlastně aby v té době ho do bílého dostal. A další etapu, kterou nevyhrál, tak v podstatě vždycky to byla nějaká schoda náhod a ten důvod byl jasný, protože prostě dalo se říct, je to jasné, prostě z nějakého důvodu tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
1: A já když na tohle navážu, protože tady už jsem třeba i zaznamenal nějaké kritické hlasy, tady Pogačar vyhrál 5 etap na Tour, to je tak nějak ten jeho průměr z poslední ano. doby, to asi člověka, pět, který sleduje vždycky, tak. Ano. Pokud je zdravotně v pořádku, tak se pohybujeme v těchto číslech, to asi nikoho moc nemůže dopředu překvapit, ale přiznám se, že třeba pro mě pohled na tady Pogačara v té předposlední 20. etapě, kdy prostě přes Galibier přejede lidí méně než je prstů u zdravého člověka na dvou rukou a tady Pogačar potom vlastně táhne za sebou ve žlutém dresu lidi, kteří jsou v celkovém pořadí prostě 2 až 7, tak to je pro mě něco jakoby nepochopitelného, protože jsem to jednoduše nikdy předtím ve svém životě neviděl. Aby člověk ve žlutém ten vlastně setrvalý mírný sjezd mezi Galibierem přes Lataret a směrem k Saren, když se zadem jelo do Alpe d'Huez, aby ten člověk, který vede Tour de France, aby táhl, tak to je prostě pro mě, myslím, že se na to dá koukat z různých úhlů pohledu, jak jsi to vnímal ty, prostě tu převahu tady je Pogačara.
2: Já tam viděl právě dvě věci, já tam v tenhle ten moment, kdy v tom údolí ještě byl jako protivítr, jo, takže on tam,
1: tam vlastně je vždycky
2: táhnul, a to je pravda, tímhle směrem je tam vždycky protivítr, tak v tom mírném klesání, kdy on opravdu musel jet naprosto naplno, jako by jel časovku, tak táhnul za sebou vědomně vlastně všechny svoje soupeře a plus teda svýho parťáka Izáka Deltora, pro kterého to dělal, tak tam bylo vidět to, zaprvé to neskutečný sebevědomí, fakt to neskutečný sebevědomí, že sice jedu téměř na 100%, ale vím, že když budu potřebovat, kdyby náhodou se někdo z nich ještě zbláznil a chtěl mě ohrozit, tak že tam tu rezervu mám a že ho i hned umravním, tak tohle je na tom jako strašidelný. A to vlastně takovýhle sebevědomí podle mě neměl ani Eddie Merckx, aspoň z těch knížek, co jsem čet, z těch různých třeba videí, nebo dneska videí, tenkrát filmový záznamů, tak bylo vidět, že on byl spíš ten kanibal, že chtěl každého zničit hned, prostě ujet, jet sám, ale tady poprvé vidíme, že ten šampion si dovolí vlastně táhnout svého parťáka na úkor ještě svých nějakých třeba potenciálních rizik v tom celkovém pořadí, ve žlutém drezu. A tohle to, co udělal, tak jako to je fakt zápis do historie, takový ten emotivní, není to žádný číslo, není to žádný vítězství, ale to, co se mu podařilo, tak tenhle ten příběh, krátkej, ale jako velmi výstižnej, tak ukazuje tu dominanci tady Pogačara. A to B, to je to jedna věc, to sebevědomí obrovský. A to B je v podstatě pro mě úplně změna jako myšlení tady je Pogačara, že on už se cítí tak velký, že vlastně pro něj je radost pomáhat, že tu svoji sílu už neplácá jenom na to, aby vyhrával, ale že vlastně pomáhá svému týmu. A on sám říkal, že se cítil šťastný, že může pro někoho něco udělat. A bylo to úplně vlastně zvrácený, protože my jsme spočítali, při jedné večeři jsme počítali, jak dlouho, protože se říkalo, že Izák Del Toro je super domestik, vlastně tady je Pogačara na té Tour de France, že je ten, který by s ním měl zůstat nejdýl a měl by mu pomáhat těm vítězstvím, měl by mu pomáhat dostat se do žlutého a držet ten žlutý trikot. Tak my jsme spočítali, že jenom během téhle etapy tady Pogačar asi 18 minut pracoval pro Izáka Del Tora. A Izák Del Toro za celou Tour de France jel před Tadejem Pogačarem na špici asi minutu 20. Jo.
1: Na Tourmaletu.
2: Na Tourmaletu,
1: no.
2: Než Tadej řekl, hele, pro mě to je furt málo, já jedu. Tak prostě to... že vlastně tady Pogačar tam jel nejenom jako líder pro celkové pořadí, ale ještě jako super domestik pro bílý trikot pro Izáka Del Tora, a to je prostě, to je krásné.
1: No já už jsem ten třetí týden Tour de France taky strávil ve Francii, a i když francouzsky vlastně neumím, ale tak trochu něco rozumím, tak jsem se snažil třeba i poslouchat francouzskou televizi a co tam říkali, protože experti oni mají fantastické. Laurent Jalabert tam byl, Marion Rousseau, manželka Juliana Alaphilippa, vlastně ředitelka ženské Tour de France, tak prostě ty postřehy mají skvělé, a oni třeba říkali, že se jim právě zdá, že jako ten cíl vyhrát Tour de France už je tady Pogačarovi vlastně málo a že se u toho tak trošku nudí, obzvlášť tedy v té závěrečné fázi po tom nešťastném pádu Jonase Vingegaara, kterého sám tady Pogačar litoval, a já mu to upřímně věřím, že mu tam ten Jonas prostě chyběl, prostě bez něj to není zdaleka taková zábava, a že prostě si k tomu vlastně, pokud může, tak strašně rád přidává takové jako vedlejší úkoly k tomu, a že právě pomáhat tomu mladému závodníkovi ze stejného týmu tady je Pogačara viditelně které mě bavilo, že mu to opravdu přinášelo radost, ať už když mu pomohl vyhrát tu druhou etapu, anebo když ho doslova dokázal prostě na tom Alpe d'Huez v té 20. etapě dovést a udržet to třetí místo. A že prostě, jako jo, no, proč ne? Jen to ukazuje tu neuvěřitelnou sílu. Tady je Pogačara, která prostě byla patrná od začátku a která tentokrát byla až do úplného závěru. To by je třeba možná rozdíl oproti tomu Loňsku, kde jsme se pak postupně dozvěděli, že tam byl možná nějaký zdravotní problém. On tam taky spadl v té etapě do Toulouse, bolelo ho koleno pravděpodobně a nemohl ty etapy, které chtěl vyhrát. A na to evidentně tedy tady Pogačar ve své hlavě není zvyklý, a proto tenkrát tedy ho to nebavilo. On mluvil o tom, že je to prostě strašná šichta, což evidentně je, když musíte pořád na všechny ty rozhovory a tak. Ale vlastně letos si troufám říct, že jsme viděli minimálně stejně silného Tadeje Pogačara jako v tom roce 24 a znovu jsme viděli Tadeje Pogačara, kterého i Tour de France strašně baví. A mě právě i v souvislosti s tím, když se pak mluví o Paulu Sexasovi a dostaneme se k němu a Isaacu Del Torovi a o té nastupující generaci, o tom, kdo tady za chvilku bude vyhrávat. Ano, ale prosím, nezapomínejme na to, že Tadej Pogačarovi je pořád 27 let a on ale opravdu nevypadá, že chce končit. A vzhledem k tomu, jak vyhrává a jak ho to baví vyhrávat a kdo by se mu divil, já kdybych měl takovéhle nohy a takhle dokázal, když chci, tak ujet všem, tak Ježíši Maria, já bych to dělal do konce života, dokud by mi to šlo, tak jako já si vážně myslím, že tohle není konečná a dlouho nebude, no.
2: No určitě ne, teď jsem čet vyjádření, že Tadej Pogačar je šťastný, že se dostal do té výběrné skupiny.
1: Do toho klubu.
2: Do toho klubu, jako kde je Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Eddie Merckx. Takže jsou to vítězové pěti Tour de France. Hned za ním Chris Froome, ke kterému se taky dostanem. Ale on říkal, jako, že ani vlastně se mu nechce do toho šestého vítězství, že vlastně si tolik váží těch lidí, že by nejradši zůstal na té úrovni. Ale na druhou stranu říkal, jediné, co mě může motivovat, a že já nechci být v jednom šuplíku, nechci být zaškatkulkován, já chci mít svoji vlastní jako kategorii, no tak prostě bude muset vyhrát šestkrát. Sedmkrát, kde by jakoby dorovnal ty zastánce Lance Armstronga, který vyhrál sedmkrát a někteří lidé pořád tvrdí, že je to sedminásobný vítěz Tour de France. Tak podle mě motivace tady Pogačara je vyhrát osmkrát a jako tuhle tu diskuzi úplně uzavřít. Jo? A je toho schopný. Tady je jiná otázka, jak dlouho to bude bavit.
1: Je
2: protože
1: to
2: on už má všechno. On, co se týče sportovního nějakého ukojení svých vlastních ambic, naprosto. Co se týče návratu nebo investic sponzorům, fanouškům, zimovým parťákům, podle mě přeplněno, to jako překonáno veškeré očekávání. A jediný co, tak musí ho to bavit a musí samozřejmě každý rok trénovat tvrději a tvrději, protože prostě ten sportovní svět se vyvíjí. A on to sám říkal, že pořád jako hledá tu ideální verzi sama sebe a že letos je nejblíž co kdyby jako tomu ideálu, ale že má pocit, že tam ještě, jako, že to jde vylepšit. Z čehož jde teda úplně strach jeho soupeřům. Ale nezapomínáme na ty ostatní. Já když se ještě jednou vrátím k tomu Jonasu Vingegaardovi. A já jsem to říkal a spousta lidí mi to mělo jako za zlý, ale já si myslím, že pro něj, když to řeknu opravdu jako s velikou nadsázkou, prosím vás, berte mě, jakože to fakt přejáním, tak pro něj ten pád a ta zlomená klíční kost bylo vlastně vysvobozením, protože on by byl zase jenom druhý a to už byl několikrát, takže to pro něj určitě nebylo nějaký cíl a v podstatě ta frustrace, která na něm byla vidět každou etapou, která se blížila k tomu jeho pádu, byl frustrovanější a frustrovanější v cíli. A když jsem ho viděl, tak dřív za to druhé místo byl rád, pogratuloval si s Tadejem a tentokrát už byl prostě zlomený psychicky, podle mě unavený z toho Gira a prostě myslím si, že tohle pro něj jako tak vlastně skončilo to, ta tour asi nechci říct nejlepší možnou variantou, ale jakože to bylo pro něj vysvobození. O to víc, zase jako, když se vrátím k Remco Evenpoolovi, tak o to víc jako bylo vidět, jak si užívá Remco Evenpool tu pozici prvního člověka na Tour de France, když odpočítáme tady Pogačara jako mimozemšťana. Tak ten zaprvé měl radost, že ta systémová příprava bez těch závodů, že jako se ukázala, že na tom je nejlíp, co kdy byl vlastně v etapových závodech. Časovku, kterou zajel neskutečně. Já jsem byl na trati a viděl jsem ho na nějakých 5 kilometrů před cílem projíždět. Tam byla vidět za prvé obrovská síla a za druhé strašná radost z té jízdy. Něco jako jsme viděli my dva Karle v Paříži na olympiádě. Takže to byl ten Remco, jakého ho vždycky chtěli mít, pokud teda se říkalo, že Remco bude vyhrávat 3 týdenní etapáky. A Remco sám říká, že má šanci vyhrát Tour de France jenom v případě, že nebude startovat tady Pogačar. Což jako je taková jako na jednu stranu přiznání té dominance tady je a na druhé straně jako, že cítí, že prostě už lepší být nemůže, že dělá maximum, jo. A to je jako hrozně hezký a to, co mi strašně líbí. No a teď, když skočíme k těm dalším, ať to je Isaac Del Toro, kterého tady chtěl mít na tom Champs-Élysées, na tom stupínku vítězů s ním, jo, to bylo strašně vidět. A to je hrozně hezký. Za druhé vyhrál bílý trikot. Ale potom, takže o něm už jsme mluvili, ale ta dvojice Francouzů, Paul Sexas a Lenny Martinez, jako mě se ty kluci strašně líbili. Paula Sexasa jsem měl možnost s ním jednou o volném dnu mluvit, dělali jsme mu, on teda nepije kafe, tak jsme mu dělali nějaké
1: čá. To jsem se taky dozvěděl a prej ale bere, promiň, že ti do toho skáču, prej ale občas na ty těžké etapy si bere ty gely s kofeinem a prej ho to strašně nastřelí, jak vůbec na to není zvyklý z kávy.
2: Jo. Ne, a to je hrozně vidět, jak dneska se ta strava řeší. Já jsem třeba jako byl hrozně překvapený, jak ti závodníci řeší i opravdu počty gelů. Počty gramů sacharidů v těch gelech, že je mají odstupňované, do toho započítávají, jak moc sladký je ten jonťák. A už si třeba ani nedají jako za odměnu třeba v autobuse kolu, protože by jim to nabouralo ten počet těch sacharidů na celý den. A jak je to strašně sofistikované. Měl jsem možnost mluvit s kuchaři týmu Alpecin a Premier Tech. A oni to fakt takhle mají. Každý ten závodník má svoji vlastní systémovou řadu jídla na celý den. A oni jsou už ti závodníci tak jako na tom ujetí, že si fakt nedají ani tu kolu, protože by to byl cukr navíc a už by jim to rozhodilo ten systém. Takže oni opravdu, dneska je ta cyklistika a proto může být letos třeba nejrychlejší Tour de France historii. I přes ty dopingové skandály kdysi v minulosti, tak přesto je to díky té stravě, díky technice, aerodynamice, všemu, tak to byla prostě nejrychlejší Tour de France historii. Takže i tohle, to se mi na tom líbí, že ti mladí kluci to takhle berou. A přesně na tom Paulu Sexasovi bylo vidět, jak prostě, jo, já kafe moc nepiju, ale ten kofein jako potřebu, tak si ho dám občas v těch gelech a o to víc mi funguje. Dřív to bylo, že cyklisti si dávali, já jsem si dával 12 espres za den, abych vůbec mohl fungovat. Ale dneska oni k tomu přistupují jinak. Takže Paul Sexas, ještě se mi strašně líbil, jak byl uvolněný. My jsme tady řešili i v kilometrech před Tour de France, jaký na něj musí být tlak, jak ho to může zabít vlastně ten tlak, stejně jako zabil Roména Bardetta, stejně jako zabil Thibauta Pinota, tak Paul Sexas, tyjo, naprosto uvolněný kluk, vůbec se nic nepřipouštěl. Skvělá angličtina, takže taky posun, jako u Francouze. Jo. Lenny Martinez, když skočím k němu, tak není taková hvězda jako Paul Sexas, ale líbil se mi, jak prostě tichou prací se dostal vlastně v tom bílém trikotu na třetí místo a když se podívám, tak v celkovém pořadí pátý, tak být pátý na Tour de France, ježišmarja. A celou dobu tam byl s ním jeho tatínek, Miguel Martinez, vlastně olympijský vítěz na horských kolech a závodník, který jezdil strašně rád do Prahy na ten takový exibiční závod, který tady byl na Pražské schody na hrad. A když jsem se ptal, téměř každý den jsem se Miguela Martineze ptal, co Lenny, protože jsem častokrát tipoval ho na vítězství v etapě. A on říkal, no dneska Jiri, dívej se, dneska do toho chce jít. A zase mu to nevyšlo, jo, zase o kousek. Tenkrát v té etapě, kdy už to vypadalo, že tu etapu vyhraje, najednou se kolem něj prodral žlutý expres tady Pogačar a jak tam Lenny Martinez mlátil do těch řidí, tak říkal, tak já už jsem se těšil, že to jednou vyjde a zase ne. Tak líbilo se mi, že Miguel Martinez mi ukazoval fotku z pražských schodů, kde má Lennyho asi v roce a půl na řídítkách, tak dneska ten kluk pátý na Tour de France. Jo. Tak to jsou příběhy a zase jako skvělej Francouz a jako to dělá tu Tour de France pořád, to třeba i nutí ty francouzské diváky se na to dívat, i když jako dlouho už tu Tour nevyhráli, tak teď mají vlastně nejblíž svoje hrdiny tomu žlutému trikotu. Čtvrté a páté místo Paula Sexase a Lenny Martineze. To je jenom jako nabídka na další ročníky pro francouzské diváky, ale těch diváků tam z celého světa, o tom se taky asi budeme bavit.
1: Dostaneme se k tomu za chviličku. Já se tě chci teď ještě zeptat na jedno jméno, které už padlo dvakrát, a to je Chris Froome. Froome. Ty jsi s ním taky strávil dost času, protože on byl vlastně v rámci té stejné firmy s tebou pracovně na Tour de France. A já vím, že jsem se tě vlastně na něj ptal ještě tady, když jsem byl ve studiu, asi už to bylo po tom Tourmaletu. A ptal jsem se tě, co on třeba říká na to, jak se ta cyklistika změnila, protože to byla klasicky etapa, která v té éře týmu Sky by prostě vypadala úplně jinak, než jaký teď jelo UAE na Tadeje Pogačara, a taky to dopadlo s jiným výsledkem, než by se, kdyby se jelo na Chrise Froome. I když on tedy, komu čest tomu čest, v té závěrečné fázi kariéry taky tam měl třeba nádherný asi 80-kilometrový únik někde na Giro. Ale jak si tu současnou cyklistiku a tu současnou Tour užívá a užíval Chris Froome, čtyřnásobný vítěz závodu?
2: No, já jsem měl vlastně a říkal jsem mu to na konci, když jsme se loučili, že to pro mě byla fakt obrovská čest strávit s ním vlastně měsíc dennodenního kontaktu od rána do večera, protože on se stal vlastně hlavním ambasadorem toho našeho hospitality programu. Měli jsme tam ještě další VIP řidiče, se mnou řídil ty auta ještě Pedro Orio, skvělý španělský sprinter, a měli jsme tam belgické závodníky, kteří vyhrávali třeba klasiky a tak dále v minulosti. Ale ten Chris Froome dodal po asi 8 letech, co tuhle tu práci dělal Andy Schleck, a Andy Schleck se stává vlastně od letoška novým ředitelem týmu Lidl Trek, tak vlastně tím, že jsme najali a dokázali jsme najmout vlastně jako hlavního ambasadora Chrise Froomea, tak to byl, jako, když to řeknu úplně vulgárně, to byl kauf normálně, jako kauf století pro nás, protože neskutečně vstřícný kluk na to, co dokázal, čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Gira, dvou etap na Vuelte, teda dvou ročníků Vuelty, 7 vlastně Grand Tour, a na to, co dokázal, jo, každý ráno pumpoval kola našim hostům, jo, když bylo potřeba snížit sedlovku, tak prostě vyndal imbusy. Ale zároveň...
1: To bych asi nepřežil, ani jako třeba, víš, jak jsi říkal, ten pár, co vyhrál to jako v soutěži, tak představa, že tam dorazím na jeden den na Tour de France a čtyřnásobný šampion toho závodu mi upravuje výšku sedla, tak to by asi se propadl hambou.
2: No, ale tam je vidět jako ta vstřícnost, že čím víc toho člověk v životě dosáhne, tak tím se chová normálnějc a normálnějc. Jo. A bylo hrozně hezký, že když jsme třeba šli s Chrisem mezi fanoušky a on si nasadil takovou tu ten klobouček na hlavu, aby ho nikdo nepoznal, tak prostě lidi si tam fotili nějakého 170. závodníka v celkovém pořadí, prosili ho o selfiečko a vedle nich stál Chris Froome a jenom se tak jako usmíval. Do té chvíle, než si ho někdo všimnul, a pak jsem ho musel odtáhnout, pak jsem říkal, hele Chrisi, musíme jít, jo, pardon, takže jsem ho občas musel zachránit, ale strašně hodnej kluk, neskutečně jako i charismatický v tom, že každý večer vlastně jsme rozebírali tu etapu a ty jeho postřehy, jako tam je vidět, že jako Tour de France nemůže vyhrát někdo, kdo o té cyklistice nedokáže přemýšlet, jo. A on jako neskutečně rozebíral ty etapy, sám říkal, že vůbec nechápe jako tu pozici tady Pogačara, že ta cyklistika musí být úplně někde jinde, když se tady někdo takhle zjeví. A zase na druhou stranu, jako bylo tam hrozně postřehů, který by pak jako nějakým způsobem ukazovali, že to, co se děje na té Tour de France, tak je vlastně logický. A mě by to třeba nenapadlo, protože nikdy takhle vysoko v té profesionální cyklistice jsem se nepohyboval a samozřejmě logicky jsem nikdy nebyl v pozici, že bych třeba vyhrával tu Tour de France. A rozebírali jsme ty kroky, o některých jsme říkali, že nechápem, jak to dokážou, ale jako dokázali, a o některých zase říkal, že prostě něco podobného řešili v tom týmu Sky, protože ta dominance týmu Sky v jeho době byla vlastně stejná jako UAE Emirates. A jsem fakt strašně vděčný, mě to jako obrovsky zase jako nastřelilo tu chuť do té cyklistiky, protože častokrát tady mluvím o tom, že třeba to běhání pro mě začínalo být poslední dobou zajímavější, ale tenhle ten zážitek z té Tour de France mě se vrátil jako do hry a jsem pochopil, že ta cyklistika je to samozřejmě, čím žiju, a právě i díky tomu Chrisi Froomeovi, takže díky a těším se na další ročník.
1: Tak si přiznejme, že tě to možná taky nakoplo, protože jsi vlastně byl na největším cyklistickém závodě na světě, byl jsi na něm od začátku do konce a ještě jako to tak klidně můžeme říct, vlastně si jeho součástí, protože ty jsi v té karavaně a prostě se pohybuješ vlastně v rámci té celé akce, toho celého cirkusu. Když to takhle s nadsázkou nazvu, Tak oslý můstek na další velké téma, protože tím pádem si projel vlastně celou tu Francii s tím závodem a to jsou diváci, fanoušci, protože pro ty cyklistika je opravdu výjimečná, pořád zůstává sportem, který je prostě zdarma. Máte to jednoduché, když investujete svůj čas a dostanete se na nějaké místo po trati, tak tam prostě stojíte a oni kolem vás projedou. To, že oni potom třeba jedou 70, když stojíte ve sjezdu, tak to je v zásadě vaše chyba, že je nevidíte, ale je to jenom šmouha. Tak já jsem se ve středu ptal Pavla Bittnera na to, kde se mu to líbilo i třeba stran té divácké podpory nejvíc, tak se teď chci zeptat tebe, nebudu prozrazovat, co říkal Pavel, ale co ti utkvělo v paměti?
2: No, mě samozřejmě, den dobytí Bastily, to je vždycky nádhera a to je prezentace francouzské hrdosti, ale takové té krásné hrdosti, jo. To bylo moc příjemný, ale potom mě překvapilo den vlastně po dobytí Bastily, což bylo myslím, že úterý a ve středu, kde je už normálně běžný pracovní den, tak to vypadalo vlastně pořád stejně, jakoby se trvačností ty lidi vlastně udělali stejnou atmosféru a to byla úplně běžná nudná etapa někde uprostřed Francie, vlastně taková někde kolem Loary a jako ta atmosféra byla úžasná a tam jsem si uvědomil, co pro ty Francouze ta Tour de France znamená. Bylo také hezké, že na téhle etapě já jsem potkal svoji ex-přítelkyni, se kterou jsem dlouho chodil, když jsem byl mladý a ona dneska žije ve Francii, má děti, které se tam narodily a vlastně už je to francouzská. A jí, kterou cyklistika vůbec nezajímá, tak jsem jí pozval na tu jednu etapu, aspoň na start. A vlastně bylo vidět, jaký to baví, jaký to pohltilo. A takže zdravím Katku na dálku a mám radost, že jsem vlastně pochopil, že vlastně pro každýho tenhle ten závod je neskutečným zážitkem. A hrozně hezký bylo, měli jsme tam jako hosta Tomáše Třeštíka, významného fotografa, pořád mladýho kluka, ale jako známýho fotografa tady z České republiky. A on mi řekl v autě zajímavou myšlenku. Říkal, vlastně já vidím, jak je to demokratický sport, že vlastně k té trati může přijít každý, že to je vlastně zadarmo, není tam žádná bariéra, i co se týče kontaktu, což je někdy až scary, v těch je to někdy jako já se bojím za ty závodníky na Alpe d'Huez a na těchhle těch kopcích, na těch etapách. Ale mě třeba se strašně líbily Vogézy jako atmosférou. Ty kopce Ballon d'Alsace, Grand Ballon, neskutečný. Možná je to tím, že je to blízko Německa, že tam zase přijedou, jako je to dobře dostupný po dálnici, i třeba z Belgie a tak dále, takže tam byla úžasná atmosféra. Na to, jaký má, teď jsem to chtěl říct prostě, ale jaký má zákoutí má té Francie, se to jede, tak jak ty cesty jsou úzký nahoru, dolů, teď ještě byl problém s tím horkem, že tam tekl asfalt, jo, nebezpečný, i takový technik jako Tom Pidcock tam spadnul, tak to byl zážitek. A když ještě od těch diváků odhlídnu, tak pro mě vlastně celá ta Tour de France byla nádherná v tom, že a říká se to vždycky, že to je vlastně cestopis po Francii. A tentokrát i s tím Španělskem, s těmi Pyrenejemi a vůbec s tou kulisou toho severního Katalánska. Tak opravdu, jako tohle to láká ty lidi na to kolo. Spousta těch fanoušků tam přijede právě s kolem, za ten kemper tam zaparkuje. Ty jsi tam vlastně byl díky tomu závodu Étape de Tour de France, co je ještě další důvod, proč tam ty lidi jezdí, že si můžou tu nejtěžší etapu vychutnat. K tomu se asi dostaneme až příští týden, protože myslím si, že ta Tour de France nám vydrží ještě na jeden díl. Ale když teda se bavíme o těch fanoušcích, tak fakt souhlasím s tím Tomášem Třeštíkem, že to je opravdu neskutečně demokratický sport. I co se týče vlastně toho přístupu k té cyklistice u těch dětí a začínající závodníků, že to je vlastně jako strašně nízkoprahový, že většina těch klubů, a já to vidím i tady v Čechách, ty kluby, ty kola jsou schopný dětem půjčit, to znamená, že ta maminka se rozhodne, jo, dobře, zkusím dát kluka na cyklistiku a vlastně to tolik nestojí, jo. A proto vždycky ten sport byl jako hodně jako chudinský, dělnický, ty závodníci fakt byli schopní dřít, protože pocházeli z dělnických rodin. A dneska pořád je ta cyklistika strašná otročina a i ten tady Pogačar, sice je to takováhle dominance, ale on třeba po rovinaté etapě, která mu nechutná, a říkal to i Chris Froome, že pro něj nejhorší byly ty transportní etapy, kde člověk nemůže nic jako vyhrát. může to jedním pádem jako přijít o tu Tour de France, protože někde najede na nějaký odhozený bidon. A vlastně jede se, to jsou závodníci, kteří jsou spíš jako do kopců. A teď se jede 60 po té rovině dneska. A ty vrchaři tam samozřejmě trpějí, i když jsou jako chráněný těma svýma domestikama. A já jsem viděl tady jedinkrát unavenýho a byla to právě jedna z těch transportních etap. A říkal jsem si, večer jsem se ptal Chrise Froomea, jak to cítil on. A on říkal, já když byla etapa třeba ta královská přes Galibier, Col de la Croix de Fer, ta dvacítka s cílem na Alpe d'Huez, tak já jsem se na ní těšil. Mm-hmm. Protože to je můj terén. To je místo, kde já jsem ochotnej a schopnej podat svůj nejlepší výkon. Mm-hmm. Ale ty rovinaté etapy, to je prostě tam člověk trpí. A to jsou zase etapy, na který se těší sprinteři, na který se těší závodníci jako Matthew Van Der Poel, který mimochodem, oslý můstek, ano. Matthew Van Der Poel, to, co předvedl v té poslední etapě na Champs-Élysées přes Montmartre. S Tadejem Pogačarem opět,
1: jak jinak?
2: Tak tahle ta dvojice jako vesmírných závodníků, tak to, co předved Matthew Van Der Poel, jak v té etapě, kterou vyhrál v půlce Tour de France, tak v té etapě, kterou vyhrál v té poslední, tak jako klobouk dolů. Neskutečný, co ten člověk je ze sebe schopný vyždímat. Ono je nějaký vlámský, nebo prostě pořekadlo v cyklistice, že tohle je výkon, který jde až jako spod nechtu u palce, u nohy, jo. Ale já si myslím, že to šlo ještě od někaj dál, protože tohle to, co předvedl, kde vyčerpal za sebe úplně maximum, tak to se fakt jako, to byla podívaná, hodná právě zakončení týhletý výjimečně nádherný Tour de France.
1: Vzpomínky nám stal 2019, Matěj Van Der Poel nejenom, že je nejsilnější, ale ještě ze sebe prostě absolutně nepochopitelně dokáže dostat do poslední kapičky 100% té energie, kterou má. Jirko, tak asi ten Montmartre tam zůstává, ne? Já myslím, že tohle se asi nedá zrušit.
2: To by byla strašná škoda. A jako mně se na tom líbí, že to mají rádi i ti závodníci. Ta atmosféra je tam úplně stejná, jak na Alpe d'Huez, ale je to kultivovanější. Jako kdo tam jednou byl, ať na tom Alpe d'Huez, anebo na tom Montmartre, a slyší, jak, já nevím, 10 000 lidí zpívá jednu písničku, skáčou do rytmu, nejdřív doprava, pak doleva. To je prostě, z toho mám husí kůže ještě teď, když se na to vzpomenu. Samozřejmě pak jsou tam ty zážitky, kdy jsme jeli autem na těch stoupáních, ať v těch Vogézách, nebo na Alpe d'Huez, a ti fanoušci vám to auto málem otočí na střechu, lezou vám po střeše, po haupně, stříkají vám pokud zapomenete jako já, zavřít okýnko, tak já jsem přijel do cíle a měl jsem na sobě pivo, víno, v klíně hranolky, celý zlitý od hlavy jak patě vodou, protože letos byla nějaká novinka, že byly stříkací pistole, takže jsem dostal několikrát zásah, ale to je ta atmosféra, to je prostě to krásný, a je to ten důvod, proč ty lidi jsou tam tak dlouho dopředu, oni to mají prostě jako nekonečnou party.
1: Zmínili jsme to, co zmiňoval Pavel Bittner, zmínili jsme ty tři místa Vogézy, Paříž a tedy Alpe d'Huez. Já na chviličku se u Alpe d'Huez zastavím, protože tam jsem na ty dvě etapy, které tam končily, byl já, hodně mě právě rozesmáli francouzští komentátoři v televizi, víš, jak říkali, možná to potom ono to proniklo ven, víš, jak říkali, tady je Pogačarovi na tom kopci, Pacman, takový ten žlutý, co žere ty kuličky prostě, jo, protože jo, on vlastně začínal dole a měl prostě nějaké 3,5 minuty na jako neuvěřitelně kvalitní únik, který tam byl, a oni prostě tohle použili a mě to úplně jako sundalo, protože mi to přišlo, že to strašlivě sedí, a tady Pogačar za těch 35 minut prostě jako ten Pacman dokázal prostě sežrat úplně všechno, co před ním bylo, a já jsem vlastně byl mezi skupinkou řeckých fanoušků a amerických fanoušků. S Američany jsme mimochodem probrali především to, že právě to, co říkal Tomáš Třeštík, že jak je možné, že tohle je zadarmo, že to by prostě v Americe absolutně nebylo možné ještě v době, kdy se tam konal světový šampionát a řešilo se, kolik tisíc dolarů prostě stály lístky na to vyřazovací část vlastně toho turné. Zatímco tady, jak ty si říkal, kdo přijde, ten přijde, kdo vidí, ten vidí. A prostě tohle byla vlastně jedna z těch věcí, které asi tady Pogačar možná možná měl napsané v zápisníčku, že tenhle ten kopec chce vyhrát, i když potom tvrdil, že vůbec neví, kolik to měl ten rekord Marka Pantányho, tak ten rekord tedy padl. A zároveň jsme se bavili o tom, že tam bylo prostě tak strašně moc lidí, že je otázka, jestli to takhle může vůbec pokračovat dál. Oni se tam přidávají ty bariéry, ale přeci jenom došlo tam k jednomu hodně ošklivému incidentu, doplatil na to absolutně ne svojí vinou Rubio, pro kterého skončila Tour de France, což je prostě šílené. Ten člověk vůbec za nic nemohl. A je to prostě otázka, jestli se tohle nějakým způsobem dá vyřešit, a nebo jestli se bude muset třeba přistoupit k tomu, že by ty bariéry musely být všude, nebo že by se nějak omezilo prostě počet lidí. Už takhle byla vlastně omezena doprava, to už jako den a půl před etapou tou první se zabránilo tomu, aby tam přijížděly další auta, protože i když Alpe d'Huez není malé alpské městečko, tak pořád je to alpské městečko. A když se na ten kopec, na těch 21 zatáček chce postavit několik set tisíc lidí, tak prostě všichni nemůžou přijet autem. No,
2: nebyl tam milion, jako když si byl rekord na Alpe d'Huez, ale prý právě díky i těm nějakým restrikcím 600 tisíc, tak to je prostě šílený a bohužel to, co se stalo Rubiovi, to, že prostě před ním zabrzdilo auto, tak to se prostě jako asi musí stát na takovýmhle, v takovýmhle davu a v tom počtu těch krizových situací, kterých i já, který jsem tam měl 2 hodiny před závodem, tak jsem měl, kdy prostě jsem měl pocit, že jsem přejel asi 50 lidem špičky a prsty jako u nohou, protože prostě ty lidi nemají půd sebe záchovy. Ale co na tom je vlastně fantastickýho, že tam nikdo se na nikoho nezlobí, není tam žádná animozita, jak mezi fanoušky, tak třeba mezi policií a těmi fanoušky, protože když už tam policie zasáhne, tak zasahuje spíš jako z důvodu, že chtějí chránit ty lidi, kteří jsou třeba podnapilí, a protože kdyby někdo spadnul pod to auto, a i když tam to auto jede prostě pomalu, tak by to bylo těžký zranění. Takže tohleto se mi na tom líbí, ale jako je to do budoucna se to nějak asi bude muset řešit, protože ty lidi jsou jakoby vynalézavější v těch různých sebeprezentačních jako projevech, to, že jsem tam viděl úplně nahé chlapy, ženy oblečené prostě zase naopak jako do kožichů, měli na sobě přeskáče, viděl jsem někoho s lyžema, prostě šílený věci, zvířata, jurský park, já nevím.
1: Já mám rád takovou oblíbenou dvojici nafukovacích jednorožců. Ty mám rád, jo. Ti evidentně cestují celou tour a ty mám zase moc rád já.
2: Já jsem viděl spoustu fanoušků, který jsem viděl vlastně každý den, stejně jako samozřejmě slavného fanouška Didiho Senfta, toho čerta, toho ďábla Tour de France, tak také, ten už je tak dokonce sofistikovaný, že má svůj instagramový profil, kde každý den ukáže, kde je, aby si ho lidi mohli najít. Prostě těch příběhů je tam strašně moc. Neměli jsme čas dneska, trošku mě to teď mrzí, že jsme neprobrali české závodníky, ale budeme se jim věnovat za týden, protože ta práce, kterou tam odvedl Matias Vacek, to byl pro mě jeden z největších highlightů té Tour de France. To, jak pomohl Matsi Pedersenovi. A oba dva. I to, že Mats Pedersen ten zelený trikot nejlepšího sportéra vybojoval. A způsobem, jaký mu Matias Vacek k němu pomohl, neskutečný, a to fakt jako, to chci probrat příští týden. A stejně tak hrdinství Pavla Bittnera po tom, co se rozsekal v 70-kilometrový rychlosti, přišel jako to, kolik přišel kůže a hlavně třeba na dlani,

0: následujících týdnech.
1: A příští týden určitě dáme prostor i vám, posluchačům, abyste nám zavolali třeba nějakou otázku.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, znovu s Jiřím Ješkem ve studiu tady na Vinohradské 12. Já jsem za to strašně rád. Jirko, moc děkujeme a těšíme se.
1: Karle, děkuju, krásný den.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.

0: občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place jsou Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková, holky veslařky. Ahoj, holky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Holky, veslování, to je jako z mýho laického hlediska a dneska vás poprosím, abyste mě brali jako laika, který prostě jako veslování viděl z dálky, z rychlíku, tak to je prostě taková chlapská dřina, když to řeknu úplně blbě. A teď chci, ať se do mě pustíte.
2: Já se si pouštět nebudu, protože jo, je to chlapská dřina. V podstatě jako je to sport samozřejmě i pro ženy, to jako nebudu říkat, že samozřejmě, že je. Ale třeba náš trenér vždycky říká, že chtěl trénovat chlapy tak moc, že si z nás dělá ty chlapy na vodě.
3: Já se k tomu taky vyjádřím, když je to vlastně otrocká práce, že jo? Tam to začalo, no. To jsou prostě galejníci, to jako začalo všechno tím, že to lidi jako nutili dělat.
1: Vikingové a zajatci na lodích prostě převeslovávali oceány. A to teda, a tak tam asi mezi něma taky byli asi ženský, no. Ale já jsem to nechtěl jako genderově vlastně jako zvrátit někam, jako kam to nepatří, jo. Ale vy jste prostě ramena tý holky, to je to, co lidi nevidějí, co posluchači teďko jako nevidějí, to vidím já. Já obdivně na vás zírám, že to je prostě jako taková plavecká figura, že jo. Že to je vysekaný nahoře, pak je jako přesýpací hodiny v podstatě.
2: No. To máš tě potržený tím, že je vlastně bývalá plavkyně, takže...
1: Takže opravdu,
2: no
1: vidíš.
2: Ano.
1: To je taky otázka, jako jak jste se k tomu veslování dostali, přes jaký sporty původně, anebo rovnou jako vesla do ruky a čau. Nepředpokládám, že ve 4 letech třeba jako vemeš veslíčko a jdeš si někam na vodičku.
2: No já jsem dělala jako takové ty klasické sportovní kroužky. A
1: jako gymnastiku.
2: Jako je vybíjená, basketbal, zkoušela jsem i jako judo, když mi byla asi 3-4, protože moje maminka byla judistka, takže jsem to super. Jako zkoušela. Ta zjistila, že tam radši lezu po žebřinách a že mě to nebaví, takže skončila. Pak jsem rovnou šla veslovat asi v 8 letech. Takže...
1: Teda v 8 se může začít s veslováním. To je docela zajímavé. A ty Aničko?
3: No v 8 je to docela brzo. Abych řekla, že Pavče, spíš výjimka, že většina těch veslařů začíná tak jako 12 dál, ale myslím si, že první jako naše žákovská kategorie je od 10, kdy jako už můžou závodit.
2: No 9, 10.
3: No. Takže Pavčata to ještě měla fakt jako
2: začala hodně brzo.
1: Takže pro děti je vlastně ten sport jako nežádoucí, protože je fyzicky namáhavý.
3: Jo, pro nás je úplně nejvíc žádoucí dostat už jako fyzicky připravený jedince z nějakých jiných sportů, aby pak chytili to veslo a začali jezdit strašně rychle.
1: Takže to tvoje plavání je třeba jako cajk v tohle.
3: Jo, to bylo úplně vlastně jako skvělý základ. Skoro bych řekla, že plavání je jako nejlepší taková jako kolíbka pro ty veslaře, no.
1: Jo, protože voda?
3: No,
1: nebo protože námaha?
3: Protože třeba ten dech jako je hodně namáhaný, nebo i právě jako podobný svaly se zapojou, řekla bych, že to je fakt jako super sport, no.
2: No to určitě, protože třeba když si vezmeme teďka nejlepšího skifaře na světě, Olivera Zeidlera, Němce, tak to je bývalý plavec, který jako plaval hrozně dlouho, pak začal veslovat asi po 2 letech, prostě byl mezi nejlepšíma. Takže to plavání je určitě super a veslovat není špatně, začít jako brzo, ale tam je náročné to, aby tam nebyla ta raná specializace pro ty děti, aby byly všestranně rozvíjené a nejenom čistě pro to veslování, protože jak se vlastně zatěžuje celé tělo, tak to potom můžou odnést pohybově ty děti, jakože záda, protože je to náročné i na tu techniku, takže tam si myslím, že atletika, gymnastika, plavání jsou jako super sporty jak na začátek.
1: Ale úplně zase laicky, jo, jenom to zopakuju, že jsem laik. Když jsou ty trenažéry veslařský, třeba miluju House of Cards, ten, co má jako prezident Kevin Spacey, tak mu tam bublá voda. On zatáhne a tam prostě se točí, vlastně on roztáčí nějakou turbínku. A to mě hrozně baví na tom, když jsem dřívá věc něco takového jako provoz, že můžeš zapojit jako kteroukoliv skupinu. Když chceš, tak můžeš jet nohama trošku, když chceš, můžeš jít ramenama, můžeš i prsama. Jak je to u vás s tím, když vlastně ty říkáš, jak to není úplně vhodný pro děti, protože to zafláká nějakou skupinu svalovou, ale pro mě je to vlastně laicky, jako zaměstná spoustu svalů. Tak kde je ta rovnováha mezi tím? Jsou sporty, které jsou úplně na jednu stranu, že jo? Máš tenis, máš golf, máš hokej, to je prostě seš na jednu stranu. A tohle je prostě, přijde mi to rovnovážný takový.
2: Není to špatně pro ty děti, ale musí k tomu dělat i jako ty ostatní sporty nebo jiné pohybové aktivity, protože tam vlastně náš ten pohyb vychází z přenášení síly z nohou, vlastně z velkého odkopu. Spousta lidí si myslí, že my zatěžujeme nejvíc ruce a ramena. Ono to tak úplně není. My vlastně přenášíme přes celé tělo sílu z toho odrazu přes ruce do vesel. Mm-hmm. Takže v tom je to náročné, že musí udržet jako zpevněný ten trup těla a vlastně ten kor, aby to přenesli a neposlali přímo ten odkop, který, když řeknu, už i malé dítě se odkopne víc než třeba 50 kilo, dám příklad, tak by si to poslal celý do páteře, kdyby nebyl jako správně zpevněný. A pak z toho právě vznikají ty vyhřezlé plotínky, takže já když třeba přijdu náhodou do fitka a vidím, jak někteří veslují na trenažeru, tak mě bolí plotínky za ně.
1: Za ně tě bolej, protože hned vidíš, co dělají vlastně jako nesprávně a špatně.
4: No. Anna Šandručková a Pavlína Flamínková jsou hosty Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou jsou tady holky Veslařky, Anička Šantručková a Pavlína Flamíková. Já bych pokračoval ještě v tom mým naivním vyptávání se na to, jako třeba pro mě novinka, že odkop je vlastně jako nejdůležitější. V jaký fázi vlastně toho odkopu zabírají vesla?
1: No tak jako když to člověk, když je šikovný, tak to umí chytit jako hodně jako vepředu už vlastně tu vodu, ale největší potom ta jako páka je, když je to veslo kolmo. Kolmo k lodi, takže tam jako největší asi ten, no když je
0: ale musíš čutnout.
2: Ve výhmatu na začátku.
0: Výhmat. Jo, super, to potřebuju.
2: Když dojedeme do začátku toho tempa, kde jasně. Vlastně dáváme to veslo do vody.
0: Tak jsi zadkem nejdál na tom.
2: Tak jsem vlastně zadkem nejblíž k
0: tam. No jasně, ke špičce.
2: Takže jsem jako nejdál. Ano. A tam začnou zabírat ty nohy, ale jako tam je to jako okamžitě. To by mělo být fakt jakoby fakt nasetěný. Ten,
0: no prostě právě, to, jasně. No,
1: o tom my se jako snažíme, fyzika. Ale ono je to docela těžký tohle udělat je. Taky, no.
0: A tam, tam se dělají ty rozdíly, tam se dělají desetinky.
1: No tam jako tam ještě ten problém, když tam třeba netrefíme úplně stejně, tak se tam hlavně dělají desetinky, že jo?
2: Ano,
0: jasně. No protože to je, ano, to je dvojka bez kormidelníka, to je taky jako, to je taky mazec, že jo? Vy jste ty holky, co držej pádlo, veslo, pardon. Budu tady dělat
1: ještě horší. Radši bych to ještě párkrát připomněla, ale
0: jo. Jo, je to veslo, je to veslíčko. A máte vy nějaké jako takové jako oproti kanoistům nebo oproti pádlařům máte, jste jako vepři nějaký?
1: Tak jako ze srandy.
0: Z legrace.
1: Z legrace, no. Ale teďkon se jakým se daří, tak většina lidí prostě v České republice říká pádlo, no. Je to takový, je to víc zažitý, no.
0: Rychlostní kanoisti jsou před váma kousek a i ty slalomáři vodní, že jo, no. Takže no. Pádlisti mají pré a vy to...
2: Cákalové.
0: Cákalové. No, ale vy taky, když se vám to nepovede, tak dovedete docela dobře až plouchat, ne?
2: To jo, ale my se nám říkají zase couvalové.
0: Couvalové, protože no. Jedete po prce. Já se zblázím, dobrý, voda. Ale jinak jste kámoši, jako jo. Voda. Voda zbližuje, ne, podle mě. No, když to odkejváš, Aničko, celý, tak to bude hrozně potichu, podle mě. Anička kejvá, může se tady zbláznit. Hřívají vlaje, ale posluchači z toho nic moc nemají.
1: Teda je to jenom potvrzu, tak jo, že kejvám, jsme kámoši, no, je to dobrý, je to dobrý.
0: Jo, jo, jo. Hele, ještě jako výhmat, mm-hmm. Pojď ještě nějaký specializace. Co ta loď, ta šlupka, to se nějak jmenuje určitě, viď?
2: No, ta se jmenuje...
0: Šalupa.
2: Loď.
0: Ne, kdyby tak my máme... z dílny s takovejhlema názvama, teď to je pro blbce, to musí být jinak určitě.
2: No, tak máme jako skifa.
0: No jasně, jednotlivé.
2: Jednotlivec, dvojskif, dvojka, bez kormidelníka, čtyřka, nonko.
0: To jsou prostě názvy těch
2: jako,
0: posádek.
2: Tak říkáme ale... potom i té lodi samotné, to je prostě loď. Vevnitř je slide.
0: To je to, po čem se vozíš.
2: To je přesně to, po čem se vozím. Pak mám nohavky. To jsou boty připevněné v lodi, tam si dávám nohy.
0: Jak to vypadá?
2: No prostě jsou to boty namontované na desce.
0: Ty do ní vklouzáváš jako komplet.
2: Jo.
0: Tam jdeš nohama do tohohle kompaktu. To je prostě nohavka.
2: Jo, tomu se říká
0: jedna
2: nohavka.
0: Jedna a druhá, jo. Levá, pravá, ale jsou u sebe.
2: Ano, jsou u sebe.
0: Ty nejsou takhle, jako to není šlapadlo.
2: Ne, není to šlapadlo, ty tam jsou prostě napevno namontované v té lodi.
0: Utahuješ nějakýma, jako přeskáče nebo něco
2: ne,
0: takovýma?
2: To jsou prostě klasické boty, které tam jsou přišrubované v té lodi, takže normálně mám na suchý zips, je to prostě jako kopačky třeba, když si přesně na sucháč. To,
0: ale musí ti být, ne? Musí no jasně, to být tvoje kopačky.
2: Jasně,
0: prostě.
2: Musí to být moje kopačky.
1: Já si mám třeba hrozný problém. Já si jako, teďkon jsme zkoušeli jinou loď a já mám docela velkou nohu, já mám 43 a tam byly 41, že jo? A to prostě nešlo, takže já jsem normálně...
0: Pokrčíš prostě
1: ne, já jsem prostě, no to jsem vydržela 8 kilometrů, pak jsem se myslela, že už jako no, ani metr dál, tak jsem se normálně musela vyndat. Ale pak se zase nevyslo moc dobře, že jo? No tak je blbý.
0: No, tak to je
1: ale takže dá se to jako všechno vyměnit. Ono u nás na té lodi je strašně moc věcí nastavitelných, jo? To je prostě mm-hmm. Od toho, jak se posouvá vyložení, tam jako se dá udělat, že to jako
0: vyložení.
1: Různě...
2: Chceš vysvětlit, co je vyložení.
0: Na šalupě.
1: Jsem se nabila hodně, jako já fakt teda ty technické věci na tom tak dobře nejsem. Pavčo, nechceš toho chopit ty? Já mám se to s těma botama, jo, to mě nejde.
0: Jo, boty
1: v pohodě, to by mi šlo. Takže jsem vlastně si normálně tam musela dát jiný boty, jakoby z jiný lodi, jenže potom, když jsem chtěla jít na tu druhou loď, tak jsem se musela odmontovat boty z tamtý lodi
0: a
1: zase se vrátit zpátky na tu.
0: Ta montáž je náročná, jako nebo
1: no, tak
0: prostě...
1: jako trvá to, že jo, nejhorší, když na to člověk
2: to
1: zapomene, takže teďko
0: na tři šrouby,
1: no, ale když tu loď, jakoby už to vynesem, že jo, vyjdem z té lodě, dáme se tu loď na vodu, teďko zjistím je, hele, já tady nemám boty, tak se musím vrátit zpátky.
0: Jasně, to jenom
1: musím někde
0: plus,
1: najít,
0: no,
1: musím někde najít ten klíč, jasně, kterým to za sebou odšroubovávat, což se mi samozřejmě nedaří, že jo, takže už to trvá. Pavčata je naštvaná, čeká na břehu. Já mám moc naštvaná nebejvá, to je dobrý. Ale tak jako všechno to najednou trvá, no, takže je to lepší tady ten si
2: věci. Většinou tyhle věci dělá Pavča, aby nebyla naštvaná, že čeká na břehu.
0: Jo, jo, aby si ušetřila toho čekání.
2: Přesně tak.
0: Si přešroubuje to, co je potřeba, a madam přijde k hotovýmu, odkejvá hezky a je hotovo. Výborně, velké, my se dostaneme za chvilku ještě někam dál, ale zůstaneme chvilku u té lodi, mě zajímají ty názvy. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, Veslařky.

0: David Novotný a se mnou na place, na mém place je Anička Šantručková, Pavlína Flamíková, holky veslařky a jsme u vyložení, protože prostě Anička do toho Pavlínu namočila, protože Anička se tady jenom tak zúčastňuje a když má nějaký vtipný příspěvek nebo bonmotek, tak zasáhne a ve chvíli, kdy to je na paní učitelce, tak to předá prostě Pavlíně. Takhle to máte holky i v lodi?
1: Popravdě asi jo.
0: Jo, že jo.
2: Ale vtipné je, že to je paní učitelka.
0: Fakt?
2: No.
0: Jako v čem, ale?
1: No. Já to mám vystudovaný, ale ještě se k tomu moc nedostala prakticky.
0: Ty máš pajďák?
1: No já mám FTVS a přírodovědu, mám jako tělocvik zeměpis kombinace.
0: Tělocvik zeměpis, no tak to seš jak naši oba,
1: no,
0: to
1: tak jasný, není to moc jako...
0: Znám.
1: Technický vyložení, prostě no, jako trochu jsme to tam řešili, ale pak jsem si říkal, že tu specializaci si radši dělat nebudu, že to trénování přece jenom asi na mě je moc náročný.
0: No tak mi řekni, co je vyložení, Pavlíno,
2: prosím. No, vyložení se nastavuje na křídle nebo na krákorci.
0: A jsme v háji.
1: Je to klidně vysvětlím já, hele.
0: No fakt,
1: vyšlo,
0: křídlo a krákorec umíš, jo?
1: Křídlo, krákorec.
0: Věci od k. Dávejte mi věci, od k to dám.
1: Žijem na té naší lodi, co je rozdíl mezi veslicí a potom jakoby tou lodí. Kajak, kánoje, my máme veslo pevně upevněný k lodi. To tam prostě drží.
0: A takovým drží to... Takovým očkem nějakým.
1: To je havlinka.
0: Havlinka?
1: Veslo se dává do havlinky. A ta havlinka je přidělána na křídle a na krákorci.
0: Jo.
1: A to je taková věc, která tam prostě trčí a je to tam jako...
0: Převažuje vlastně.
1: Přesně, kouká
0: ale zároveň,
1: to mimo tu loď.
0: Zároveň i vyvažuje, ne? To je důležitý
1: pro rovnováhu. No, to zvažují hlavně ty vesla. Jako kdybyste tam neměli ty vesla, tak to moc stabilní nebude.
0: No, jasný, no. Jasně. Takže vy, no jasně.
1: Takže to no. Takže na tom křídle a na tom krákorci se dá nastavit vyložení.
0: Ale krákorec byla havlinka, krákorec jsem ještě minul.
1: Jo, no,
0: to je buď a
1: nebo. Krákorec nebo křídlo. Krákorec už se dneska moc nepoužívají. Tam šlo o to, že to bylo jako z boku lodi, kdežto to křídlo jakoby je propojený vlastně přes celou tu loď, že to jde i jako přes střed té lodi, bych řekla. No. Ty křídla byly jenom jako, teda ty krákorce byly jenom z boku.
0: Jenom z lodi ven prostě a tohle zasahuje i jako k vám do toho vašeho prostoru.
1: Ty křídla jsou jako modernější, no, je to takový, že se to vyrábí až posledních, já nevím, 10-15 let.
2: Jo, dobře. Je tam lepší přenos té síly.
0: Pojďme se vrátit tomu vyložení teda.
2: No, tak to vyložení se právě nastavuje na tom křídle krákorci a je to vzdálenost havlinky.
0: Ano.
2: To je tam, kam se dává veslo.
0: No, jasně.
2: Ke středu lodi nebo jako k veslaři.
0: A to máte každá jinak, protože jste každá jinak stejně, každá jinak velká.
2: To máme právě nastavené stejně a podle toho se vlastně přizpůsobuje i to, jak daleko, jak dlouhé to tempo vepředu a vzadu máme, nebo jak je to těžké, protože vlastně od té havlinky ke konci vesla se nastavuje páka. Toho vesla a pak je vlastně a ještě celá délka. A tím se vlastně jako ovlivňuje to, jak, když to přirovnám, tak je to jako, když si přidáváte závaží v posilovně, tak tím se jakoby upravuje ta páka a to pomáhá to vyložení plus ještě ta páka na tom samotném vesle a tím se vlastně jako koriguje vzdálenost, jakou my jsme schopni jet s tím veslem, takže jakoby délka vepředu a vzadu, což je docela důležité, protože samozřejmě je pro nás nejvýhodnější být co nejdelší vepředu i vzadu, v nějaké té efektivní fázi toho tempa.
0: Takže se musíte se shodnout na nějakých parametrech, musíte ano. se shodnout. A jak to probíhá tady, takový shodování?
2: No to shodování probíhá tak, že přijde trenér, nastaví
0: dobrý.
2: To.
0: Ještě ne, uvezu to, ne.
2: No.
0: A teď už jo.
2: No, takhle, v podstatě takhle někdy i během tréninku, když už jsme třeba hodně unavené, nebo tak si řekneme, hele, je to moc těžké pro nás,
0: jasně,
2: už to jako nemůžeme utáhnout, už to právě jako nemůžeme tak kvalitně vystupňovat to tempo, takže nám to třeba to jako zlehčíme právě na tom vesle.
0: Jasně. A to jde jednoduše, jako jednodušejc než boty?
2: Jo, je to nepříjemné to dělat přímo na vodě, protože si vlastně vezmeme tu rovnováhu. Protože to veslo si musíme zatáhnout k sobě a ono nás jako vyvažuje. A teď ještě třeba, když my jsme na té dvojce, tak ta opora pro nás v obě zůstane jenom na jednom vesle. Takže to potom není úplně na to, když
0: je to hodně vratký, asi hodně.
2: Je to hodně vratký, je to jako hodně vratký. Já si pamatuju, že v Pardubicích na sportáku, když jsem byla, tak jsme to zkoušeli s trenérkou od kanoistů, že si vzala skifa a zkusila ho jako s pádlem ustabilizovat a nejde to. Jako bez těch vesel to nejde, no. Jako určitě si, neumím si představit kanoistu, který by si vzal pádlo a pádloval třeba na skifu, to by asi úplně nedopadlo, protože my máme i to těžiště máme.
0: Ale obráceně taky těžký, ne? Asi na tom rychlostním prostě.
1: No, tam nemáme kam přidělat, že?
0: On je jakoby široký a jakoby proti vašemu tomu, proti vaší loďce je širší, ale
2: to
0: stejně jako...
2: To si nemyslím.
0: Není, jo. Naklekneš tam a
1: je to jako jiný ta loď. Máme jakou delší.
0: Jasně.
1: No. Ale...
0: A ten prostor je stejný, teda podle tebe, jo, podle myslím, vás, jo.
1: Já si myslím, že je docela, že asi, jo, no.
2: Já si myslím, že jo.
1: Musíš tam vejít zadek.
0: Když vy jste bez kormidelníka.
2: Tak já mám kormidlo na noze, připevněné k té nohavce.
0: Takže musíš mít nohu venku.
2: Ne, tam je to vlastně...
0: Připevněné na nohavce.
2: Je tam vlastně hýbu, já hýbu s tou nohavkou do stran.
0: A to jenom jako špičkou uděláš nějaký pohyb?
2: Jo,
0: levou špičkou nebo pravou špičkou?
2: Pravou, mám jenom to na pravé noze a buď, když chci zatočit.
0: Tak prostě když dáš šajtly, anebo prostě placínky.
2: Jo, když chci zatočit jako na aničinou stranu, tak dám špičku doleva, když na sebe, tak doprava.
0: Hele, tak tohle jsem vůbec nevěděl, to je úžasný. No. Teda jsem nevěděl ani Havlínku, samozřejmě, já to nevím skoro vůbec nic o tom vašem sportu, ale baví mě si s vámi o tom povídat. Anička Šantručková, Pavlína Flamíková jsou hosty Davida Novotného na place.
3: Na place s Davidem Novotným.
0: David Novotný na place, se mnou na mém place Anna Šantručková a Pavlína Flamíková veslujeme. Seznamujeme se s lodí a možná se seznámíme i s nějakýma tratěma. Jaká je vaše oblíbená destinace na těch Račice?
1: Tak to úplně asi ne.
0: Jak to?
2: Já mám Lucern oblíbený.
0: Lucern, proč?
2: Tou atmosférou i vlastně to závodiště.
0: Umějí to tam lidi udělat.
2: Jo,
0: a voda je rovná.
2: Jo, a hlavně jsou tam krávy se zvonama, to je skvělý.
0: Jako bere tě to, protože jo. Zemědělka.
2: Protože jo, prostě to je ono.
0: Nebo čokoláda Milka, nebo něco se tam prostě jako děje.
1: Mě tam teda jako trochu vadí v Lucernu, no tam je koupaliště na startu, jo. A když je tam potom třeba letos, jsme tam měli třeba jako 35, 37 stupňů. A bylo strašný vědro. A teď tam jakoby se soustředím na ten závod, už jsem taková nervózní a najednou tam prostě vidím ty děti, jak se tam
0: takže
1: jako
0: závidíš, zazávidíš.
1: Já normálně jim to fakt závidím.
0: Jakože jim řekli, já bych tam čachtala se.
1: Já bych tam ale skočila.
0: Skočila
1: jako
0: a teď tady, ale musím prostě na
1: teď
0: tom.
1: Tam na mě řvou nějaký rozhodčí, že jo, já tam jenom
0: dejte jako... mi pokoj, já chci tamhle být. Aha. No tak jasně, takže to těžké Lucern, ale jinak teda jako dobrá. A proč ne Račice, teď to je taková, tam není atmosféra.
1: A jo, taky to tam umí být
0: lidi
1: dobrý.
0: Lidi na kole, podél kanálu.
1: Ale mě tam trochu vadí, že tam není jako nějaký les, nebo takový víc jako, takový trochu betonový na mě, no. Že v tom Lucernu jsme tam tak jako schovaný, teď, že jo, tam nějaký tady strom, tamhle strom.
0: Je to víc přírodně udělaný.
1: Jo. Je, tak je to jako přírodní jezero, ty Rači jsou prostě umělý kanál, no.
0: Jo, je mi to jasný. A kdybychom měli porovnávat ještě další nějaký trasy?
2: No, tak já bych tam přijal třeba Henley.
0: Henley.
2: No, Henley regatu, tak tam
0: to zní bylo... tak jako...
2: Tam je to
0: britsky nějak.
2: Ano, to je v Británii a je tam velmi specifická trať, protože tam se jezdí jeden na jednoho, se tam závodí, takže je úzká. Normálně jezdíme v šesti, tady jedeš...
0: Jako Oxford, Cambridge, prostě jedou taky jenom dvě lodě. Ne?
2: Ano.
0: Jako prostě,
1: nevím, no, co tam to mají ty Briti tak rádi, ale oni to jezdí docela často tohle.
0: Že
1: no.
0: Prostě jsou dva... A vyřadí si jeden druhý.
2: Jo, no.
0: Jo, je to pavouk prostě jo, a jen proti sobě až do finále.
1: Ano. My jsme to teď jenom vlastně poprvé. My jsme tam, teď nevím, jsme byli asi 3 týdny zpátky, no. Tak to byla jako naše premiéra v tenhle tom jako systému závodění.
0: A to je taky
1: závodění.
0: Jako světák? To je taky v rámci světového poháru?
2: Ne,
0: to je spíš zábava nějaká, nebo zábava asi v uvozovkách.
2: To je docela prestižní regata.
0: Je to prestižní regata.
2: Je to královská regata.
0: Okay,
2: takže v Británii, když se veslaři jako někomu představují, tak dost často zmiňují dřív, kolikrát vyhráli Henley, než kolik mají olympijských medailí. Takže
0: fakt,
2: tam je to pro ně je to hodně prestižní závod. No.
0: Taková snobárnička. Teda,
2: je to hodně snobárna.
0: Hodně snobárnička. No. Jako Wimbledon de facto.
2: Tak bych řekla, prostě že vlastně... přirovnala bych to asi k veslařskému Wimbledonu. No.
0: A v Henley se něco přihodilo. Něco to nám naváže. Já vám musím prozradit, že jsme se tady povídali mezi vstupama a že já jsem se něco dozvěděl a proto jsme takovým oslým můstkem se teďko dostali a provážeme dvě věci dohromady. Je to trasa v Henley a je to něco s kormidelkem, tak mi to pověz.
2: No, my jsme si půjčovali v Henley loď, protože naše loď zůstala doma.
0: Takže přijedeš do nějaký snobárny, přijedeš do něčeho, co je hodně prestižní, ale nemáš svoji lodičku,
2: no,
0: jo?
2: No, nemám, protože to bylo hodně rychle. My jsme měli vlastně den a půl mezi koncem světového poháru a tím, co jsme museli odletět do Henley.
0: A koho napadne, jako to chcete vy? Jako
2: jo, to napadlo
0: to chcete,
2: nás.
0: To chcete vy dvě, aby to takhle bylo. A pak nemáte ani svoji lodičku, ale teda.
2: No.
0: A pak se musí něco jako přihodit, no tak to je, no. Ano, tady Anička mě zase rozkejvala studio, je to výborný.
1: No tak má nuda, že bychom tady neměli co vypravit, kdybychom si nevymýšleli takovýhle věci,
0: jasně.
1: Že někam pojedem hned potom
0: fofr.
1: Tohle, fofr tamhle. No, ale tohle byla fakt sranda, protože my jsme si půjčovali teda loď, kterou jsme měli půjčenou jako od jedné federace. Tak dobrý, nějak jsme to jako s trenérem nastavili a sedli jsme poprvé na vodu. Teď to pro nás bylo hodně jako nových věcí, protože tam ta jako trať je fakt úplně jiná, než jsme zvyklí. A jezdí tam hrozně člunů. My jsme byli vlastně v pauze. Oni tam mají udělané jako pauzy mezi závodama, kdy se může jít na trénink. Jenže co my jsme nevěděli, že je lepší chodit ráno nebo večer a my jsme šli vlastně v poledne, kdy tam jako je puštěná normálně plavba, takže tam bylo, já nevím, jestli tam bylo třeba 50 lidí, prostě tam tak jako pro... Jožiš,
0: takže jste jeli na, to je jedno, takže jste jeli na vlnách, prostě na moři.
1: No, to by nebyl ten problém, jenže my jsme jakoby sedli na tu vodu, že jo, a teď jedem a já se ním jakoby vzadu a otáčím se na té lodi a říkám Pavče vlastně, kam má jet, protože Pavče má to kormidlo, což jsem mimochodem ráda, že nemám já, protože to by bylo hrozný, ale tak říkám Pavče jako pojď na mě, že máme buď to jako na štroky, na háky, nebo na tebe, na mě, to záleží. Štroky, háky, klidně nějaký vysvětlím. Pavče, štrok, já jsem hák, záleží, na kterou stranu máme to veslo.
0: Tak to je na mě, na tebe, tak to je stejný,
1: no,
0: ne? Štrok, hák,
1: jako
0: seno sláma.
1: No. To vlastně můžu
2: jako vstavně, to je to stejný. No.
0: Já myslím, že to bude složitější, no, jsou nějaký čtyři směry, ne? Jsou dva směry, na tebe, na mě.
1: Dva,
0: no, dobrý, fajn.
1: No, takže říkám, Pavče, jako by ať zatočí na mě. A Pavče jakoby najednou to volala úplně na druhou stranu, že? Jenže tam byla ta loď. Takže jsem byla taková jako, aha, super, tak jsem začala být taková trochu nervní. Nějak jsme to zastavili a říkám Pavče, znovu, pojď na mě. No tak Pavče to znovu začala úplně na druhou stranu. Okay. A teď už jsme do té lodi, to byla ještě taková jako asi poměrně drahá.
0: A už bylo asi jasno.
1: Nějaká drahá, dřevěná, taková jako hezký.
0: Ta cizí, co vám
1: třeba takový motorový člun, to nebyla jako veslice, to bylo prostě normálně, že jo. Tam lidi si dávali šampaňský jahody,
0: civilisti
1: a my jsme tam takhle jim udělali divadlo. No a skončilo to na tom, že jsme dospěli jako k závěru, že vlastně to kormidlo tam bylo špatně uchycený, že nebylo jako překřížený, takže Pavče to točilo na druhou stranu.
0: Čili jako v Británii prostě řízení na druhé straně, řízení vpravo.
2: Ale to nebyla britská loď, to nebyla
0: ale
2: to britská,
0: to
2: ale někdo to tak prostě měl nastavené.
0: Uměl,
2: no.
0: Neuměl šajtly a neuměl prostě placírky.
2: Bylo to na rozvod, na infarkt, hrozný to bylo.
0: Co z toho proběhlo? Nic, ani rozvod se nekonal a ani infarkt se nekonal, že ne? Nakonec. Takže je zbytečná
2: úplně zbytečná.
0: Holky Anička Šantručková a Pavlína Flamíková jsou to holky, které veslujou, jsou hostem Davida Novotného na place.

0: David Novotný na place a mými hosty na mém place jsou Anna Šantručková a Pavlína Flamíková. Jsou to holky veslařky a berou mě na svůj plac a to se mi taky líbí. A holky, emoce, to je to, co mě zajímá. A ty jsi říkala, že to bylo na rozvod, že to bylo prostě na infarkt a že prostě popáte hysterii. Jak moc musíte k sobě mít blízko, když si vlastně máte tolik vyhovět v tom sportu, který jste si vybrali?
1: No, je to náročný někdy. Fakt je to jako náročný, protože my jsme tam dvě a jsme spolu teď fakt jako skoro pořád. My se vidíme každý den prostě pořád a hlavně se na tu druhou člověk musí strašně spolehnout. Já vlastně na tu vodu bez té pavčí prostě nemůžu. A když já přijdu pozdě, ona na mě musí počkat a nesmí na mě být protivná, protože na mě bude protivná, tak zase potom já budu protivná na ní, že? A ten trénink nebude stát za nic. Takže my
0: dobře,
1: se
0: a když
1: jako...
0: bude protivná zaslouženě, protože si přišla pozdě, protože jako nedrží slovo, tak ty jako nemáš důvod být protivná. Ona může být protivná, protože si přišla pozdě a ten důvod tam je zjevnej a ty musíš sklapnout patky prostě chvíli a jako tu, to prominout jí vlastně nějakou velkorysost v sobě najít a říct, ano, máš asi právo, mej na mě naprotivná, ale tak jako dobrý, tak jak dlouho to bude trvat? 5 minut, ještě 10? Jo?
1: Jo, jako já se samozřejmě vždycky zastydím, je to pravda.
0: Ok, dobrý, to se si trošku oddech. Dobrý, ale teda je to dennodenní setkávání se pořád se stejným člověkem, na kterého se musíš 100% spolehnout. Jako nevisí na tom život, když jsou na sebe rolesci navázaný, tak asi jde o jiný věci, ale je to pro vás důležitý, abyste se měli rádi? Nebo stačí být profi jako jenom co se týká té lodi a pak si jdete každá po svým?
2: Myslím si, že to úplně nestačí. Musí tam fungovat nějaká lidská chemie, protože já musím Aničce na 1000000% věřit a ona mě taky. Protože jako v podstatě, když třeba jedeme
0: to
2: ten...
0: To není málo milion, ono i to je hodně, ale...
2: Ne, jako já jí musím jako věřit v jakýmkoliv pohybu, protože ještě jako vtipný, já se bojím vody. A pro mě to není sranda jako věřit někomu, že tam neudělá něco a já kvůli ní do té vody nespadnu. Takže jako já jí fakt musím věřit a je to jako náročný občas.
0: Ona vesluje a bojí se vody.
1: Jo, já nevím, ale rodiči prý naučili plavat, já jsem to mockrát neviděla, ale tak...
0: A takže tě tam hodili a proč se bojíš vody? Bojíš se pavouků, myší a hadů? Ne.
1: Ale teda se bojím pavouků, to jsou různý zvířata.
0: Nic, pavouci to nejsou.
2: Já se bojím ucholářů, tomu se říká tady škvoři, u nás se tomu říká...
0: Škvoři, no jasně.
2: No, tak těch se bojím.
1: A ta voda to taky jako pavča. Já vlastně nevím, proč si má problémy.
0: A odmala nebo co?
2: Jo, odmala mi to vadí, no.
0: Hodili tě někdy někam?
2: Takhle jsem se naučila plavat, no. Hodili mě do vody a plav.
0: No a plavala si, trošku se nabumbala asi.
2: Ne, tam vlastně ani nevím, proč to vzniklo, ale teď už jsem ve fázi, kde mi vadí jenom velká otevřená vodní plocha. Jasný. Takže když jsme na velkém jezeře, tak mi to nedělá úplně dobře, což nás třeba čeká mistrovství Evropy.
0: Kde pa?
2: V Itálii, ve Varéze a tam je hodně velká otevřená vodní plocha.
0: A už je zvyká, tam nejdeš poprvé.
2: No, ale já nejdu,
1: taky
2: ale...
1: se nám tam jednou s pavčou stalo se nám docela zážitek, že jsme jako jeli trénink a byly docela vlny, jako nebylo moc dobře a pavča jednou zastavila a byla taková, já nejedu. Já prostě jako by nikam nejedu. A teď tam začala na ty lidi fakt jako protestovat. Já jsem, že jo, tak já to sama neodveslu, já nemůžu, protože každá máme právě to jedno veslo. Takže najednou přesně přišlo takový to uklidňování, hele, vůbec nic se neděje, v pohodě, nadechni se, vydechni se, počkáme, prostě nikam nepospíšáme.
0: Zadívej se do nějakého pevného bodu, třeba do mě asi.
1: No, nebo... no na mě tak... nevidí. Ona se...
0: Jo, no, takže na mě, jo, takže na mě. Vem si zrcátko, já jsem tady za tebou.
1: Takže máme i takovýhle vzpomínky, kdy mi pavča chytla jako nějaký panický trochu záchvat a najednou prostě odmítala jet dál a teď jsem jako já přemýšlela, co to
0: bylo. A to bylo jako při tréninku nebo při závodě? Při tréninku.
1: Při závodě naštěstí to jako nestihne. Tam, on, ten náš výkon je fakt jako tak náročný, že tam člověka jako tyhle věci moc nenapadnou.
0: Hotovo. Tunel nějaký.
1: Tunel jeden.
0: Čau, jako jo.
2: No, tam jsou jako ty bojky v závodě, takže to je nějaký pro mě pevný
0: bod. Na tréninku nejsou bojky.
2: No, když jsme jako mimo tu závodní dráhu.
0: Ale je tam ta vaše loď, když se jako chytíš se.
2: No to mě nedojde.
0: Havlinky, křídla, krakorce.
2: Já si musím právě koukat jenom pak na špičku té lodi nejdál, okay. Že se jako nekoukám kolem sebe
0: zavřeš,
2: moc. No.
0: Zavřeš tam.
2: Zavřu bublinu a jako nekoukám se jinam moc, protože jakmile se to ještě začne vlnit třeba, tak
0: to je docela unikum. Ví to o tobě třeba soupeřky, že by prostě... Víš, já kdybych o tebe věděl, že se bojíš vody, tak asi udělám spoustu různých věcí, které by to nějak jako zvětšili nebo prostě no, přiblížili jako, tu.
1: Tohle není to, co bychom těm soupeřkám jako vyprávěli.
0: Že nevím.
1: No. Není.
0: Tak doufám, že to neposlouchají. Jenomže vlastně jako rozumíš, tak v Česku asi nemáte úplně soupeřky, ne, tady jste prostě number one a takže jako a venku nám nerozumějí, takže to můžeme tady úplně v klidu jako pouštět. Co olympiády, jak je to s olympiádama?
1: No, pro nás je to vrchol prostě. No. Ten, u toho našeho sportu je to jako to nejvíc, co člověk může.
0: Tak žádný mistrovství světa, žádný světový pohár. Prostě
1: ne, je to olympiáda. Prostě olympiáda.
0: To, co
1: prostě
0: je, olympiáda. Bohužel jednou za 4 roky.
1: Jo,
0: tam, je... kde prostě musíš být jako nalepená, jako na to, musíš vyladit formu.
1: Přesně, je to to, k čemu my teď směřujeme, no.
0: Los
1: to je
0: Angeles.
1: Taková naše ano. Dohoda, že prostě chceme jet rychle v Los Angeles a teď tam fakt jako chceme jet rychle za každou cenu, takže tohle všechno jenom jako nějaká cesta k tomu. Myslím si, že jsme na dobré cestě, ale je to hrozný, je to jako hrozná představa, že fakt je to teďkon za 2 roky vlastně a člověk neví, že jo, teďkon může přijít nějaká viróza, může přijít tohle a teď na to jako nemyslet, makat, ale furt jako počítat s tím, že přesně jako se může takových věcí jako pokazit, a nebo naopak se musí takových věcí sejít, aby to vyšlo a nějak to třeba dopadlo jako dobře. Ale proto jsme tady, no. To je to, proč to děláme a to je to, co jako chceme.
0: Ale tak
1: a
0: je to obě. Tak je to i s celým životem, ne? Že se prostě během chvilky může úplně zvrátit a zase na druhou stranu, tak to je jako jasný. Anička Šantručková a Pavlína Flamíková, holky, mali jsme doveslovali do Los Angeles, ale posloucháte nás na place.

0: A vy tam na place a se mnou na mým place Anna Šantručková, Pavlína Flamíková veslujeme. A doveslovali jsme do Los Angeles, do Los Angeles. Prostě modlíme se, aby to tam vyšlo. Když si důvěřujete, jakoby na 1000000%, ve chvíli, kdy prostě víte, že to jako není, vstanu ráno a nemám tu náladu. Nemám ani na sebe náladu. Co jako mě namotivuje k tomu, jakože jdu a potkám toho druhýho a dělám zase tu jako denní rutinu.
1: No, je to těžký, no, ale tak to je asi do každý práce člověk, jako někdy se mu nechce spustit.
0: Já svoji práci miluju. Výjimka.
2: Tak to je kec.
0: Není, miluju.
2: Ne, tak já samozřejmě taky svoji práci miluju, ale prostě někdy toho mám plný zuby a nechce se mi nic. No,
0: a jsou to ty rutinní záležitosti a je to pořád ta stejná loď, ta stejná voda a ta stejná Anička.
2: A to mi vůbec nevadí, ale prostě já si řeknu, hele, tak co dělá tady Rumunka? Ta asi prostě vstane a půjde, tak si řeknu, přijdu na trénink, vstanu, jdu a řeknu Aničce, hele, prostě dneska nemám svůj den, omlouvám se předem. Asi budu protivná nebo něco, nebo nebudu mluvit.
1: Říkáme jako rovnou ráno, prostě přijdem s tím jako dobrý, špatný a hned víme, s čím pracovat.
0: No tak to je úplně dobrý, že si to nalepíte prostě na čelo.
1: Ještě teda váš trenér je výborný, když přijdem takový, že jsme zamračený, tak ten jako dělá všechno pro to, abychom se začali tvářit nějak normálně. Takže ten je fakt jako schopný vzít si na sebe ženský šaty, úplně jako cokoliv toho napadne. Je takový hodně živý, jo, takže už jsme zažili fakt různý situace, ale vždycky jako to je hezký, že se jako snaží rozesmát.
0: Takže nejde proti té vaší náladě, vlastně jako jde, ale ne násilím.
1: Jo, je to takový správný, že fakt se jako prostě snaží nás pozvednout na duchu.
0: OK.
1: Jo.
2: No.
0: Máme tady veselýho chlapíka, který vás mimochodem trénuje, tak zás popadněte ty těžké věci a vrhněte se do té rutiny. Jo, tak to je dobrý. No a ty jsi zmínila Rumunku. Co vlastně jako vaše soupeřky, jak důležitý je umět je číst a umět se v nich vyznat a vědět třeba, jo, tahle Němka dneska nemá náladu, viděla jsem, jak brečí na břehu. Nebo víš jako něco, víš, jak to myslím, nebo víte, jak to myslím.
2: A asi pro mě je třeba důležitý si umět načíst, jak se závodí, takže my máme po dojetí závodu mám průměry po 500 metrech, mám tam vlastně závodní data s frekvencí, s rychlostí lodí po 50 metrech, takže já vždycky si sednu jak datový analytik a sjedu si to. A pak se
0: pomůže to.
2: A pomůže mi to, protože vím, kdy si v tom závodě nastupují. A on většinou se to opakuje u těch závodníků, takže třeba v loňské sezóně a i sezóny předtím jsme hodně závodili s holkama z Chorvatska. A ty už jsem měla úplně přečtené a vždycky, když jsme třeba přijeli do toho Lucernu, tak já jsem byla úplně v klidu, protože jsem věděla, že je předjedu. Bylo to třeba zrovna jenom na tom závodišti. Oni nás jinde porazili, ale na tom závodišti prostě oni z toho byli ve stresu. Aha. Já jsem věděla přesně, kde oni budou nastupovat, takže tam na mě stačilo, ať to bylo vlastně dřív s Radkou, teďka s Aničkou, tak prostě jsem věděla, že se tam zlomněj. A nikdy se nestalo, že by mě vypekli a nestalo se to. Jako. Takže jako ne všechny závodnice samozřejmě, nebo všechny ty federace mají pořád stejné složení těch posádek,
0: jasně,
2: ale dost se to dá takhle načíst. No.
0: A vy jste taky fluktuovali, jako oddělovali se od sebe a zase se spojovali?
2: Jo, ano.
0: Párkrát k tomu došlo. Byla svatba, rozvod, svatba.
2: V podstatě.
0: A jenom takhle stačilo. Svatba, rozvod, svatba.
1: Jo, víc, tak jsme si řekli, že to chvíli jako zkusíme udržet ten vztah.
0: Stříbrná svatba je kolik? 15. Jo. 25. Papírová. David Novotný na place a se mnou na mém place byly Anička Šantručková a Pavlína Flamíková. Holky veslařky, děkuji moc za rozhovor. Ahoj holky.
1: Taky děkujem.
2: Taky děkujem, ahoj.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.